0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Někde tu si.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Čaute, tu Viktor Ory, počúvate Rádio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: 4.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: novinková Tuvelu, I'm Your Girl, no a my jsme tady pro vás, Tereza Sesarach, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Krásné vstávání, máme 8 hodinu, 2 minutky k tomu a už nás čeká náš další playlist a společný 3 hodinky.
2: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave. Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: comma. Yeah, yeah.
1: Megan Thee Stallion, Boa a její TikTok nám tady ohlašuje, že máme 8 hodinu a skoro 8 minutu, takže hezké stávání ještě jednou společně s Terezou a se Sarah. Krásné ráno.
2: No krásné ráno, Terezo, jak to by se vstávalo? Já jsem měla to ráno opravdu krásné, protože když jsem šla do rozhlasu po Vinohradské třídě, tak mě normálně potkala mávala na mě jedna paní a říkala, že byla na dnu otevřených dveří rádia Wave a pozvala mě.
1: Ježíš,
2: jo, jo, poznala mě, no, a zdravila i tebe samozřejmě,
1: tak
2: takže máme pozdravy.
1: No tak to je krásný, tak to seš prostě proslavená dnem otevřených dveří, to si myslím, že je hezký, takže jsme blíž prostě vám, našim posluchačům a posluchačkám.
2: No i vy nám, než se zdá právě.
1: Právě.
2: Já jsem si říkala, ráno si jen tak jdeš a najednou na tebe někdo mává.
1: A
2: jak
1: to vy vlastně můžete udělat, i kdybyste nebyli na dnu otevřených dveří, protože možná jste si ještě nevšimli, že my sedíme v proskleném studiu, což opravdu jako přináší ten benefit, že když jdete kolem, což je Balbínová nebo Vinohradská, tak můžete jako zamávat, pokud nás uvidíte přes ty reflexe. A my někdy jsme dokonce responzivní, když nám to jakoby umožní naše prostě smyslové vnímání a zvládneme víc věcí najednou.
2: Jo, já jsem ráda responzivní a ráda zamávám zpátky, podle mě Tereza taky, anebo se podívejte na webkamery na našem webu Rádia Wave, protože tam
1: jsme
2: občas
1: trošku méně responzivní, a zase jako je to pro vás trošku méně konfrontační, takže každému, co jeho jest. Are you videoing me right now?

0: Vetlek, no a my jsme se tady říkali, že tohle zní docela jako taková hudba k titulkům našich možná takových indie prostě letních filmů.
1: No určitě takových teenage komedií, 100%.
0: Nebo taky teenage komedii, no. Kdybyste vyráželi někam ven a chtěli třeba si udělat playlist k tomu, jak jedete autobusem nebo vlakem, tak si myslím, že Vetlek můžete určitě zvolit. No a o tom, jak vyráží mladí lidé ven, se teď píše na serveru i rozhlas.
1: Odborníci si totiž všímají, že soft adventures, tedy lehká dobrodružství, tvoří až 65% trhu zaměřeného na zážitky a samozřejmě je to takový trend pro generaci Gen Z a mileniály, takže možná i pro nás dvě, Terezo.
0: Hele, určitě, jako já mám ráda soft adventures, protože nesoft adventures můžou znamenat prostě velmi jako náročné dovolené, kdy třeba zkoušíte nové extrémní sporty, chcete stihnout všechny památky v daném místě a tuhle ambici já jsem teda jako nikdy neměla.
1: No já taky ne, ani mě to moc nebaví. Myslím si, že už teda nikdo skoro v naší generaci, to je přesně třeba moje babička, že opravdu
0: jo,
1: jako jede...
0: Jo, scuba diving prostě, potom vyšplhá na šikmu věž v Pize.
1: Přesně tak, všechny památky, hlavně ten den musí začínat v 5 ráno.
0: Ježišmarja.
1: Což tady, jak se píše v článku, tak tady je to hlavně o nějakém klidném, vyváženém tempu, objevování nových míst a kultur, ale zkrátka pomalu, jako slow down.
0: No. Možná jakoby dovolená prostě nebo rekreace, což taky jako je zajímavý, že mezi těma slovama je rozdíl, tak je od toho, abyste si odpočinuli a když máte prostě v životě stres, tak potom nechcete mít stres ještě při potápění, chápu.
1: A myslím si, že takový trend byl, že někdo jel na dovolenou a pak vlastně se musel po té dovolené vzít dovolenou.
0: Možná právě generace třeba Z pochopila, že dovolená je o odpočinku a ne o tom se přetrhnout. Pokud vás zajímá trend soft adventures, tak koukněte na server iRozhlas, kde se o tom píše víc a můžete si začít plánovat vaše kufry na nějakou nenáročnou a hlavně upřímně jako dovolenkovou dovolenou.
1: A na to se možná ani nebalí kufry, ale to se prostě jenom zbalíš.
0: Na to se balí příruční zavazadlo, protože vám to ještě musí být jako takzvaně on budget prostě, takže nebudete někde jezdit s kufrem, nejste blázni.

0: Ethel Kane a tu možná na nějakých festivalech taky uslyšíte, každopádně zatím nevím o tom, že by přijela někam do České republiky. Nejblíž Ethel Kane by mohlo být to vystoupení Vojtíka v září třeba na křtu nové desky Katarzie, protože to je tak podle mě jako by výjev Ethel Kane at home. Nicméně, koho máme v playlistu, je Fakt Kultno a jeho Planeta Ryb, která samozřejmě není žádnou novinkou, je takovou spíš stálicí na našem hvězdném nebi a v playlistu. Nicméně i právě Fakulta můžete vidět naživo. Ten koncert je celkem často, no a letní sezona tomu nahrává hodně, takže můžete vyrazit třeba v srpnu na Mikulav, festival nepopulární hudby v Mikulově. Taky se objeví na hip-hop kempu ve Vírově, který je taky v srpnu. V červenci Fakulta uslyšíte mimo jiné taky na Pohoda festivalu v Trenčíně a nebo v Bratislavě na takovém eventu, který se jmenuje Sútok a ten už je 13.6., což je červen, takže se malinko blížíme k nějakým jako realističtějším výhledům.
1: No a pak samozřejmě v Kamenici, která se odehrává od 4. do 6. června. A Terezo, já tě s tím Ethel Kanem zachráním, protože Vojtík tam bude taky.
0: Jo, super.
1: Vojtík bude taky v České Kamenici, stejně tak jako Fakult, který hraje v sobotu v 9:30 večer na Rico Stage. Stage je tam každopádně několik, myslím, že 3. Já ten festival moc doporučuju, sama tam 6. budu. Jeden z organizátorů je Martin Scholz a my víme, že tam také bude Radio Wave, protože nejenže že samozřejmě zasahujeme nějak do té dramaturgie, máme tam, myslím, i jednu ze stage, ale taky tam bude Starter. Samozřejmě, pak nevím, jestli Buchty, myslím. Každopádně to se dočtete na webu Rádia Wave, protože tam máme celý článek o tom, kde nás potkáte v létě.
0: Každopádně na festivalu Kamenice potkáte v podstatě celý náš playlist z československé scény, takže Bert and Friends, Gufrau, Zrní, zmiňovaný Fakult, Good Times Only, Madhouse Express, no prostě, jako kdybyste v podstatě poslouchali teďka naše ranní vysílání, akorát tam naživo nebudeme my, ale všichni, kdo tu hudbu vyrobili, což je skvělá zpráva, no takže to je pozvánka.
1: A Terezo Vojtík, tak ten ti hraje v sobotu 16.40 v Kulturáku.
0: No to jsou prostě detailní informace, zbytek si můžete najít taky a hlavně už teda víte, že festival Kamenice je tady už za chviličku.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádio Wave.
3: Čau, tu Denis alias Fakult, prajem vám bohom požehnaný den, počúvate Rádio Wave.

0: Taková staro-nová věc od Rostama společně s Clairou. Track se jmenuje Hardy a kdybyste nevěděli, tak Rostam je bývalý člen Vampire Weekend a vyhledávaný producent, který minulý týden vydal své třetí studiové album s názvem American Stories. Mě samozřejmě zaujalo, že byl bývalý člen Vampire Weekend.
1: Miluješ Vampire Weekend?
0: Jako docela jsem to poslouchala.
1: Takže se ti možná i trochu líbí právě tady ta vlastně docela aktuální novinka od Rostama na desce, kterou vydal teda své třetí studiovce, je slyšet i tenhle ten duet, který se jmenuje Hardy právě se zpěvačkou Clairou. No a s ní se setkal Rostam už v roce asi 2019, když točil její debut Immunity. No a je to taková píseň o dívání se vpřed a ohlížení se. Já se trošku bojím, že když jako se díváte vpřed a u toho se ohlížíte, že můžete zakopnout, jo, ale tak jako nejsem vaše máma, že jo.
0: Takže já si říkám, že spíš stojíš na místě, ne? Totiž díváš se vpřed a ohlížíš se, tak že možná se někam nehýbeš, tak jestli to není metafora k tomu, ale taky jsem si říkala, že se mi to trošku tak mísí tyhle ty dva
1: věci. Cítíme tam kontradikci. Na to, jak ta písnička zněla, jakože to je úplná pohoda, tak tohle je možná takový malinkatý zádrhel. Každopádně na té desce těch tracků je určitě víc, takže kdybyste to chtěli prozkoumat, tak můžete. My teď budeme zkoumat dál náš playlist. Čekají nás třeba Girl Ray, Fulcrum nebo Clips.

0: Fulcrum a You Girl. Fulcrum a bych se skoro vsadila, že taky prostě potkáte někde v létě venku na stage. Koho ale potkáte u nás ve studiu dneska, protože dneska se nám tady takzvaně dveře netrhnou.
1: Je to tak, v 9.40 za námi přijde Kateřina Radhouská, což je kreativní producentka Českého rozhlasu a představí nám nový podcast Vltavy Drama Tapas. Zajímavý název tohohle podcastu je sama i dramaturgyní. A o co jde? Jde o to, že uslyšíte 8 různorodých krátkých her současných českých autorek a autorů. Je to v podstatě výběr toho nejlepšího, nejlepších jednohubek z projektu Večeře s novou hrou Divadle letí, který právě vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem jako dárek 20 letí.
0: No, i se nám to rýmuje dokonce, já jsem zvědavá, jak tomu dostojíme dál, takže tady uvidíte, že Drama Tapas bude v podstatě crème de la crème, což je prostě v taková jako snídaňové menu, si myslím.
1: Já myslím, že budeme muset používat právě ty gastrometafory, budeme. Což to by krásně jde, crème de la crème.
0: Bez těch se neobejdeme, možná se vyšponujeme k nějaký gastrometafoře i v dalším případě. Další návštěvy přijde Petr Hájek z Chemistry Gallery, který bude představovat současnou výstavu, takže uvidíme, jestli si pošmákneme i na tady ty další nabídce. Teď už Yves Tumor a taky Clips, no a potom nás čeká 9. hodina.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Eclipse a Eight Trumpets pomalu uzavírají 8 hodinu raní rána se Saracha Terezu, ale nezoufejte, 2 hodiny před námi a v ní spousta hudby, dokonce 2 rozhovory a taky spoustu Sarach a Terezy, tak zůstaňte s námi a laďte dál.

0: Sometimes DC, Starbuster a sípavé nádechy, jako když prostě nestíháte mezi slokama vůbec.
1: Hele, je skvělý, že my jsme si tenhle ten track pouštěli zrovna teď na oslavě narozenin a opravdu všichni víme, že je tam tenhle ten nádech, výdech, takže performovali jsme to společně.
0: Grémové dýchání
1: přesně. Přesně, a dokonce mě napadlo ti říct přesně nádech, výdech, nový podcast Rádia Wave.
0: Ty to umíš nacpat úplně všude, to je super. Každopádně vy jste se tady hezky mohli rozdýchat společně, nebo zadýchat dokonce i s Fontaine's DC, co možná nerozdýchá po vlastně několika desítkách let ve Velké Británii nové návyky, mladé generace a taky rostoucí ceny, je pivovarnický průmysl. Vy se můžete podívat na server i rozhlas na příspěvek o malých pivovarech v Británii, které zavírají, trápí je návyky současných spotřebitelů a spotřebitelek, ale taky ještě do zvuky covidu a samozřejmě nárůst cen, což teda všechno zní docela jako abstraktně, dokud si neřekneme, že v Anglii, Skotsku a Walesu za první čtvrtletí letošního roku zavřeli průměrně každý den dvě hospody.
1: No a ten článek vyloženě začíná slovy poslední objednávky. Malé pivovary v Británii zavírají. Nicméně ta zpráva zase, musím říct, končí pozitivně, protože Emma Koleová z Burton Bridge na Heritage Brewing Company tak říká, že je to o naději. Lidé jsou to, co nás táhne dopředu a dává nám naději, že pivo u nás nevymře. Takže jasně, vždycky to je o těch lidech, no, o těch konzumentech.
0: Je to prostě o naději a taky o úpadku, prostě se to může střídat jako na horské dráze, takže provoz zavírá asi 320 podniků a otvírá jich jenom 170, což teda jsme na nějakým jakoby polovičním úbytku. No a proč lidé pijí méně piva, kolik takové pivo stojí, kolik stojí vůbec ho vyrábět a nebo třeba potom taky distribuovat, to jsou všechno docela zásadní témata gastroscény, nejenom v Británii a nejenom v pivovarnictví, takže koukněte na server iRozhlas, protože se to pravděpodobně může týkat i vás, pokud máte nějaký podnik, samozřejmě někde úplně kdekoliv jinde, že jo? Třeba
1: jako v Británii.
0: Třeba v Británii, nebo tady prostě v Benešově.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Sice pořád mileme o tom, jak budou prázdniny, jak bude volno a hezky, ale taky je dobré se vzdělávat, a to možná i v létě. No a kdybyste chtěli nějakou příjemnou formu seberozvoje a vzdělávání, tak tady o toho máme podcasty, který samozřejmě můžete poslouchat už teď. A jeden z takových nových nebo podcastů nebo nová záležitost, která nás tady potkává ve vysílání a taky na webu Rádia Wave, jsou bedny.
1: Je to série rozhovorů se světovými osobnostmi, které mají co říct k nejdůležitějším tématům dneška a jejich příběhy by mohly inspirovat i nás. Moderátorem je Jan Žižka a teď v posledním dílu, který uslyšíte dnes v premiéře ve 20 hodin, tak bude zpovídat italského kosmonauta Paola Nespoliho.
0: Takže kdybyste chtěli vyrážet do vesmíru, tak se můžete připravit dneska po 8 hodině, jinak v dalších dvou dílech, protože tohle už je třetí, na vás čeká třeba Vojta z Brain VR, který mluví o úsilí k odpočinku, anebo psychiatrička ze Stanfordu, která se vlastně pouští na pole závislosti na sociálních sítích, protože tvrdí, že dopamin získaný z čehokoliv je stejný dopamin, takže tady porovnává nejrůznější závislosti současné generace. Takže bedny dneska v 8 hodin večer.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Marie Davidson Fun Times, no a Fun Times můžete zažívat v nejrůznějších kulturních institucích, třeba taky v divadle, to my právě děláme zase tak docela často, si myslím, že chodíme si užívat.
1: A někdy i spolu, viď?
0: Někdy i třeba tam jako není jenom zábava, ale taky smutek, jo, nebo nějaký poznání hluboký. No a vy pokud máte rádi divadlo, anebo taky třeba rádi posloucháte audioknihy, tak tady máme pro vás výbornou nabídku. Nabízíme vám tady takové občerstvení v podobě dramatapa. A bude to ochutnávka krátkých her současných českých autorek a autorů. No a s náma ve studiu už teď sedí kreativní producentka Kateřina Radhouská. Dobrý den, hezké
1: dobrý den. A vy jste zároveň i dramaturgyně, víte, dramatapas,
2: no, abychom to... Jedna ze dvou. Ještě jsme to dělali společně s Marií Špalovou, která je uměleckou šéfkou divadla Letí.
1: My jsme se hned na začátek dočetli, že projekt vznikl jako výběr těch nejlepších jednohubek z projektu Večeře s novou hrou divadla Letí, který dokonce vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem. Tak můžete nám nějak přiblížit tento koncept, jak to teda celé vzniklo?
2: Určitě, divadlo Letí letos slaví 20 let své existence. A oni mají právě projekt Večeře s novou hrou, což v podstatě spočívá v tom, že jako diváci a divačky tam přijdete, dostanete něco k jídlu a k tomu máte i tedy to umění v podobě scénických čtení nových her. A oni za ty roky své existence nazbírali těch her opravdu obrovské množství a vlastně jediné jejich uplatnění bylo, že tedy se prezentovali na tomto večeru. A tak mě Marie Špalová, se kterou se znám velice dlouho, oslovila, jestli bychom třeba některé ty hry nechtěli natočit. My jsme jich s kolegyní Zuzanou Sikačovou vybrali nakonec 8 a to je vlastně ten projekt Dramatapas, který jsme tedy natočili pro stanici Vltava a od zítřka budou online ty hry k dispozici na webu Vltavy.
0: Takže Dramatapas, já už jsem tady malinko vlastně si vymyslela, že to je krem de la krem zároveň tady v těch ochutnávkách. Já chci vědět, jestli vlastně ten přepis do toho našeho online světa nebo audio světa je vlastně jednak jedný těm hrám, anebo jak vlastně jakoby nově jsou tyhle scénáře adaptované, případně i obsazené.
2: To určitě není jedna ku jedné, protože prakticky nikdy nelze převést hru z divadla bez úpravy jediného slova do rozhlasu, takže všichni autoři, nebo i Marie Špalová na tom taky pracovala, tak si ty hry adaptovaly pro rozhlas, aby tedy fungovaly v tom audio stvárnění. Režisérkou celého projektu je Natália Deáková, ta také některé ty hry připravila jako ta scénická čtení pro divadlo Letí, čili ani pro ní nebyly úplně všechny ty texty nové, ale některé byly. A já bych možná mohla jmenovat některé ty
1: určitě,
2: konkrétní
1: jmenujte.
2: Autory. Já je možná jmenuji všechny, protože jejich 8.
0: To zvládnem.
2: Ano, ano. Tak velice rychle Hana D. Lehečková, Trolí matka, takový příběh matky samoživitelky, která se živí tím, že je troll. David Košťák, Poslední Mohikán, to je taková zpověď posledního heterosexuálního muže, bílého. Ondřej Novotný, Vydali jsme se jinou cestou, než kterou jsme měli jít. Ondřej Novotný je vlastně dramaturgem divadla X10 a autorem hodně jako spojen s touto scénou a tohle je takový rodinný příběh, no ne úplně optimistický. Milan Šotek, Give Me Five, tak to je opravdu černočerná groteska o lidech, kteří během jediného dne přijdou o své palce. Anna Sávedra a Svět je bez Boha. Anna Sávedra je autorka spojená s divadlem Letí hodně, protože napsala pro ně hru Olga Horory z Hrádečku a to je velice úspěšný titul na repertoáru divadla Letí, když tak doporučuji návštěvu, kdo to neviděl. A tohle je takový příběh o kamarádech, kteří se sejdou po letech. Vít Peřina 456, to je taková hodně svérázná adaptace Sněhurky a sedmi trpaslíků. Hlavně se to točí kolem toho, jestli znáte jména všech těch trpaslíků. Mm-hmm. Tomáš Rališ, Vyhubit. Tomáš Rališ, to je opravdu významný český autor a režisér. A tohle je hra, která trošku reflektuje bytovou krizi. A poslední Tomáš Loužný, Ke kořenům. A to je takový příběh, hraje tam Pavla Tomicová, Petr Lněnička a taky se tam jedná o nějaký, můžeme říct, konflikt mezi těmi postavami. Nechci to teď úplně jako detailně prozrazovat.
1: Tak obsahově se to zdá jako dramedy, vlastně ten žánr, ale jaká je tedy cílovka? Jsou to spíš mladší posluchači nebo je to tak napříč žánry? A pak by mě ještě zajímalo, co herecké obsazení, protože jsem se dočetla, že opravdu je hvězdné a taky několika generačně, tam Simona Levandovská, ale třeba David Novotný nebo Ondřej Rychlý. Tak kdo dělal tenhle výběr?
2: Tak já začnu odpovědi na tu druhou otázku. Tam jsou někteří herci a herečky, kteří jsou spojení s divadlem Letí. To byl i záměr, aby tam ta spojnice byla i na té úrovni obsazení. Ale jsou tam samozřejmě i lidé, kteří třeba nikdy ještě se s divadlem Letí nepotkali. Tak vy už jste některé jmenovala. Já bych třeba ještě doplnila Petra Čtvrtníčka, Zuzanu Zlatohlávkovou nebo Tomáše Kobra. Zrovna Tomáš Kobr je opravdu herec, který s tím divadlem Letí je spojen hodně. No a obsazení většinou děláme společně, dramaturgie, režie, nějak se domluvíme. On třeba taky ne každý může v tom termínu, takže se to tak různě vyvíjí. Ale tady se to, myslím, povedlo docela dobře. Pokud jde o to, komu je projekt určen, tak já bych řekla, že vlastně všem, kdo mají rádi rozhlasové hry, oni ty hry nejsou moc krátké, budou teda nejenom na webu trvalé od zítřka, ale i ve třetích stranách, to znamená třeba i na Spotify je najdete. Takže já věřím, že kdokoliv, kdo na to narazí, tak si třeba aspoň jednu tu hru poslechne.
1: Tak jsou to takový 15 minutovky, takže opravdu jednohubky.
3: Jednohubka, ale zároveň už na ploše, na který prostě si můžete pořádně vychutnat dramatické umění taky v našem audio podání. Tolik si myslím, že už jsme vlastně vyčerpali spoustu informací. Teď už nezbývá, než si zítra prostě počkat a jednu z těch her si pustit. Zajímá mě ještě, jestli vydáváme postupně, anebo jestli budou všechny naraz. Aby jsme se i pořádně
2: budou všichni
3: jako
2: naraz, aby rovnou
1: byla prostě celá večeře.
2: Ano, byla celá večeře.
3: Když se někomu zachutná, tak může pokračovat.
2: Ale já bych ještě doplnila rychle dvě informace. Jednak bych chtěla za divadlo Letí pozvat na jejich oslavy tuto sobotu a neděli. Bude to na pražském ostrově Štvanice. A všechny informace najdete na webu divadla Letí. Určitě doporučuji, jsou tam i některé akce zdarma. A konkrétně bych zmínila neděli od 16 hodin, kde bude většina těch autorů přítomná a bude tam s nimi diskuze, kterou povede Klára Vyčíková, dramaturgině Vltavy, a můžete si tam ty hry také poslechnout. Pokud třeba preferujete kolektivní poslech, tak na Štvanici o víkendu to bude možné. A pozvala bych ještě na vysílání stanice Vltava, které teda budu moderovat já, bude to v sobotu živě od 20 do 23 hodin. Také tam pustíme všechny ty hry a tam bude hostem režisérka Natália Deáková.
3: Takže venku i vevnitř, kdyby pršelo, kdyby bylo hezky, máte přesně spoustu tak variant, spoustu příležitostí, jak se právě s dramatapa spotkat. Tolik Kateřina Radhouská, my moc děkujeme za spoustu informací a taky pozvánku k tomuhle skoro divadelnímu zážitku. My se budeme moc těšit a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
4: To je důležitý. Porazit strom, nasekat dříví a poskládat ho tak, aby vzplanulo. Ať už je suchý nebo mokrý. Mokrý vydoutná. Vysuší se. A vzplane. Chce to cvik, ale správný chlap oheň umí zamčit. A oni? Topili klimatizací.
5: Это скай, бай, бай, лет, я, лет, я.

0: Do Jacket, amen, a vykřičník.
1: No to je můj song, protože, nebo takhle, já nevím, jestli to má být jako amen, jsem veselá, ale já mám spíš teď, když jdu po ulici, amen, bojím se.
0: Nebo možná jako amen teda taky ještě.
1: Taky může být,
0: dá
1: dobrá
0: se to interpretovat
1: hříčka.
0: Různě, za chviličku Anna Vaverková a taky Anky, no a potom 10. Takže hezký vstávání, pokud se probouzíte až teď.
2: Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Anky a Gossip Girl, byla nám 10. hodina, teď už nás čekají Yes a nebo taky Haudy za chviličku ve výhledu.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Hi, this is Nick.
4: This is Karen.
5: And Brian.
4: From the Yeah Yeah Yeahs, and you're listening to Radio Wave.

0: Doznívá Alarm Bells, který otevírá 10. hodinu ranní, to znamená závěrečnou hodinu rána se Sarah a Terezou. A Terezo, je takový sluníčkový den venku, viď? Mm-hmm. My dokonce v proskleném studiu máme celkem teplo, ale co je taky...
1: teplo?
0: Nádech, výdech. Ale co je taky sluníčkové, je festival romský, který se jmenuje Camoro. A Camoro totiž znamená romský sluníčko.
1: Jo, takhle.
0: Tam směřuji.
1: Já furt kam míříš?
0: Na Camoro, na sluníčko. Tak je to největší profesionální romský festival na světě a od roku 1999 ho v Praze pořádají organizace Slovo 21 a Studio Production Saga. A já věřím, že začal 24. května a končí 30. května, tedy v sobotu.
1: Takže máte ještě docela čas vymyslet si nějaký program, kromě

0: v divadle Minor, takže věřím, že to bude spíš pro dětské diváky. To bude určitě zajímavé, taky v kampusu Hybernská, přehlížené dějiny osudy Romů po roce 1945 a já teď vidím, že už avizuji čtvrtek 28.5., takže dneska ne.
1: Dneska můžete zajít do GT institutu od 18. hodiny na Mabistras, což je debata, no a budeme se bavit o tom, jestli kultura připomíná genocidu Romů a Sintů způsobem, který osloví i dnešní společnost. A jak uchovat umění v paměti ve chvíli, kdy samotná výuka dějepisu nestačí, no a nebo vás taky kam rozve do Klamgalasu v paláce, který od 19. hodiny bude hostit právě koncert klasické hudby a do Prahy dorazí se svou mezinárodně uznávanou hudbou, se svým portfoliem hudebník z Itálie, takže Santino Spinelli Alexian, který vám zahraje něco málo ze své hudby, takže máte tady spoustu variant, kam dneska na Camoro Festival vyrazit.

0: Alfie Templeman a Broken, my jsme tady už dneska jednu pozvánku měli k poslechu, teď jsme si tady rozhodli vám dát další pozvánku, tentokrát to bude na něco, co můžete třeba vidět a budete muset taky ale vyjít z vašich příbytků do veřejného prostoru, konkrétně galerijního typu. S námi ve studiu už sedí náš další dnešní host, pokud máte zapnuté třeba i kamery, respektive náš YouTube, tak víte, že tu nejsme sami. No a právě teď si budeme zvát na výstavu, která probíhá v The Chemistry Gallery a s námi sedí tady galerista Petr Hájek. Dobré dopoledne.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Tak Petře, mohl byste novou výstavu nějak přiblížit? Já teda možná zmíním, jmenuje se Tvoje krev, moje růže a její autorkou je fotografka Beth Orton, ale už to nechám na vás.
1: Tak děkuji za pozvání a moc rád bych vás i vaše posluchače pozval právě na výstavu Beth Orton, což je vlastně po dlouhé době solová výstava fotografky Beth Orton a ta výstava je hodně ženská, hodně taková autobiografická. Beth tam vystavuje jako taková, teda vystupuje jako taková vypravěčka, objevuje se tam v různých identitách a řeší tam i nějaký vlastní interní osobní problém, který se stal před nějakou dobou a ta výstava a tou výstavou se tím se s tím problémem nějak vyrovnává.
0: My taky zároveň čteme na vašem webu, že na téhle výstavě Beth Orton zkoumá i vlastně jakoby technické hranice fotografie. Taky jak si můžeme představit tu instalaci a vlastně co všechno bude nabízet?
1: My instalujeme od pondělí a já jsem z té instalace nadšenej. Ono vlastně instalovat výstavu fotek není úplně jednoduchý, je to dost finančně náročný a člověk si může zvolit jakýkoliv hranice a Beth se toho nebála a stanovila si opravdu hranice, se kterýma šla až na úplný kraj možností, takže tam návštěvníci uvidí různý způsoby, jakým je možný v současnosti instalovat fotografii, různý materiály, různý formáty, různý přístupy k instalaci fotografie a už jenom tím si myslím, že je ta výstava zajímavá.
2: Vy jako galerie představujete současné české umělce a umělkyně i mezinárodní, jsem četla, tak proč jste si vybrali právě Beth Orton a možná v čem je právě tahle ta výstava její specifická oproti její předchozí tvorbě?
1: Já vlastně musím říct, že fotografie moc nevystavuju, že jsem si určil, že se chci zaměřovat na malbu a na sochu. Nicméně mám několik fotografů, se kterými spolupracuju rád a když mě osloví, tak se tomu nebráním. A Beth mě někdy před více než rokem oslovila, že bude mít v letošním roce kulaté narozeniny a že v ní uzrála po dlouhý době potřeba udělat solovou výstavu. Protože, jak jsem říkal na začátku, Beth dlouhou dobu nevystavovala a je to po dlouhý době vlastně její solová výstava. Takže když za mnou přišla, Petře, budu mít kulatý narozeniny a potřebuju solovou výstavu, neměl bys termín, tak jsem ten termín prostě našel.
0: Takže dárek prostě. Dá se říct o výstavu jako dárek.
1: No ale teďka, jestli od Beth pro nás, anebo od nás pro Beth,
0: to je otázka. Vzájemný dárek. Možná ještě na závěr, do Chemistry Gallery se malinko přesouvala historicky, tak třeba pro návštěvnictvo, který ještě třeba není úplně zorientovaný, kde právě galerii v aktuálním nastavení můžeme najít?
1: V současnosti působíme v hale 40 Holešovické tržnice, což je jediný oranžový barák v areálu Holešovické tržnice, je docela vysoký, takže jde vidět. A doufám, že v tomhletom prostoru nějakou dobu teďka vydržíme a už se nikam moc stěhovat nebudeme.
0: My teda můžeme ještě prozradit, že vernisáž výstavy proběhne zítra, říkám to správně?
1: Přesně tak, vernisáž je zítra od 6 do 10.
2: A výstava trvá do kdy?
1: A výstava trvá do 12. července.
0: Přesně tak.
1: A na vernisáži bude DJ venku, bar venku, takže to bude letní zážitek,
2: letní
1: hudba venku, umění vevnitř, určitě přijďte.
0: Takže můžete přijít buď to zítra, anebo až do 12. července do Holešovické tržnice, do Chemistry Gallery, podívat se na výstavu Tvoje krev, moje růže, české fotografky Beth Orton. S námi ve studiu seděl Petr Hájek, my moc děkujeme za pozvánku a ať se nejenom zítřejší vernisáž vydaří.
2: A hezký křest zítra.
0: A hezky doinstalujte hlavně.
1: Díky a hezký den.
2: Hezký den.

0: Odbyla nám 10:30, ale my už klidně vyhlížíme dnešní 7. večerní, protože plánovat prostě ještě nikdy nikoho nezabilo, takže kdyby vy jste chtěli si taky naplánovat, co budete dělat dneska v 7, tak máme pro vás takovou nabídku, že si můžete dát k večeři buchty a tentokrát to budou buchty o Plzni a o Lázních, takže úplná pohoda.
1: Terezo, tady se to hlavně dnes celé točí jako o gastru, o jídle, protože už jsme tady promluvili drama tapas, teď buchty. Tak do podcastu Buchty přišel Daniel, který má rád Plzeň, tak teď jde o to, jestli ten nápoj anebo město, uvidíme, a přeložil do tamního jazyka nářečí knihu Malý princ. Dan je taky scout, cítí se jako lípa. Pozor, a zkoumá lázeňský provoz v Karlových Varech a jeho dopad na místní obyvatele. Tak to je zase o všem a no, o ničem nebudu říkat, protože ne, to bude docela
0: zajímavý. To bude hodně o něčem, protože já jako tuším, jak to zní, když takový malý princ v Plzni potká lišku. Víš?
1: Jak?
0: Co pé tuto? Liška, říká, já jsem liška.
1: A ty seš vlastně, s kama seš ty, Tereza?
0: Já jsem z Varů, takže
1: a ty
0: jsem,
1: z Varů, tak
0: já
1: vidíš,
0: jsem
1: to bude...
0: vůči plzeňskému nářečí jako citlivá, ale odtažitá. Mm-hmm. Takže já se s tím neidentifikuju. Jediný, co podle mě sdílím s plzeňským nářečím, je občas, a to teda vy, co nás posloucháte, asi možná víte, že mi ujede ovo.
1: Ovo.
0: A to se v Plzni dělá taky, takže táto voboty, bráchovo holka. A to, jako já už to na sobě cítím, že to jako říkám, občas si toho všimnu pozdějiš a pak si řeknu, no tak dobře, tak prostě hold, jsem z Varů a sdílíme prostě v tom regionu jeden jediný takový bod dialektu a to je právě tohle, takže
1: no, tak
0: na tom
1: se to
0: poznám.
1: Tak další hostkou právě podcastu Buchet, no taky mimochodem řešili, že ve volném čase řešili maturitní plesy v Plzni, tak vidíš. Mm-hmm. Tak
0: maturitní plesy v Plzni, o tom nevím vůbec nic, takže kdybyste chtěli vědět víc, minimálně aspoň něco, tak zkuste poslouchat dneska v 7 hodin večer.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dnešní společnou tříhodinku zakončíme dalšíma pozvánkama, kdy můžete vyrazit za živou hudbou. Začneme v Brně. Kabinet Mus dneska nabízí posthudbu od 8. hodiny a je to pražské duo, které kombinuje písničkové postupy se zlámanou elektronikou. Sami tomu říkají chcípácký pop. No a tyhle ty příběhy antihrdinů všedního dne zaobalené do chladných synťákových ploch a rozsypaných beatů na vás čekají po 8. hodině právě v kabinetu Mus.
3: Já vás pozvu do Prahy, do Kafe v lese, kde od 19.30, tedy 7:30 večer, hraje Ben Camden. Původně pouliční muzikant z Byron Bay plynule přechází od jemných akustických balad k optimistickému folk rocku a rezonuje s posluchači díky své přízemní pódiové přítomnosti, milým příběhům mezi písněmi a srozumitelným textům. Tak to zní lákavě, veď tak hladivě.
2: No další pohlazení na vás čeká v Cargo Gallery od 8. hodiny Panoptikum. Tam bude křtít album Pizza Extrapolis společně s Midnight Swimmers a taky Skotační kulomet, opravdu se to tak jmenuje. No a tam si myslím, že tu hladivost vystřídá štiplavá rána do obliče progresivní psychedelické scény, takže kdybyste si chtěli s Panoptikem užít mnohé šedesátkové romantické příběhy atmosféry divokého západu, anebo taky třeba matadorskou prog psychedely, tak v současném zvuku tohle všechno zabalí a nabídnou v pražském prostoru Cargo Gallery.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: A$AP Rocky, Stole a Flow a my s Terezou se pomalu, ale jistě loučíme, protože za chvilku 11. hodina, to znamená výměna, přichází Jarda Petřík, tak já doufám, že jsme si Terezou úplně nekradli tu flow,
1: ne,
0: že jsme už harmoničtější a harmoničtější.
1: My jsme úplně harmonický, Jarda Petřík tady přijde s flow novou, do té doby ještě Bully Good Times Only, TK Majdzano, taky můžete zvážit váš víkendový program, protože na vás na statku ve Střednici čeká festival.
0: Přesně takže... tak, multižánrový festival, bude tam divadlo, bude tam páteční warm-up party, bude tam Hrtl, Athéna Chlebová, prostě takový dobrý mix, taky rozhodně Seno, Sláma, Pivoňky, limonáda, spousta muziky.
1: Prostě skoro už v podstatě léto.
2: Středňajs, festival, co není střední. Seno, Sláma, Pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athéna Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelober.
3: Či divadlo pro děti.
2: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Středňajs, festival, co není střední. Víc na sítích statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Hergot.
5: Hergot.
4: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Tehránu narozená se v Dalíza vám teď zpívala v songu pojmenovaném Oh My God, ještě před ní Jean Dawson, Poor Acting. A 7 minut po 11. dopolední vás už v tuhle chvíli po Sarah a Tereze zdraví ze studia Jarda Petřík. Čekají nás společné 4 hodinky až do té 15. v rámci kterých mimo jiné Brambora s vejcem, taky ukázka z nejnovějších Chodáčků nebo Casablanky. Za pár minut pro vás budu mít taky pozvánku na poslech nejnovějšího Podhoubí, stihneme určitě i nějaké ty kulturní tipy. No a spoustu muziky v playlistu, staré i té úplně nejnovější, což je třeba případ hned následujícího songu, se kterým se vypravíme tentokrát do Skandinávie za Švédkou Tove Lo, která chystá nové album. Vyjde sice až v září, ale těšit se můžeme už teď. Bude se jmenovat Estrus a najdete na něm následující vlaštovku z té chystané nahrávky. I'm your girl, right?

0: Eat, Come and Go na Radio Wave, 17 minut po 11. dopolední, kdy už je před námi ukázka z nejnovějšího podhoubí, které se tentokrát věnovalo tématu přírodovědných dokumentů a hlavně tomu, proč jich u nás v Česku nevzniká víc. Hostem na tohle téma byla Kateřina Fialová, 19-letá dokumentaristka nejenom pořadu Nedej se. No a pokud vás tohle téma zaujalo, tak celé podhoubí samozřejmě poslouchejte na našem webu wave.cz a v podcastových aplikacích. Já teď pro vás mám i krátkou ukázku.
1: Krajina kolem nás se mění a v dnešním díle Podhoubí se budeme bavit o tom, jak nejen tyto změny, ale i krásy přírody komunikovat, dokumentovat a chránit. Co všechno může změnit jeden dokument a co všechno se může za investigativní práci v oblasti ochrany přírody skrývat. Mým dnešním hostem je Kateřina Fialová, dokumentaristka, režisérka a investigativní novinářka České televize, které je 19 let a natočila 17 epizod pořadu Nedej se, ke kterým si skládá i vlastní hudbu. Mimo jiné také strávila měsíc v Guatemala s vědeckým týmem, který zkoumal sociální chování blanokřídlého hmyzu.
2: Já bych se představila asi jako tvůrčí člověk, ve kterým se celý život perou dvě stránky, jedna teda ta umělecká a potom ta vědecká, biologická, a já se tak nějak celou dobu snažím to skloubit ve své práci.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krátce před 11:30 pro vás mám dva výstavní tipy na dnešní den. Ta první pozvánka míří do Brna, konkrétně do Moravské galerie a tamnějšího umělecko-průmyslového muzea, kde máte až do konce prázdnin, konkrétně do 29. 8. srpna, čas na výstavu Liběna Rochová Doteky. O ženě, která nikdy netvořila jenom oblečení, ale celé příběhy, které lidé nosili na těle i v duši. No a i proto tahle výstava není jenom retrospektivou, co by významné české modní návrhářky, ale výstava v Moravské galerii představuje dílo, které se v takhle ucelené podobě objevuje vůbec poprvé. Z Brna a tamnější Moravské galerie míříme do Pražské národní galerie, konkrétně do Veletržního paláce. Ještě měsíc do 28. června tam probíhá bienále Umprum generace Z, o generaci, o níž se často mluví, která je často staršími hodnocena a posuzována. V partnerské spolupráci Národní galerie Praha a Umprumky vznikla výstava, která přináší průřez tvorbou studujících napříč všemi katedrami a obory Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. O tom, jak současná generace Z vnímá překotný technologický vývoj, změny ve světě a i tady v Česku, o tom všem je zmíněná výstava ve Veletržním paláci. Vstup zdarma.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. C'est le son du jeune.

Táňa Lvovská a její zhudebněná Ramena teď putovala do vašich uší krátce před 11:45. Blade s novinkou Blondie, už za chvilinku taky James Cole a Idea, anebo Level One. No a pokud vás zajímá, kde budete moct potkat někoho od nás z Rádia Wave v nejbližších dnech a týdnech, tak vězte, že se třeba můžeme setkat na festivalu Kamenice, kde budeme mít celou stage, ale třeba taky živé podhoubí či starter, to bude 6. června. Z dalších festivalů pak samozřejmě Karlovy Vary a Čelisti, Buchty letos zamíří na Colors do Ostravy. No a o něco obšírnější program najdete i na letošním ročníku festivalu Povaleč. To bude zase pro změnu první srpnový víkend, konkrétně mezi 7. a 9. srpnem, kde se můžete těšit na podhoubí, Boys i Starter naživo. Shrnuté tyhle následující letní dny a týdny s Rádiem Wave najdete buď to na našem webu, anebo samozřejmě sledujte taky sociální sítě Rádia Wave, kde aktuálně můžete zjistit, že v průběhu letních prázdnin se opět budeme vyskytovat i v rámci letní podcastové scény u Trojského zámku, a to konkrétně s Casablancou, Questem a Chudáčky živě v datech 14. července, 23. července a 6. srpna, vždycky od 7 hodin večer. Toliko nabídky a pozvánky a tipy na to, kde nás, co by Radio Wave v létě potkat tam venku. No a teď už další novinka ze Švédska, rapper Blade a ukázka z jeho nové desky Sulfur Surfer, věc pojmenovaná Blondie.

Pozdraví z Andaluzie, Level One a song pojmenovaný Trust, 10 minut před středečním polednem na rádiu Wave, za chvilinku domácí Valentines a jejich Happiest Day Ever, tak pokud ho třeba máte zrovna dneska, taky ideální meč takzvaně, a docela ještě Ego Ella May anebo 21 Savage.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Bibi.
3: Posloucháte Rádio Wave.

Čízešte husličky čiže, tohle byla Pink Panthers a její věc pojmenovaná Angel a před námi už dvojice Overmono s novinkou Lock Up z desky, která vyjde přesně v den, kdy můžete tuhle dvojici vidět naživo v Brně v rámci festivalu Pop Mese. A to konkrétně o víkendu 6. až 8. srpna, kde se kromě zmiňovaných Overmono představí třeba taky OK Lou, Einstürzenden Neubauten, Anaphon, Housewolf, Veval a nebo třeba Sherel a spousta jmen z domácí scény, které taky určitě znáte z našeho playlistu. Každopádně Overmono si teď hrajeme, protože tihle dva bráchové z Británie, jak už jsem zmiňoval, chystají na začátek srpna nové album. Jmenovat se bude Pure Devotion. No a singlovka z něj, jedna z našich aktuálních květnových novinek, nese název Lock Up.

0: Pes, který steká, nehryzie. Tohle byl Jedův syn a spolupráce s Cringe Princem na Radio Wave, kde už teď pro vás mám pozvánku na poslech nejnovější Casablanky. Ta tentokrát nebyla věnovaná nějaké konkrétní zemi, ale sportu, řekněme, protože hostem Pavla Sladkého byl paraglidista Jakub Rot. No a ten vyprávěl právě o cestování s paraglidem na všechny možné kontinenty, taky o riskantním takzvaném speed flyingu, anebo o zálibě v kombinaci běhání po horách a létání v disciplíně nazvané hike and fly. No a kromě toho taky došlo na život v dodávce po rozchodu, na termické proudy a na zbavování se ega. Nejnovější vydání Casablanky najdete na našem webu wave.cz a v podcastech a teď ve vysílání taky ukázka.
1: Tak jsem se tak nějak nudil s kamarádem v hospodě, co budem dělat, tak budem skákat z letadla, ne? No tak jo, tak jsme si našli nejbližší letiště, klubový aeroport, aeroklub Plzeň-Líně, Plzeň-Bory. A začali jsme skákat z letadla a když jsme odskákali tu první sezonu, těch 40 seskoků, tak jsem říkal, hle, to je fajn, a co takhle lítat na tom paraglidu, nebo ty speedfly, koukali jsme ty videa a on říká, jo, to by mohlo být dobrý, takže jsme se přihlásili rovnou na paraglidový kurz a začali jsme lítat. A v tu chvíli musím říct, že to vzalo na nějaký čas dost všechny ostatní sporty stranou a pro člověka bylo hodně jenom to lítání na začátku. Je to sport, který člověka jako chytne a v podstatě jakákoliv volná chvíle a aspoň trošku lítatelný, občas bohužel i nelítatelný počasí, tak člověk musel zkoušet lítat a dostat se do toho vzduchu a na 4 roky v podstatě nebylo nic jiného.
2: Tolik endorfinu ti to přinášelo, jo?
1: Je to, paraglidink není jenom o tom asi endorfinu, adrenalinu, ale i to propojení s tou přírodou, ten lifestyle, hodně se učíš o aerodynamice, o meteorologii, což je nádherný, sleduješ pocit, co ta příroda dělá, ptáky, kde lítají, krouží a ta komunita je super, takže opravdu to člověka na začátku hodně pohltí a jo, funguje to.
2: A jak se cítíš, když seš ve vzduchu? Je to spíš pocit sebejistoty, nějaké jakoby až všemocnosti, to, že prostě letím, jsem v té říši ptáků a nejsem svázaný s tou zemí, nebo je to naopak pocit nějaké absolutní křehkosti, jsem takhle maličkej ve velkých mracích, pád je možný třeba, nebo tak?
1: To záleží, určitě se to vyvíjí s tou leteckou kariérou, tak na začátku člověk v podstatě ty první lety, nebo pro mě to tenkrát byly první seskoky z letadla, když jsem měl poprvé vyskočit z toho letadla, stál jsem v těch otevřených dveřích a koukal jsem se do tu kilometrový hloubky pod sebou a říkal jsem si, každá buňka v těle na tebe křičí, neskákej, zabiješ se, ten přirozený reflex pudovej toho člověka. Jakmile tenhle to překonáš, začneš si zvykat i v tom volném pádu, lítáš s kámošma okolo sebe, tleskáte si rukama, tak to začne být sranda a v tom paraglidingu je to o tom, že z začátku ty se učíš lítat na plitkých kopcích, kloužeš 1,2 metra nad zemí, tak to je wow, ono to letí a klouže, já jsem pták, to byl zážitek. A postupem času se dostáváš do těch větších vejšek, jak v tom výcviku, tak pak ve svém vlastním lítání, kde už funguje nějaká ta termika, už jsou tam ty silnější vzdušní proudy, to křídlo nad tou hlavou není vždycky úplně stabilní, takže na začátku ti to umí, když se to v celé křídlo lehce zahejbe, tak ti to umí velmi rozbušit srdíčko. Říkáš si, je tohle ještě v pohodě, nebo už mám něco řešit? Ale postupně, jak se vlítáš, tak zjišťuješ, že to křídlo je opravdu, dá se říct, jednoduchý nástroj, který funguje skoro do všech podmínek. A zvykneš si na to a takový to běžný poskakování i nějaký první klapance, větší, si zvykneš a zjistíš, že je to pohoda a když to postupem času za ty stovky a tisíce hodin, co nalítáš, když tě to baví a chytne, tak si ti dostane takovýho podvědomí, že už ty reflexy jsou obce přirozené jako příchůzy, takže já když dneska už letím, nechci to brát jako jistotu, protože když člověk bere něco jako jistotu, tak se něco stane, to tak víme. Ale cítím se, že už si s tím opravdu hraju s tím křídlem, že už jsou to moje jako srostlý křídla vlastní a můžu si v tom vzduchu dělat dost, co chci, na tom startu si pobíhám, poskakuju, když chci, tak do toho vzduchu, už to není, že ten vítr ovládá mě, ale já ovládám ten vítr a když mi to křídlo nad hlavou klapne, tak je to, že vím, co s tím dělat a v podstatě mě to neděsí. A je to pocit volnosti, je to neskutečná volnost, čistý potěšení a spojení s přírodou.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Francesca sice Českou mis nevyhrála, ale další ročník je úspěšně za námi a právě jemu se mimo jiné budou Míra s Vilmou věnovat v dnešním Slejváku, který můžete poslouchat ve vysílání Rádia Wave od 6. Ale nedojde jenom na Českou mis, těšit se můžete i na rubriku Ikony týdne, dojde taky na nějaké ty společenské tlaky na estetickou dokonalost v souvislosti s Diet Culture, ale třeba i na problematické rady jedné z TikTokerek. Takže tohle všechno dneska od 6 hodin ve Slejváku. My o půl jedné pokračujeme s Haru Nemury, Deconstruction, ale taky Agnes nebo Jaiji.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krátce před 15:45 pro vás mám tři koncertní tipy. První pozvánka míří do brněnského kabinetu Muse, kde se dneska představí pražské duo Post Hudba, jež kombinuje písničkové postupy se zlámanou elektronikou a říká tomu chcípácký pop. V kabinetu Muse dneska Post Hudba naživo. Začátek je v 8. Další dva tipy už jsou pro Prahu. Nejdříve Kafe v lese, kde se dneska od 7:30 představí původně pouliční muzikant z Byron Bay Ben Camden, který dokáže přecházet od jemných akustických balad k optimistickému folk rocku. A jak se mu to daří, se můžete na vlastní uši přesvědčit dneska po 7:30 v Kafe v lese. Ben Camden. V Cargo Galerii se dneska představí od 8 hodin Panoptikum v souvislosti s křtem nového alba Pizza Extrapolis, ale vystoupí taky Midnight Swimmers anebo Skotační kulomet. Tyhle tři skvadry dneska neboli od psychedelie přes 60. romantiku až po progresivní kytary v Cargo Galerii od 8 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Prý jsou časy, kdy švédský bubák Varg skládal temné techno. Aktuálně si libuje ve spoustě autotunů a hyperpopových zvucích. Tohle byla jeho spolupráce s Highboy Digital, věc pojmenovaná Hity. No a podobně energické to bude ve studiu Rádia Wave už za pár minut po 13. hodině, protože sem vlítnou dva uragány, konkrétně Ivana s Alešem, a.k.a. Brambora s Vejcem. No a samozřejmě host na telefonu. Kdo to bude, na to si počkejte po 13. Já pro vás do té doby mám v playlistu ještě dva songy. Nejdříve to bude B.A.K. a její věc Time Passing. No a závěr téhle hodinky bude patřit Gerdě Blank se songem Wasted.
1: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
2: Je v červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, viďte.
1: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
3: A pomlázka asi jak když padá listí, viďte.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Just because.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.

0: Pavlovice. A já se zase neslyším.
1: A to je problém, Aleši.
0: Ale to je fatální.
1: Já tě
0: úplně
1: slyším, to je v pohodě.
0: Teď už jo, teď už to nádherný.
1: Slyšíš se?
0: Hele, to je ona, jo. Prostě zapomněl si občanku, dělá v České televizi, zapomněl si občanku, jako by nevěděla, co se děje. A ještě se podceňuje, to bylo na začátku.
1: No.
0: Kdo to je? Mariana Novotná.
1: Kdo to je? Mariana Novotná. Ahoj.
0: Moderátorka České televize, nazdar. Čau. Tak ta občanka,
1: co teda? Slyším dobře.
0: Máš ráda svou občanku, potřebuješ k něčemu ještě? Jenom rozhlase.
2: Přemýšlím, asi jinak jsem jí hodně dlouho nevytáhla, no.
0: A peněženku, potřebuješ peněženku na něco?
1: Ale ty si vůbec neudělal úvod.
0: Jo, prosím tě, a jo.
1: Sorry, kámo, ale
0: tak to je Ivanka. To je Ivanka Veselková.
1: Jak se dělá úvod?
0: Tak, úvod se dělá tak, že
1: kdo posloucháte Bramboru s vejcem?
0: Což je podcast.
1: Ano, to je podcast.
0: Jsi říkal, že to je podcast. Pořad. Relace, rubrika.
1: Rozhovor, rubrika.
0: Všecko. Tak všecko
1: se
0: úplně.
1: Projekt.
0: Jo, a to vede to, prosím, vede to Ivanka prostě.
1: Vedu to já.
0: Režíruje pevnou rukou.
1: Je tady pravidelně taky Aleš a náš host. Dneska máme hosta osobně, ne telefonicky. Máme tady Marianu Novotnou,
0: dříve
1: Kopeckou. No někdo musí být Aleši. Někdo je hypochondr a někdo je profesionál.
0: Trošku jsem prosáklý dneska s Ivankou. Jo, malinko vysoký teplot, přišlo to rychle a trošku ten krk cítím.
1: Slyšíte to?
0: Mírná únava.
1: Začíná Brambora s vejcem a my už tady pravidelně teď máme na začátek vždycky takové Alešovo hypochondrické okénko.
0: Myslím si, že to bude dneska dobrý, ale zase byl jsem v Katovicích v Polsku, to je důsledek toho, pak Ostrava, Olomouc, to Slezsko, moc Leska za mě příliš. Tak vlastně
1: a
0: ve Slezsku,
1: a co máš dobře, teda, Aleši, bolí tě v krku trochu,
0: trošku
1: jo?
0: Trošku jsem takhle cítím jako takový navinulej krk.
1: Aleše trochu bolí v krku, ale vypadá to teda jako...
0: Bude to vážný,
1: že nad hrobem.
0: Vlastně to bude nakonec vážnější.
1: Dobře, Aleši.
0: Potím se tak trošku zároveň. Vy se potíte výrazně, méně vidím na vás.
1: Tak dneska je vedru, potí se všichni, ale takže Aleška trochu bolí v krku a potí se.
0: Tak, no, jak to máš ty, Mariano? Už se ptáme něco, Mariany,
1: no?
0: Potíš se, nepotíš se?
1: Já, zásadní otázka, potíš se?
2: Já jsem se byla před chvílí zaběhat, takže teď ještě pořád dozývá ten pot jako na obličeji, že jsem taková červená, jak vidíte, ostatní naštěstí ne.
0: A vadí ti to jako pot na sobě nebo na druhých lidech? Moc ne, mě to nevadí.
2: Ani mi nevadí ten pach vlastně moc, jako některým lidem v tramvaji.
0: A to nám nahrává na důležitou otázku, co je největší smrad na světě podle tebe? No, to je rozpomeň se. Můžeš to říct jako veřejnoprávně.
1: No, nesmí to být prostý. No.
2: Na první dobrou hnící maso určitě.
0: Hnící maso. Máte občas doma
2: takhle? Mamka jednou našla v ledničce jako několik měsíců už prolezlý červama. A to jsme se shodli, že asi nic horšího neexistuje.
0: To je krásný.
1: A to je podle mě i nehezký,
0: to je hodně nehezký.
2: To je vizuálně nic moc. No.
1: To já vím, že takhle někdo, ale jednou jsme na návštěvě, v Americe dokonce to bylo. Podívej se, v Americe, tam jsem byla na návštěvě. A bydlela jsem tam na takovém studentském bytě a

0: ti, to osazenstvo toho bytu si tam jednou zapomněli čerstvý maso, co mělo být na grilování a odjeli na víkend, na prodloužený víkend, třeba na 4 dny někam pryč a venku bylo tenkrát třeba 35 a to masíčko tam leželo pořád pěkně na stolečku
1: to
0: v kuchyňce.
1: Ta semnice.
0: A když jsme přijeli, tak to masíčko právě už se pohybovalo červovitostí a smrdilo teda až skoro dolů ke vchodu přes tři patra.
1: Máš to zafixovat, to všechno, máš to v pachový paměti, čichový?
0: Mám to v čichový paměti, ale hlavně v té vizuální, že opravdu jako ty červy masivní, velký, to je nejlepší, jak jako už hýbali s tím celým masem, tak to se mi nelíbilo hodně.
1: Hele, já si myslím, že bychom se měli Mariany zeptat, říct tý, aby se nám představila po 10 minutách jenom ve třech slovech, ale pouze. Nemá připravený, vidíš? Nemá. Ví, kam jde a nemá to připravený. Nevadí, pojď.
2: Ahoj, jsem Mariana.
1: No, to je hezký.
0: No, ale to bylo dobrý.
1: Jo, hezký si to nikdy nepoužil.
0: Hezky se z toho vylhala. Titulek, no? Ahoj, jsem Mariana. To mi přijde fajn. Hele, co je tvůj oblíbený? Pozdrav a proč?
1: No, co říkáš,
0: a teď
1: takhle.
0: Už to nemůže být ahoj. A tak jestli to je ahoj,
1: řekla
0: tak
1: mi čau před chvíli, myslím, nebo jsem to řekla.
2: Máně čau.
1: Co, takový prodloužený, protáhlý čau,
2: jo,
1: takový trošičku.
2: Jo, jako žoviální kamarádský. Jakože aby se ten druhý cítil dobře, tak prostě čau,
0: krátký úsečný čau.
2: Ještě možná
1: je takový zlý. Inteligence je empatická.
0: Musíš udělat delší to čau, jakože s tebou strávíš víc času.
2: A nebo zdar, to mám jakoby ještě z Moravy.
1: Takže zdar, Mariano, prosím tě, máš ráda vítr?
2: Vítr, neutrální vztah.
1: Neutrální, já ho nenávidím vítr. Opravdu, zakázal bych a zrušil bych ho. Možná mírný válek.
0: Já miluju vítr, Aleši. Já miluju vítr. A taky miluju, když prší. Jo, a je mlha.
1: Příšerný.
0: Chodíš v pláštěnce, fouká,
1: máš
0: prší.
1: Pláštěnku? Používáš pláštěnku nebo deštník?
2: Mám bundu s kapucí,
1: bundu s kapucí pouze teda. Takže deštník, nejsi vlastnicí teda deštníku.
2: Jsem vlastnicí, ale někde bych ho zapomněla, protože vždycky všechno takhle někde zapomenu, no, takže ho nepoužívám.
1: Prostě je to ankul, chce říct, v podstatě nenosí ho. Jako ty.
0: Ankul, to už slovo ankul neexistuje.
1: Promiň,
0: a kromě toho slovo kůl je už taky
1: pro přesný. Jako, děkuji za to, že jsi nám to řekl, ale konečně.
0: Já nevím,
1: to máš
0: tak říká to ještě někdo vůbec. Mariano, jak bys popsala svoji práci v televizi někomu, kdo se na televizi nedívá?
1: To je čím dál víc těch lidí, ale tam mě má dejch, viď.
0: Prosím tě.
1: Teď nevím.
0: Mladý se kouká do mobilu a televizi máš jako v mobilu.
1: Banálně, řekni to banálně, to víš, že jo. Mám Ivanka nejradši.
2: Dostanu dopředu téma, na které si připravím otázky, které potom kladu hostovi a on mi na ně odpovídá. A lidi se na to dívají.
1: To je to samý.
0: Tak. A když se na to dívají, ale můžou to třeba poslouchat i se na to nedívat, Aleši.
1: To je pravda.
0: Víš?
1: A na nás se moc nedívají. Když na kameru trojku dneska, jestli se někdo dívá.
0: Tak
1: to je fenomen,
0: se dívá na tebe, Aleši.
2: Je tady kamera, jo? Tak to jsem...
0: Když to někdo poslouchá, podle mě, Aleši, potom zpětně v podcastu, tak se může dívat na jakou kameru chce, stejně tě neuvidí.
1: A to je možná lepší. Mariano, co
2: bych se upravila,
1: co byla dneska, ty mluvíš mimo mikrofon, ale to
2: bych se upravila, kdybych to věděla.
0: To jo, to jsem...
1: Prosím tě, jaká byla tvoje první ranní myšlenka dneska?
2: To jsem se zase špatně vyspala.
1: Zase, jo, to znám.
0: Jo, taky se špatně vyspala.
2: Já mám ale roční dítě, já mám proto
1: takový důvod,
2: ale někdo samozřejmě nechci snižovat, jestli máš nespavost, jsem nechtěla vůbec.
1: To úplně nemám, ale budím se čím dál dřív, Ivanko. Čím dál dřív, věk asi, no.
0: Ale víš co, Aleši, zase raní ptáče dál doskáče.
1: Já ne, já musím ještě hodinu ležet.
0: A co tam děláš, když ležíš?
1: Nevím, nic.
2: Já se nemůžu dovolit, bohužel.
0: Takže ty hodinu ležíš.
1: Ale to zase tam Mariana poprvé nemůže dovolit.
0: Dobře, hele, to oblečení pro moderátorstvo v televizi, to je erární, anebo to máte vlastní?
2: No. A to je zajímavé, to se ptá úplně jako každý, vlastně je to první otázka.
0: Všechny to zajímá.
1: Máme tam, desátá tady, pozor.
2: Máme tam, ale fakt jako od jako kámošů přes starší lidi.
0: Podle mě to lidi zajímá čistě z prozaických.
1: A to je Ivanka, jako, je to kámoška a starší člověk.
2: Že se vám to nelíbí, nebo proč se ptáš?
0: Ne, spíš si myslím, jako, že přeci nemůže někdo mít tolik šatů, chápeš?
2: Jo, to máme praktický. Normálně fundus a nemusíme si nosit vlastní, protože to já bych teda neměla v čem vystupovat, nemám formální šaty, bych asi jinde neužila.
1: Hele, Mariana mi poslala fotku, tady dostala takhle fialový.
0: Fialový šaty z fundusu.
1: To vyhodnotila z fundusu. Jak se ti líbí ta barva?
0: Elegantní.
1: Elegantní. Jaká je tvoje oblíbená barva?
0: To je taková kardinálská barva. Mm-hmm. To nosí kardinálové.
2: Tohle to není, ale mám ráda ty šaty. To jsou jedna návrhářka, tam jsem to zdědila po kolegyních z událostí, takže tyhle jsou moc pěkný. To tam jako dědíme po sobě, to je taky zajímavost, že jenom odejde, sloustne.
0: Tak je to i ekonomický, že jo?
1: To se tady zase nedělá.
2: Potřebuji teď
0: každému jedno, co máš za hadry, Aleši.
2: Potřebuji tady obhajovat, že s penězmi nakládáme.
0: Dobře.
1: Barva oblíbená teda?
2: Oblíbená barva lila.
1: Lila.
0: Lila.
2: Ale zároveň mi nesluší.
1: Vysvětlíš, to nesluší lila. Zároveň, to je hezký.
0: A jestli si to jenom nemyslí, že jsi nejsi předpojatá zbytečně.
1: Ale tvoje oblíbená úprava vajec a brambor taky.
2: Úprava vajec na tvrdo, měla jsem dneska už 3 dohromady.
0: Protein.
2: Ty bílkoviny jsem si říkala, že bych teda měla jíst, takže to prý je dobrý. A brambory nemám ráda vůbec.
1: Taky moc ne. Ale mám rád všechno z nich, jako bramboráky. bramborovou polívku, ale takže... brambor jako takový jako přílohu to nenávidí.
0: Ne, ne, jo, že? Takhle samotný bramborek. Ale no už tam na tebe jde ten kašel, no, dej si
2: ráda, že jsem tady, ale tím za chvilku na dovolenou, tak tady něco chytneš.
0: No od Aleše bramboru, možná Aleši, dej si do krku bramboru syrovou, to tě vyléčí.
1: Mírně naklíčí, že? No, ale vynikající, v tom velkém prostředí jsem viděl takový film, myslím, že byl brazilský film, za to můžeme říct, o slečně, která si teda jaksi do vagíny dávala brambor, ale tam jí fantasticky naklíčil, ale pozor, mělo to vlastně velký přesah, protože to byla tradice jako v tom v té zemi tehdy.
0: Jo. No vidíš, Aleši.
1: A zároveň takový preventivní, no ale to nebylo
0: zvlášť. Tak ty bys to mohl dávat do
1: krku.
0: Byl to
1: krásný film ve Varech.
0: Jo, to je skvělý.
1: Tak pojďme dál.
0: Děkujeme tady za ten film teda o bramboře.
1: Bylo to Mléko strachu. Přísahám bohu, se tak jmenovalo.
0: Mléko strachu.
1: Mléko strachu doporučuji, vynikající film. Taková artovka, ale dobrá.
0: Každý den.
1: To piju.
0: Do kafíčka si dát. Mléko strachu. Když jsme teda u strachu, bojíš se strašidel, Mariano? A případně, které strašidlo je tvoje oblíbené?
1: Otázka.
0: Je.
2: No, nevěřím na strašidla.
1: Nevěřím. A to, že se nikdy nebojíš.
2: Nudná odpověď.
0: No, ale tak, a i když na ně teda nevěříš, tak ale musíš mít nějaký oblíbený.
2: Jo, když byl Lexikon strašidel, to asi jsme taková podobná generace, že si to možná pamatujete, ne? Nevím. Lexikon strašidel,
1: tak
2: tam byl zášupšák, který ztrácí vlastně, nebo vždycky vám odnese třeba jednu ponožku, nebo věci, které nemůžete najít, to byl zášupšák, roztomilý zvířátko, kvůli kterému se to všechno děje doma. Tak toho jsem měla ráda.
0: Zášupšák.
2: Zášupšák, hezký slovo.
1: Nosíš si mobil na záchod? A co máš na tapetě toho mobilu? Vysedáváš, nevysedáváš, to nás zajímá.
2: Ne, to dělá můj manžel, protože prostě je to ta chvíle klidu a tak to je, zní to stereotypně, ale prostě co znám všechny týpky, tak to prostě dělají z tohohle důvodu.
0: Chodíš taky?
2: Já to nedělám. Já to nedělám, já jsem vždycky strašně rychle vyřízená.
1: Rychle vyřízená, takzvaně. Hezky. A ty tapetě máš co teda? Děti asi?
2: Nemám právě děti, protože jak je vidím každý den, tak je nechci mít ještě na tapetě, takže tam mám nějakou neutrální, nějaký pruhy nebo něco.
1: Pruhy jsou tam.
0: Jakože defaultně něco, co bylo v
1: Lila pruhy
0: telefonu.
1: Prostě.
2: Lila
0: pruhy? Tam vidíš, prostě. Lila pruhy, to je krásný.
1: Ale nesluší to.
0: Jalova. A to nevíš, jestli jí to sluší nebo nesluší.
1: A to vidím úplně.
0: Co ona jenom sama myslí. Jaký je tvůj názor na kompoty?
2: Vlastně nedávno jsem to s někým řešila, že to za nás hodně frčilo a teď to vlastně moc není a přitom je to hrozně super věc
0: kompot.
2: Ke kuřeti a k bramborový kaši, když už si dám, tak jako k tomu kompot třeba je úplně geniální, dlouho jsem to neměla, ale jako klidně bych si to dala, ale je to věc, kterou jako vám neservírujou moc nikde, už mi přijde, no, teď je ty pickles a tohle letí, že jo.
1: A jaká by ses tak zvolila ten kompot, jako broskev, mandarinka, višeň?
2: Višeň.
1: Nejradši ze všeho.
0: Víš, že tam jsou červy taky často.
1: Jo, no, tak se vracíme k tomu masu, ale hejbe se to, mi to nevadí. Ale.
0: Nevadí.
1: Mírně to křupne, dodává to jistou křupavost.
2: To by nepřežilo v tom kompotu
0: ty
2: asi.
0: Ty papáš červy, teda ty papáš
1: višně
0: a vůbec nekontroluješ si, jestli tam je červ. Ne, je ti to jedno.
1: Je to tak. A když se podíl, už bych to v životě nemohl sežrat.
0: No, právě, no.
1: Pozor.
0: I v malinách, bejvíš.
1: Jaká bys chtěl být filmová nebo seriálová postava, ale pozor, už tím jsi jako na pořád.
2: Na pořád.
1: Se nevrátíš do Mariany, ne?
2: Takže někdo, kdo asi neumře, že jo?
1: No, může, pozor, můžeš umřít. Ale...
2: Dobře, Walter White.
1: Já
2: vím, že to je obvěz, ale je to proto, že tady flexím, že jsem to po 20 letech, kdy to viděli všichni, viděla konečně teď taky a jsem hodně, jako teď si dávám sola právě, ale jako Walter White bych řekla na první dobrou.
0: Já jsem to ještě neviděla.
2: Protože prostě
1: jsi se rakovina.
0: Ano, sérii Perníkář jsem ještě neviděla, ostentativně vždycky, když se někdo o tom zmiňuje, tak já dělám.
2: Já jsem se tomu taky bránila, ale budeš to milovat.
0: Ale právě, možná za 10 let se na to podívám a budu to milovat.
1: A pak jsou věci, které taky milovali lidi, a ty taky miluješ. Třeba film Drive. Milovali
0: film
1: to všichni.
0: Dřív i teď. To milovali všichni.
1: To nelze nemilovat, ale
0: to nelze.
1: A tyho nový filmy, to
0: mě by teda
1: kraviny.
0: Zajímalo, kdo existuje, že by se podíval na film Drive.
1: A řek, že se mu to nelíbí.
0: No, tak to by teda byl podle mě zlej člověk.
1: Uškrtili bychom ho tady na místě.
0: To byl špatná osoba, si myslím.
2: Moje babička.
1: Jo, babička.
2: Typu, že by si to nelíbilo, že by to
1: nepochopila. Jestli nemá nějaký věkovou omluvenku na tohle.
0: Jo, že by
1: aspoň
0: to bylo nějak...
1: by řekla. Dobrá muzika by
2: no
1: řekla.
2: To jo, to je nádherná.
0: No, a ta bunda by se jí musela líbit, jo. Podle mě.
2: A Ryan Gosling taky asi.
1: Babička
2: taky
1: by se jí v tom škorpionu,
0: no,
1: top.
0: Takže si myslím, že i pro babičky to je.
1: Ale její babičce Lila sluší.
0: I pro
1: to
0: dědečky.
1: Věc, to se
0: pro všechny.
1: No. No. Co tam máš dál, prosím tě? Pálila jsi někde listí?
0: Jo, listí.
2: Nepálila. Nepálila jsem.
1: To je host. No dobře, a voní tě to aspoň trošičku jako, zažila jsi to někdy, to tu nádhernou vůni pálenýho listí?
2: Jo, ježiš, jasně, tak jsem jako spíš z vesnice než z města, takže znám tu vůni, ale nepraktikovala jsem to.
1: Škoda.
0: Ono, stejně se to teď už nesmí. Hele, jakou zmrzlinu, jakou příchuť by sis nikdy nedala, přijde ti taková nadbytečná, třeba, že by ani nemusela existovat?
1: Já se zamýšlím, já můžu se i já zamýšlet.
0: No zamýšli se, Alešku.
1: No, Mariana se taky zamýšlí.
2: Já nemám ráda sorbety obecně. Mám ráda opravdu jenom
0: smetánkovou.
2: Smetánkovou. Takže nějaký třeba meloun nebo tak, tak bez toho bych se obešla na světě. No.
1: Hmm. No, mango třeba.
0: Mango by si
1: moc nechutná mango. Jako, mám to jako tu věc, ale zmrzlina z toho mi přijde divná.
0: Ne.
1: Mdlá.
0: Dobře.
1: Jako, a co ty, řekni nějakou.
0: Ne, jako dřív jako dítě jsem měla ráda šmoulí zmrzlinku, protože se mi líbilo, že je modrá.
1: Modrá,
0: ale ta její chuť vlastně tak dobrá nebyla, takže možná teď už bych si třeba šmoulí zmrzlinku
2: asi nedala. To už je teď frozen právě, nedala. Se to posunulo.
0: To je pravda, když to posunulo, že teď už zase ty šmoulové už takzvaně netrendí. Takže ale tak tu modrou zmrzlinku.
1: Jo. A jaký je tvůj názor na tepláky? Máš na sláče, ale tepláky jako propaguje Ivanka, ale poslední dobu je nosí strašně málo. Já si se nezavřela na tepláky,
0: vedro, Aleši, v tepláčkách by si se spotil.
1: Dobře, ne, nenosíš, tak to já to vnímám.
0: Spotil by se ti v nich zadeček.
1: Ano.
2: No, já vím.
1: To mě to nevadí, mám i teď, v časech.
2: Já vím, že jednou Tomáš, můj manžel, otevřel v teplácích kamarádce a tam mu řekla, že Karl Lagerfeld říkal, že tepláky jsou znamením životní prohry. Hmm. A od té doby si je on nevzal a mě to taky změnilo názor prostě na ně. Nebo jako, dívám se na to ještě už než předtím, ale nenosila jsem to nikdy. Takže
1: Ivanka by se zasmála, ještě se přitáhla ještě víc.
2: Ale to neznamená, že to není jako trendy a cool, jenom prostě.
1: Vidíš, cool, řekla to. Taky to říká.
2: Ježišmarja, ještě
1: pravda.
0: Takže tepláčky ne teda. Hele, ne. Jakým zvířetem bys chtěla být a proč?
2: Nějaký domestikovaný, který mu nehrozí moc, jako že ho někdo prostě zabije, pokud to není nějaký nožírně nebo tak.
1: Smrti. Nechce umřít.
2: Pes tchýně, který teda nedávno umřel, ale ta prostě se o něj starala, to jo.
1: Dožil
2: ale jako
1: dlouho.
2: Ten celý život měl fakt jako luxusní prostě dobrůdky, spaní v posteli, čištění zubů, prostě všechno, jako péče úplně lepší než člověka.
0: Takže chtěla bys
1: být zuby.
0: Pes svý tchýně.
1: To je hezký. A pozor, jaká pilule, Ivanko, a už i tvý pejsci se dožil třeba 30 let, prej. Brzo, už se to brzo blíží. Jedna pilule, jedna injekce, dvojnásobný život. Můžu to mít taky?
0: Já nevím, a ty bys to chtěl, Aleši.
1: Nechtěl,
0: vlastně,
1: ne, já trpím už
0: právě,
1: teď.
0: Právě, no, bys trpěl dvakrát tak dlouho, tak já nevím, jestli bys to chtěl.
1: Hele, nějaký sport, který mu nerozumíš? Případně proč?
2: Většině sportů...
1: No, tak nějaký vytáhni.
2: No... Já to tady nechci říkat, protože třeba dneska mám rozhovor o hokeji, no, jako v roli moderátora.
1: A nerozumíš tomu
2: hokej
1: teda.
2: Ještě, ale třeba fotbal, co to je offside a takhle vlastně, i když jsem to jako 20krát už slyšela, jako že mi to bylo vysvětlované, tak jako asi nikdy nepochopím, takže většinu sportů jako těm nerozumím a vím, že to moje mezera, že to je součást nějakého společenského vzdělání.
1: Nejoblíbenější sporty vlastně zároveň, to se mi líbí na tom, že nevytáhla nějaký curling, že jo, jako ale prostě opravdu ty nejpopulárnější sporty, nevím, kouká a neví.
2: Koukám, ale jdu třeba jako se synem, jsem byla na Viktorce a bavilo mě to, jenom prostě tomu nerozumím, co to je offside.
1: Výborně, to vysvětlíme potom.
2: Trapas.
1: Jo.
0: A trapas to není, prosím tě. Hele, kdyby jsi měla teď vymyslet nějakou přezdívku, tak jakou bys jsi vymyslela?
1: Už to zůstane, ale. Pojď.
2: Máňa.
1: Máňa. A říkaj ti tak, nebo jsi to...
2: Někdy mi tak říká ze srandy manžel, že to na mě tak jako sedí zvláštním způsobem.
1: Ono to fakt na ní sedí, to jsem chtěl říct, to opravdu na ní sedí.
2: No,
1: ale jo, já to v ní vidím, tu vnitřní Máňu tam vidím. Jo.
0: Vnitřní Máňa.
1: Máteš si Máňu z kulovýho blesku, ale podle mě říkáš, že to není směroplatný.
0: No ta říkala, že to není směroplatný.
1: A to je podle mě Máňa, ale...
0: Máňa je dobrá osoba, že Máňa je někdo, kde je fajn.
1: Je v něco dobrýho.
0: Máňa je jako dobro.
1: Ty to poznáš, Ivanko.
0: Já to umím nacítit do Máni. To poznám.
1: Který slovo je podle tebe otřesný? Slyšíš v konverzaci, jako oklepeš se úplně.
2: Určitě to pšouk.
1: Pšouk.
2: To je pro mě a to úplně.
1: A to se málo říká,
2: jako...
1: ne, v konverzacích.
2: No ne, jako občas to řekne, jako já to docela právě slyším často. Jako od někoho osobně takhle, ne úplně jako
1: za maminky, ale... maminky řešíte ty děti.
2: No, jako pro mě to je tak jako zvukom, nebo prostě úplně mokře to tak jako, nevím.
1: Jo, jo.
2: Odporný.
1: Mokře to tak ufičí jako trošičku. A nějaký naopak oblíbený slovo, že jako
0: jako třeba básnickou sbírku bys tak asi nepojmenoval, Aleši.
1: Asi ne, ale kdo ví, třeba měl úspěch, jo.
0: Východní.
2: Víte, teď mi dáváte čas na rozmyslenou.
1: No, ano.
0: Pšou.
1: Taký oblíbený slovíčko.
2: Takový ty, no, spojený s jídlem, třeba bechamel, soufflé. Takový jako tímhle směrem, no.
0: Ty trochu do francouzštiny.
2: Crème brûlée taky.
0: Cizokrajiny, takový slův.
2: Připadáš tak cool, když to řekneš.
1: Nádech exotiky trošičku potřebuje Mariana. V té všednosti, v každodennosti.
0: Pomazánka.
1: Pomazánka. A to miluju, to všechno nevíc. Hlavně česnekovou.
0: Já mám ráda pomazánku, i to slovo jsem
2: ale kdybys řekla crème fraîche už, tak jako dobrý.
0: No tak to už, jo, takže ty radši crème fraîche než pomazánka.
1: A to navážeme, ale tou kombuchou, pozor.
0: No, kombuchou.
1: Vyslovuješ kombucha s ch nebo s č?
2: Právě jsem se zjišťovala a jakože jde oboje, ne?
1: No, tak asi jde oboje, jak to říkáš ty?
2: Kombuča.
1: Kombuča říkám, tak
0: moderně,
1: to ne, mírně pozerský za mě, prostě kombucha. Jo, to chci jako.
2: A já to právě neříkám pozerský, ale když to někde řeknu, tak úplně si říkám v hlavě, co se o mě ty lidi myslí, jo, protože je to možná špatně a potom to nevím jako.
0: Tam je ten problém, že podle mě se má říkat spíš to kombuča, ale
2: no tak,
1: ale já to nechci přistoupit, ale jsou věci, které se mají, já na to nechci přistoupit.
0: Ale mohl bys začít říkat čleba.
1: To bych mohl. A to já říkám. Prostě jdeme na anketky rovnou.
0: Člebíček. Dobře, hele, je lepší být one hit wonder, taková kometa, nebo celoživotně průměrný, ale spokojený.
2: A když jsi kometa, tak potom už to jde dolů, nebo?
1: No tak většinou zazáříš jednou a pak trochu se bodíš.
2: Ale můžeš zazářit a potom jakoby furt mít ještě tu spokojenou linku.
1: No, no to se tak spokojeno. Spíš se už tak ohlížíš o tom, že už to nikdy nebude takový, jo?
2: No,
1: ale
2: asi,
1: máš to za sebou.
2: Asi intenzivní zážitek bych vyměnila za
1: tu spokojenost, šek, kterou žiješ v podstatě.
2: Přesně ten
1: rozumím.
2: Co to ještě přijde?
0: Životní bešamel.
1: Já si to nemyslím. Hele, cibule nebo česnek, jednoho se musíš vzdát do konce života. Za mě hrozná, nejhorší představa vůbec.
2: Jo, v oboje mám hodně ráda, spíš bych se vzdala česneku, protože čím jsem starší, tím dělá hůř na bříško a na zažívání.
1: Se je taková praktická trošičku.
0: Pak máš těžko v bříšku,
1: jo, nikdy. Alešku. Ty ne?
2: Taková pomalu táhnutá
1: cibulka. Dneska ten krk, dneska to musím dát.
0: No, česneky.
1: Celou hlavu.
0: Celou hlavu.
1: No.
0: Dobře, nevoloupanou. Hele, listnatý nebo jehličnatý strom?
1: Co radši objímáš?
2: Listnatý les.
1: Les celý.
2: Listnatý les, když si představím, to je takový jako prostornější, barvitější, jsou jako různý barvy těch listnatých mnohem víc než těch jehličnatých.
0: Pestřejší zase.
1: Podzimní člověk, jsi podzimní člověk, víte asi.
2: Jo, jsem no, hodně. Já jsem nalezená na první podzimní den a miluji podzim.
1: Podzimní Máňa, tam nebude Mariana Novotná, tam bude podzimní Máňa.
0: Vidíš, a máš tu přezdívku hotovou teda.
1: Je to hotový vlastně.
0: Mariana Novotná, jsem podzimní Máňa.
1: Hele, CDčko, kazeta nebo vinyl, co jsi tak jako nejbližší esteticky?
2: Vinyl máme doma, pouštíme, kupujeme.
1: Tak miluju to. To se ty, jo. Taky jsem se do toho trošku zbláznil.
0: Taky.
2: A to není pozerský teda ještě, jo?
1: To není.
0: No, to když to dělá Aleš, tak to není
1: pozerský. Tam musíš jenom přistoupit, protože vlastně už to jde každý, jo? Že to nejseš výmyšlej, musíš překousnout tohle z toho. No, mě vadí.
2: No mě na tom baví, že si fakt poslechneš celou tu desku a nepřeskakuješ.
1: Tam to taky rád.
0: Hele, písmena nebo číslice?
1: No. Co tak preferuješ?
2: Určitě písmena.
0: No a který písmeno?
1: Třeba H. Máš ráda H?
2: Jakože jaký mám ráda písmena? Jako jak zní, nebo jak ho píšu? Esteticky.
1: Řekni si.
0: No, řekni si, jak chceš.
2: Jo, mno.
1: Mariana, no. Jo, pozor, Máňa. Je to tam.
0: Jo, takže Máňa. Zase je tam ta Máňa. Ta Máňovitost pořád probublává.
1: Hele, krokety nebo hranolky?
2: Hranolky 100%.
1: Všichni, to je všichni. Prostě
2: no,
1: krokety,
2: protože ta kroketa je vevnitř taková...
1: Nedoceněná, kulatá, prostě krásná. Já teď jsem si je dal, víkendu jsem si řízek s kroketama. Čuměli na mě jako smažený se smaženým. To jsem byl šťastný.
2: Čuměli na tebe, to není zase tak...
1: Pět až sedm minut jsem byl šťastný.
0: A v bříšku jsi měl jako v pokojíčku?
1: No jo, tak lidi kolem mě to jako mírně odnesli, ale bylo to skvělý.
0: Jo. Měl jsi dát tomu smažený česnek ještě.
1: Ale pozor, ještě Aleš. Koprovka nebo znojemská? To je jako existenciální.
2: No znojemská rozhodně.
1: No pozor, ale jo, je to náš člověk.
2: Zdravím Karla Veselýho.
1: No, ty jsi přímo tam tak, to jsem nevěděl.
0: Takže znojemská omáčka je tvoje.
1: Takže teplá okurka konečně tady doznala nějakého vítězství.
2: Jo, koprovka nic.
1: To je odporná.
0: No, tak to tě Alešku potěšilo,
1: ano, viď? Aspoň něco, první věc za den teda, a poslední si tak to
0: ale
1: tuším.
0: Ale prosím tě, ty jsi no, zase pesimista. Rakev nebo urna?
1: Blíží se to přece jenom.
2: Všichni říkají podle mě urna, ne? Asi.
1: No jako, tak, že to jakdy, jaký je zajímá, kdo co říká.
2: Já vím, já jsem, řekněme, že externí, to je tak... externí validace je pro mě extrémně
1: ano,
2: důležitá.
1: Je to 70 na 30 neprospěch urny, bramboře, většinou.
2: Dobře, úplně se na to jakoby nebudu soustředit a řekla bych, jak to cítím.
0: No.
2: Rakev.
0: Jak to cítí Máňa?
1: Chce tam jít takhle.
0: Máňa by chtěla do rakve.
2: Teda Máňa v rakvi.
1: Rozloučit se v kuse s tím světem, teda by se ráda. V jednom kuse.
2: Přijde mi to větší svět.
1: Žádný
0: na podušce. No, hezký, když tě pěkně namalujou a tak.
1: Prosím tě, závěrečná opravdu existenciální otázka.
0: Houska nebo rohlík?
1: Ale proč?
2: Rohlík, protože ergonomicky se lípí.
1: Ergonomicky, pozor, jo.
0: To je krásný slovo.
1: To je nádherný slovo. Jako, no. Je vzdělaná.
2: Ergonomicky
1: validace, validace, prostě externí validace.
0: Externí validace.
1: A ještě tohle to na závěr.
0: Ergonomická validace.
1: Vynikající. Mariana Novotná, bývalá kopecká, bylo to senzační. Občanku mi odezdáš. Bylo to nádherný. Končí.
0: Ahoj.
1: No tak pál, se zavrtej, nejvíš, Maria.

0: a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
3: You, this is Kurt Vile and you're listening to Radio Wave.

0: Told her quit the plan. We ain't KIDs, little bitch a fan. She just asked if I know JID. Say we owe you shit, you must have missed the AIE. I mean AEI, shit, I'm tired, been a crazy week. First rule was put up 5 every KIC.
1: Told the bitch don't question me, I ain't AI sneaks. Shitty boys, dog shit, militia, you know what the fuck going on.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.
4: Krátce před 2 odpolední ještě pár filmových tipů na dnešní večer, které začneme pozvánkou do ostravského minikina. Tam můžete zajít na americkou dramedii Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Promítá se od 7:30. Hradec Králové a Biocentrál, tam je dnes v 17.45 k vidění Mandalorian a Grogu, neboli první film uvedený v kinech, který přímo navazuje na seriály Star Wars na Disney+. A od 8:30 potom snímek Zmizení Josefa Mengeleho, to byl Králové Hradecký Biocentrál. Brněnské kino Art, dá se říct už legendární a ikonické anime Hayao Miyazakiho Cesta do fantazie od 6 hodin a od 8:30 potom snímek Zlom vás, bav se, neumři režiséra Gora Verbinského. Praha a kino Aero, v 18.30 animovaný snímek Malá Amélie, tam nejspíš půjdete se svými ratolestmi a ve 20.30 potom film ze 60. let Jason a Argonauti.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.

When will it end? No tahle hodinka už za pár minut. Máme 13 hodin a 54 minut. Středeční on air na Wave s Jarou Petříkem je před námi ještě hodinku a kousek, než mě tady za mikrofonem vystřídá Martina Foldinová. Tohle byla Elma a před námi docela ještě I Love You Honey Bunny a taky Emil and the Sniffers.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Jedna hybnější, tohle byl Fred Again a Over Mono, ty jsme si už dneska mimochodem hráli, jejich novinku z chystané desky, která vyjde v srpnu a samozřejmě jsem v souvislosti s tím zval i na brněnský pop mese, kde se nejenom Over Mono a spousta dalších taky představí. Teď už ale pokračujeme s projektem Salem, který vydal takovou hodně opulentní nahrávku, není to regulární řadovka, spíš řekněme kompilace starších věcí a některých nových kousků, případně archiválií. Ten release se jmenuje Red Dragon a stejně se jmenuje i tahle věc, kterou si z něj hrajeme, Salem.

0: Jsme Upy Money a jejich fake na rádiu Wave, co rozhodně není fake, tak to je pozvánka na poslech aktuálních chudáčků, kteří se věnovali hot profesím, neboli takzvaně vzrušujícím povoláním, a vy se tak dozvíte, že třeba Petra nejvíc rajcuje archeolog a nebo strážce majáku, pokud se tedy strážce majáku dá vůbec považovat za regulérní povolání, spíš bych to viděl jako takový životní styl už pomalu. No a Adam je zase pro změnu posedlý květinářkami a taky jednou konkrétní trafikantkou, což mě tak napadá, že to možná ani tak nebude o tom, o té práci nebo profesi, ale spíš o té dámě. Každopádně, kdo z nich se zároveň stal taky obětí estetikou Amélie z Montmartru, to všechno se dozvíte, když si nejnovější chudáčky poslechnete. A já teď pro vás mám připravenou krátkou ukázku. Celý díl samozřejmě na našem webu wave.cz a v podcastech.
1: Hele, a máš nějakou i nějakou hot profesi, která je opravdu hot? že já si prostě nemůžu pomoct, ale představím si jako prostě nějakého jako, tak bych hrozně urazil archeologii, ale prostě nějakého šedivýho fouzatýho dědu, který
2: se právě urazil.
1: který prostě sice...
2: Typický archeolog.
3: Za svůj prostě život jsem vystřídal dvě destinace. Jedna byla Věstonice a druhá bylo náměstí Vydomyšli, když se tam stavěla fontána.
0: Vy jste hot.
1: ale jako asi jsou takový lidi, protože já mám třeba bubenici v kapele a ta má crush na pana Svěráka. A čím je starší, tím má větší ten crush. Mm-hmm. Takže, ano, takže archeolog, archeoložka, ano. A dalšího něco máš?
2: Dalšího mám hlídač majáku.
1: Majáčník?
2: Majáčník, klasický.
1: Tak to jako... Ale přijde mi to hot
2: tím, jak je v tom cítit ta samota.
1: To mně taky přijde sexy, no. Ale úplně nevím, jestli kdyby do místnosti někdo vstoupil a řekl...
2: Jsem majáčník.
0: On je tak, majáčník.
1: Tak jsi říká, holky, vidíte.
0: Ticho, je majáčník.
1: To je majáčník.
0: Majáčník je tady. Majáčník. Slyšel jsi, je majáčník.
1: Jsi nějak vaječník. No dobře, ale jako, dobře, rozumím. Osamocenej desperát v takovém tom dlouhým prostě pošipášti.
2: Jo, přijde mi to hot, chápeš, jakože potom přijdeš do nějakého přístavního městečka.
1: To je super film, by the way.
2: Je to dobrý. Jak se to jmenuje, maják.
1: Maják.
2: No, ale přijde mi to hot, jako prostě. Jako samozřejmě se s tím stotožňuju jako ve smyslu toho, že si vždycky představím, že tu profesi mám a potom jí jakoby velmi dobře hraju. Nebo jak se hraju.
1: Nepochybuje, Petře. Jako, velmi
2: prostě,
1: dobře.
2: Jakože prostě jenom tak to nechám lítat, no. Ne, ale si představuju, že jsem majáčník, představ si to třeba a dojedeš nějakého přístaviště, tam si dáš sklenku něčeho a jenom si tak jako víš na tom přístavu prostě tak jako přemýšlíš, si zasmušili, balíš si cigárko třeba, což nedělejte nikdo, ale balím si cigárko, kouřím a prostě za to třeba někdo přijde a řekneš, hele, dneska nemám čas, potřebuji přemýšlet. Nad čím? Nad majákem.
1: No jasně.
2: Jestli víš, jak to bys...
1: Kázat můj maják.
2: Už končím.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: varovný prst nad hlavou, nosíme varovný prst.
1: Máte rádi polévku minestrone? Jestli ano, tak možná překvapivě o ní uslyšíte ve vysílání Rádia Wave dneska po 8 hodině večerní v Bednách. A to protože hostem dalšího dílu téhle série bude italský kosmonaut Paolo Nespoli. Ale s tou Itálií to vlastně to propojení není na první dobrou. Ve skutečnosti se v tom rozhovoru mimo jiné dozvíte, že jako polévka minestrone vypadá ve skutečnosti lidská civilizace při pohledu z vesmíru. No ale dozvíte se taky, proč se Paolo Nespoli v 26 letech rozhodl vrátit k dětskému snu stát se astronautem. A taky proč musela crew při jeho první misi podniknout krizový spacewalk. Bedny dneska o vesmíru, o lidstvu i o polévkách od 8 hodin večer.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A ještě tu pro vás mám dva divadelní tipy, než se za mikrofonem vystřídáme dneska s Martinou Foldinovou před 15. hodinou. První pozvánka míří do divadla Petra Bezruče, neboli do Ostravy samozřejmě, kde můžete v 18.30 zajít na inscenaci Můj boj s podtitulem Zamilovaný muž. Tématem tohoto díla se stal život samotný, každodenní úkony i výjimečné okamžiky. Můj boj lze vnímat nejenom jako příběh konkrétního spisovatele, ale především jako výpověď o nás, našich pocitech a myšlenkách, které si mnohdy ani nepřiznáváme. Mimochodem, Miloslav Koenig za herecký výkon v téhle inscenaci obdržel cenu divadelní kritiky za mužský herecký výkon roku 2025. No a vy ho můžete vidět dneska od 6:30 v divadle Petra Bezruče v Ostravě. Z Ostravy do Prahy, Venuše ve Švehlovce se dneska promění v černou vodu. Tohle představení je na programu od 8 hodin večer. Jedná se o inscenaci o vzpomínkách, které nejdou navzdory názvu odplavit. Letní noc před mnoha lety, jedno město, dvě různé party a 8 postav. A taky nostalgie na dobu bez plánů a povinností, kdy stačilo být spolu. Tohle se vrací ve střípkách obrazů a emocí, které zanechaly nesmazatelné stopy. Černá voda dneska od 8 večer ve Venuši ve Švehlovce.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Yeah.

0: Francouzka OK Lou společně s celou rodinou a přáteli v tomhle songu pojmenovaném právě Family and Friends. Na Radio Wave máme pár minut před třetí odpolední. Já se vám sliboval, že dneska se za mikrofonem vystřídáme s Martinou Foldinovou. Ta chvíle přichází právě teď. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A protože máme středu, tak taky uslyšíte nejenom Martinu, ale chvilku po půl šesté nebo zhruba plus minus okolo té půl taky Míšu Sladkou v nejnovějších Houpačkách.
1: Nejnovější Houpačky. Míša Sladká opět otevírá velmi důležité, ale taky těžké téma, protože
0: jak jinak,
1: ono o tom jsou zejména naše Houpačky. Tentokrát si totiž Míša povídá s gynekologem, porodníkem, odborníkem na rakovinu v těhotenství Michaelem Halaškou, takže jejich společné téma, jak už jsem teď předestřela, bude právě ta zmíněná rakovina v těhotenství, protože vlastně ještě donedávna to znamenalo docela jasný verdikt. Buď to přežije jedna strana, nebo přežije druhá strana a bylo jasné, že to není úplně ideální varianta a dneska už ty možnosti na léčbu rakoviny během těhotenství jsou a jsou efektivní a zejména bezpečné a jaké konkrétně jsou, tak to budeme probírat v Nových Houpačkách.
0: Tak si na to počkejte okolo půl šesté, užijte si odpoledne s Martinou a já tady budu zase zítra.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Lou de Santana nebo Billow, tak to byla muzika, se kterou jsme započali další hodinku vysílání na rádiu Wave. Aktuálně 15 hodin 7 minut k tomu, to znamená, že odstartovala v tomto případě středeční odpolední směna na rádiu Wave a už vás od mikrofonu po Jardovi Petříkovi zdraví Martina Foldinová. Doufám, že máte krásný a příjemný den, příjemné odpoledne. Počasí tomu jde, myslím, velmi naproti, minimálně u nás v Praze tady všichni potulují se po Vinohradské ulici v letním oděvu, tak já doufám, že to máte stejně a že třeba můžete držet v ruce i nějakou příjemnou, buď to zmrzlinu, nebo třeba ledovou kávu, ať si zpříjemňujete to středeční odpoledne i nějakou tou pochutinou. Já vám prozradím, že po ty následující 3 hodinky, kdy budu ve studiu, nabídnu nějaký ten redakční obsah, patřit mezi ně bude ukázka z naší zbrusu nové série Bedny. Taky se společně zaměříme na hudební rozhovor se slovenskou, ale v Praze usazenou hudebnicí Katarzí. No a jak už jsem dnes jednou slibovala s kolegou Jardou Petříkem, tak kolem 17:30 se taky dočkáte z brusu nové epizody našich Houpaček, tedy podcastu, ve kterém se věnujeme velmi pravidelně už řadu let rodičovství. To bude zase velmi různorodá, co se týče témat otevřených v ní směna na rádiu Wave. Doufám, že si ji užijete. No a my teď společně míříme za další muzikou. Slovenští 52 Hertz Whale už za chviličku, taky Horse Girl s trackem Material Horse už za chvilku. No a teď už nešvilské indie rockové duo Howdy. Pojďme si pustit jejich aktuální novou singlovku. Try, try, try.

0: Výtečná kytarová formace ze Slovenska, tohle jsou 52 Hertz Whale ve středečním odpoledni na rádiu Wave. My už teď ale společně míříme za ukázkou z nového dílu naší série Bedny, která vám přináší rozhovory s odborníky z domova i zahraničí. Hostem dalšího dílu je tentokrát italský kosmonaut Paolo Nespoli. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, proč lidská civilizace při pohledu z vesmíru vypadá jako polévka minestrone. Bedny můžete poslouchat na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích úplně stejně, jako jste zvyklí u jakéhokoliv jiného formátu na Rádiu Wave. No a my si teď společně pustíme krátkou ukázku.
1: What's going through your mind? Co vás v tu chvíli napadá?
2: It's actually an interesting view. You can even do some philosophical considerations, for example, that
3: je to zajímavý pohled. Napadají vás filozofické myšlenky. Třeba, že všichni plaveme v polévce, kterou je naše země, jako minestrone se vším, co v ní plave. Nemůžete určit místo, kam přesně v polévce patří hrášek a kam mrkev. My jsme podobně namíchaní. Když jsme na zemi, nevnímáme, že jsme všichni v jednom minestrone. Chováme se, jako kdybychom byli různé entity, různé národy, které kontrolují svět. Takhle to ale není. Ať už ve vesmíru děláte cokoliv, chápete, že to, co děláte doma, má vliv na celý svět. Jsme všichni v tomhle minestrone a musíme se snažit spolu vycházet a uchovávat náš svět v obyvatelném stavu. To je něco, co vás v kupole napadá každou chvíli. Myslím, že všichni astronauti získají tenhle nadhled. Ve vesmíru patříte k nějaké zemi a vesmírné agentuře, ale ve skutečnosti se spíš cítíte jako součást lidské rasy. Jedním z nejlepších aspektů je, že tam jste s lidmi různých kultur, kteří mluví různými jazyky, mají odlišné zvyky, náboženství a gender. Tyhle rozdíly ale ve vesmíru nevnímáte. Máte jako lidé jeden k druhému blízko. Poslední věc, co řeknu a pak vám přenechám slovo, je, že na Zemi nám často přijde, že máte schopnost kontrolovat a zásadně ovlivňovat, co se na planetě děje. Často slýchám, že Zemi ničíme, ale mně přijde, že schopnost zničit planetu Zemi nemáme. Jsme jen schopní zničit podmínky, díky kterým na Zemi můžeme být. Můžeme změnit teplotu, můžeme všechno spálit, ale Země nezmizí, ani ji nezničíme. Jak dlouho jsme na planetě jako lidé? 200 nebo 300 tisíc let? Ale Země je tu 4,5 miliardy let. Takže když ostudně zničíme podmínky, díky kterým na této planetě můžeme dál být, zmizíme. Ale Země nezmizí. A můžu s nadsázkou říct, že za pár milionů let planeta obnoví lesy a všechno ostatní, co je potřeba. A Země bude zpátky, ať už s lidmi, nebo bez nich.
1: Právě jste popsal něco, co často nazýváte jednou ze dvou vesmírných transformací, kterými jste prošel. Kromě určité filozofické proměny zmiňujete, že jste se kvůli mikrogravitaci musel stát mimozemským člověkem.
4: Just by the virtue of living in microgravity.
2: When I talk about the change between terrestrial to extraterrestrial, which is the beginning of...
3: Když mluvím o tom, jak se z pozemšťana stane mimozemšťan, myslím tím, že si musíte zvyknout na prostředí, kde není gravitace. Když jste mluvil o pohledu z kupoly, nastínil jste, že ve vesmíru není žádné nahoře a dole. Na Zemi, co je nahoře a dole, určuje gravitace. Ve vesmíru musíte změnit svoji referenční soustavu. Když vás na začátku pobytu ve vesmíru požádají, abyste udělali experiment nebo jinou aktivitu na stropě Mezinárodní vesmírné stanice, říkáte si, jasně, ale jak se tam nahoru dostanu? Pamatuju si, že jsem se takhle zeptal jednoho amerického astronauta, který se na mě podíval stylem, a co je za problém, prostě se odstrčíš a jdeš nahoru. Řekl jsem, no dobře, věřím ti, ale co ucítím, když se tam vydám? A on mi krátce odvětil, nic. Řekl jsem mu, že mu nevěřím. Odstrčil jsem se a pevně jsem se chytil. Přišlo mi, že když to neudělám, spadnu dolů. Ale pak jsem se pustil a nespadl jsem. Referenčním bodem se ve vesmíru postupně stanete vy sám. Cokoliv nad vámi je strop a cokoliv pod vámi je podlaha. Když se otočíte vzhůru nohama, je to, jako by se otáčela vzhůru nohama celá stanice. Takže když jste se ptal, jestli jsem se z kupoly díval nahoru nebo dolů, vlastně sám nevím. Podobný pocit zažíváte, ať už na stanici děláte cokoliv. Máte v ruce pero a pustíte ho. Chvíli zůstane na jednom místě a pak začne odplouvat. Na Zemi pojmete pozici několika věcí okolo sebe najednou a máte nad nimi kontrolu. Ve vesmíru jsou to nanejvýš 3 nebo 4 věci. První věc dáte na jednu stranu a druhou na druhou. A když umisťujete třetí, první už pluje jinam. Určitě znáte slavnou fotku astronautů, kteří mají v ruce lentilky M&M, rozevřou dlaně a lentilky se rozutečou do všech stran. A nejde jenom o umístění věcí. Co když se otáčím, ale vlastně si toho nevšimnu? Najednou věc není tam, kde byla. Ale ne proto, že tam není, ale proto, že já sám jsem se vzdálil a ani jsem si to neuvědomil. To je velmi zneklidňující. Soubor dovedností, který potřebujete na zvládnutí podobné situace, je jiný, než na který jste zvyklí na Zemi. Zážitek mikrogravitace je ale zároveň pocitem svobody. Už nejste připoután k Zemi, ale můžete jít, kam se vám zachce. Můžete cokoliv vzít do ruky a nemusíte řešit těžiště, ta věc nespadne. Něco hodíte a letí to rovně na místo křivky. Tyhle věci jsou zpočátku zvláštní, ale baví vás, jakmile je pro sebe objevíte.
2: Which I think at the beginning are kind of strange, but they can be very fun when you discover them.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Buchty umí být makové, tvarohové, povidlové, kynuté. Buchet umí být celá řada a paleta. No a my na Radio Wave máme takové buchty dvě. Jmenují se Ivana Veselková a Zuzana Fuchsová a už velmi pravidelně pro vás ve středu večer chodí vysílat pořad Buchty. No a v 19 hodin se můžete těšit právě dnes na novou epizodu takových buchet. No a do aktuálního dílu tentokrát přišel Daniel, který má rád Plzeň a přeložil do tamního jazyka nářečí knihu Malý princ. Dan je taky scout, cítí se jako lípa a zkoumá lázeňský provoz v Karlových Varech a jeho dopad na místní obyvatele. To už celkově zní jako celá široká paleta témat, která se dá v podcastu rozebírat. No a jak už jste pochopili, tak se tak bude dít právě v aktuální epizodě našich buchet, tak nezapomeňte poslouchat, dnešní 19. hodina bude patřit na Wave právě jim.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
4: Yeah. Young fucking H, Big Shell, all that 6-1. Blah, blah. All tight YJ, the prick.

Radio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Středa 27. května, 15 hodin, 39 minut k tomu v tento okamžik. No a před námi, jak už jingle napověděl, další Kulturistán. Tentokrát nabízím dnešní pozvánky do divadel. No a startuji s nimi v ostravském divadle Petra Bezruče, které můžu doporučit dát za něj ruku do ohně. Tady se můžete vypravit o 6:30, dávají představení Můj boj za milovaný muž. No a tématem tohoto opusu se stává život samotný. Každodenní úkony i výjimečné okamžiky. Boj lze vnímat vlastně jako příběh konkrétního spisovatele, ale nejenom to, dá se taky především pojmout jako výpověď o nás samotných, o našich pocitech, myšlenkách, které si mnohdy třeba ani nepřiznáváme. Miroslav Koenig za herecký výkon v této inscenace ještě navíc obdržel cenu divadelní kritiky za mužský herecký výkon roku 2025, tak pokud ho taky chcete zažít, 6:30 večerní Můj boj za milovaný muž a ostravské divadlo Petra Bezruče. Přesun do Prahy, pražská Venuše ve Švehlovce, místo, kam si od 8. večerní můžete zajít na představení Černá voda. Uvidíte jemnou, ale neúprosnou inscenaci o vzpomínkách, které nejdou odplavit. Představte si jednu letní noc před mnoha lety. Jedno město, dvě různé party a dohromady 8 postav. Nostalgie na dobu bez plánu a povinností, kdy stačilo pouze být spolu, se vrací v určitých střípcích obrazu a emocí, které zanechaly stopy. Černá voda, 8. hodina večerní a pražský prostor Venuše ve Švehlovce.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Český rozhlas.
1: I'm doing.

0: 8ky, taky ty Florentine, nebo teď doznívající hudebnice Holly Humberston, muzika, která je v playlistu Rádia Wave čerstvě za námi. No a to v den, kdy patří dnešní jméno v kalendáři všem Valdemarům. Ano, Valdemaři mají dnes ve středu 27. května svátek, takže pokud vám třeba ještě dneska vůbec nikdo nepopřál, tak vám přeju já, aspoň takto z našeho proskleného studia Rádia Wave. Doufám, že máte krásný a příjemný den. No a právě vám všem Valdemarům míří následující skladby u nás v playlistu ještě před 16. hodinou odpolední. Bude to kytarová formace OCs anebo výtečný hudebník LA Priest.
1: Středňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelber,
2: či divadlo pro děti.
1: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Střednice, festival, co není střední. Víc na sítích statku střední. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
4: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
4: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlnu.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

Tolik britská ostrovní hudební scéna, James Blake s trackem Death of Love, taková klidnější poloha našeho pravidelného playlistu, který teď je čerstvě za námi. Máme středu 27. května 16 hodin 7 minut k tomu. My samozřejmě s další muzikou budeme i po 16. odpolední na Wave pokračovat, ale ještě vám prozradím, že dnes, co se týče nějakého toho redakčního obsahu, u nás na Wave nabídnu ukázku, takovou ochutnávku z rozhovoru s v Praze usazenou hudební Katarzí. Právě dnes totiž tato hudebnice vydává nové dlouhohrající album, které pojmenovala Pozvima neprýdem. No a my na Radio Wave vám teď nabízíme velmi exkluzivní rozhovor právě s touto hudebnicí, ve kterém nebude řeč jen o aktuální desce a inspiracích, ale celém jejím životě. Tak ukázka z aktuálního rozhovoru už za chviličku, no a když jsme v tom playlistu měli teďka trošku klidnější polohy, tak to naopak teďka probudíme, míříme společně do Skandinávie za popovou divou Tove Lo a pustíme si její aktuální singlovku I'm Your Girl, Right? I'm

0: Hudební tsunami nám teď do vysílání Radia Wave do našeho playlistu přinesla domácí pětičlenná formace Island Mint, velmi příjemná kytarovka. Teď, co se týče domácího pole, za námi v playlistu. No a my teď společně vlastně nepůjdeme příliš daleko, protože před námi ukázka z nového hudebního rozhovoru, který pro vás připravila kolegyně Tereza Havlínková. Právě dnes, 27. května, totiž vychází nová dlouhohrající deska s názvem Pozvima neprýdem, za kterou stojí slovenská v Praze usezaná hudebnice Katarzia. O svých inspiračních zdrojích, neinspirativním osobním štěstí, ale třeba i o hledání laskavosti k ostatním ženám mluvila právě ve studiu Rádia Wave, jak už jsem zmiňovala, s kolegyní Terezou Havlínkovou. My si teď společně pustíme ukázku z tohoto rozhovoru a celý na vás bude čekat i ve videopodobě u nás na YouTube Rádia Wave, anebo prostě kdekoliv posloucháte.
1: Niekedy neviem, čo sú tie veci, ktoré si myslí moje autentické a najlepšie ja a čo sú tie veci, ktoré si myslím preto, že všetci v mojej bubline a v mojom okolí a v tom, čo sledujem a čítam, o tom stále hovoria, že tak toto má byť. Na tom albume teda rozoberám aj to, tú rolu materstva a toho, že biologicky teda už je tu na nás nejaký tlak, že proste po 35-ke začína klesať tá možnosť prirodzene otehotneť podľa všetkých štúdií a teda som, cítim sa byť ako konfrontovaná s tým vlastným telom, že teda už sa musím rozhodnúť, lebo budem mať 38, ale vlastne stále neviem v sebe počuť to, že čo chcem ja.
2: Ty hrozne ako dobře umíš použiť proste ne. Ať už to je ako, že taková hymna vlastně pro singles nebo single ženy, samota mi nevadí, před 6 lety byla podle mě věc, ke který se vztahovalo spousta lidí, protože to nebyl pocit, ke kterému by se člověk vlastně dostal v třeba mainstreamové hudbě. Takže tam to ne vlastně rezonuje stejně jako nejsem osamělá, jsem nepěkná, nemilá, pozvěma neprýděm, teď teda kombinuju češtinu a slovenštinu, ale nejsem sama. A máš teda, umíš říkat ne? Jako je to, jsi si vědomá toho, že to je ten tvůj prostě mic drop, nebo ten kopák, že prostě se umíš vymezit, možná i v osobním životě?
1: No, je to pre mňa ťažké vôbec to vidieť s nejakým odstupom, pretože na jednej strane sa podozrievam z toho, že ten vzdor je skrátka nejaký prežitok toho detstva. A že sa snažím byť dospelá podľa nejakých mojich predstav, ktoré ani neviem na základe čoho stoja, ale napríklad ja teda milujem ľudí konfrontovať aj v real life situáciách s tým, keď sa mi niečo nepáči, ale snažím sa teda naučiť to robiť nejak bez nejakej agresie a hnevu, ale skôr nejak konštruktívne, čo niekedy je ťažké, keď je to niečo, čo je, akože keď sa niekto chová hrozne. Ale napríklad tie texty, kde spievam, že som nepekná a nemilá, tak tam mi ide o to, že stále strašne mi vadí tá objektifikácia žien vo verejnom priestore a to, že myslím, že je tu stále vyvíjaný hrozný tlak na to, že musíte byť krásna, mladá a štíhla a že nech sa teda akokoľvek tvárime, že bola nejaká vlna toho, že príjmame aj ženy, ktoré nie sú štíhle v modných časopisoch napríklad, ktoré alebo v filmoch alebo v televízii, ktorí udávajú ten diskurs, tak zase sa to vrátilo a že toto mi príde, že nejak zmizlo. A skrátka, mne to vlastne strašne vadí, že sa navzájom hodnotíme podľa toho, ako vyzeráme. A že z toho vychádza ten vzdor toho, že ja budem nepekná a nemilá, lebo tá kontrola vzájomná, hlavne medzi ženami, mi príde stále hrozná.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Puff a slovenský reper Gleb, lépe řečeno slovenský repový kulomet Gleb, teď na vlnách Rádia Wave. My ale společně míříme za živou muzikou, kterou můžete navštívit právě dnes ve večerních hodinách.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, je tady další Kulturistán a v rámci něj nabízím tři pozvánky na dnešní večerní čas. Jako první nabízím brněnský kabinet Mus, kam dnes od 8 hodiny večerní můžete zajít na oblíbené pražské hudební duo Posthudba, které kombinuje písničkové postupy se zlámanou elektronikou. No a to je, myslím, že ideální varianta dnešního večera, co se týče brněnské hudební scény. Kabinet Mus, 8 večerní. Pražský prostor Kafe v lese ve Vršovicích naproti tomu nabízí o 7:30 večer Bena Kempdna, původně tedy pouliční muzikant z Byron Bay, který plynule přešel od jemných akustických balad až k optimistickému folk rocku. No a rezonuje s vámi jakožto posluchači, posluchačkami díky své přízemní pódiové přítomnosti, milým příběhům přímo mezi písněmi na pódiu, no a taky srozumitelným textům. Kafe v lese se 7:30 večerní Ben Kempden. No a ještě jedna pozvánka na Prahu, tentokrát ovšem na loď, na scénu Cargo Gallery, kam v 8 večer můžete zajít na křest nového alba formace Panopticum, které vydalo desku Pizza Extrapolis. Ano, právě ta se bude křtít dnes večer v Cargo Gallery. No a jako support hned dvě domácí formace. Midnight Swimmers můžete znát velmi dobře z playlistu Rádia Wave, ze starteru Rádia Wave a teď i z nedávného vysílání. Nabídli jsme vám rozhovor se členy kapely, která vlastně teď přednedávnem vydala svoji dlouhohrající debutovou desku, tak jenom připomínám, můžete si pustit u nás na webu wave.cz. No a není to jediná kapela, která bude supportovat dnes večer v Cargo Gallery, vystoupí taky Skotační kulomet, takže pokud vám to lahodí, lahodí to vašim uším, tak 8. večerní Cargo Gallery Praha a formace Panopticum.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

skladba, která pro mě osobně nabízí velkou eleganci a lehkost. Zároveň tohle byly Benny Sainz a Mac DeMarco na společném tracku Rolled Up ve středečním odpoledni na rádiu Wave. 16:45 odpoledne právě v tento okamžik. No a já se rovnou posunu k další hudební položce u nás v playlistu, ale propojím to s pozvánkou k poslechu aktuální rádio Wave Studio Session. Právě baskytaristka slovenské kapely Billy Barman, která už dříve tvořila hudební duo společně s hudebnicí Val, je teď na solové dráze, respektive jí doprovází i její kapela. Řeč je o Lauře Jaškové alias Mňau Lau, která vydala v letošním roce debutovou desku Kvety. Za mě osobně jedna z nejlepších kytarových desek, co se týče československé hudební scény za hodně dlouhou dobu. Přemýšlím, kdy naposledy jsem poslouchala, co se týče této scény, desku tolikrát v kuse za sebou, jako právě desku Kvety. Pokud netušíte, tak abych to trošku víc přiblížila, tak těšit se tady můžete na celkem syrové hudební výpovědi. Je tady post-punk, docela melancholie a hodně introspektivní texty, velmi upřímné texty. Doporučuji si poslechnout celou desku Kvety. My si už teď společně vychutnáme ukázku z ní. Nemám výtah a nemám ani teba. Ukázka právě z desky Kvety. No, připomínám, Radio Wave Studio Session, velmi čerstvá teď k poslechu, taky na YouTube Radia Wave.

hodně našláplý energický taneční track Lock Up v podání britského elektronického dua Over Mono, za kterým ve skutečnosti stojí bratrské duo Tom a Ed Russellovi z Walesu. Tahle hudební dvojka se brzy vrátí i s další studiovou deskou, konkrétně teprve druhou studiovou deskou, ačkoliv mám pocit, že řeč o nich byla už tolikrát, že to skoro není možné, že to bude teprve druhá dlouhohrající deska. Pure Devotion má vyjít tohle album 7. srpna, tak můžete zapisovat do svých deníčků, diářků. No a teď si pojďme vychutnat ještě zbytek téhle taneční našláplé záležitosti. No a pak do 17. odpolední třeba ještě domácí Bariel nebo Big Thief. Enjoy!

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Slovenská hudebnice Erika Rain, ještě předtím reperka Floha, jo, silné ženské hlasy na počátku další hodinky vysílání u nás na rádiu Wave. Teď ale krátké zastavení na našem webu v sekci Wave News konkrétně, protože to tropické horko venku v České republice už asi můžete sami sledovat. Je to pátý den v řadě, no a měřící stanice zaznamenaly v posledních dnech téměř ve všech krajích až rekordní teploty přesahující 30 stupňů Celsia. No, my na webu rádia Wave teď uvádíme, že právě tyto letní teploty nedopadají jenom na lidi, ale taky na zvířata, které žijí ve městech. Protože Český svaz ochranářů přírody před těmito horky aktuálně varuje, je to velmi nebezpečné. Třeba i pražská zvířecí záchranka, i stanice po celé republice v posledních dnech hlásí zvýšený příjem různých nevzrostlých mláďat. Dutiny domů jsou podle ochranářů natolik rozpálené sluncem, že v nich vlastně ta mláďata nemohou zůstat a vypadávají ven. No a ta pomoc je přitom velmi jednoduchá. Ochránci přírody doporučují umístit někde ven mělkou misku s vodou a každý den ji vyměňovat. Je to takto jednoduché, takže pokud máte třeba dům se zahradou, ať už je to dům rodinný, anebo je to třeba dům někde na sídlišti, máte vnitroblok, nějakou zahrádku, tak pokud tam sami třeba ještě dneska odpoledne večer půjdete položit misku s vodou, můžete zachránit zvířecí životy. Na webu Rádia Wave daleko vícero podrobností, tak si to přečtěte. My už teď ale společně míříme zase na švédské rapové vody tentokrát. Ano, rapper Blade nabízí novou hudbu a už 20. května jste si teď mohli vychutnat vlastně jeho další dlouhohrající desku. Ukázku z ní vám pouštím teď, tady track s názvem Blondie.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Playlist Rádia Wave teď nabídl hudebnici Dua Lipu s trackem These Walls, no a ve středu 27. května se společně vypravíme za pozvánkami do kin. Třeba takové ostravské minikino vám dnes o 7:30 večer nabídne snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu, tedy jde o komediální drama s Rose Byrne v hlavní roli, po jejím boku taky A$AP Rocky, a vlastně tahle herečka za svůj výkon získala v tomto snímku Zlatý globus i nominaci na Oscara. Kdybych měla nohy, tak ti nakopu, 19:30 a ostravské minikino. Přesun do Hradce a tamního Biocentrál. Ve 20:30 si můžete zajít na životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho. Přesun do brněnského kina Art. Tady už od 18. hodiny ještě stihnete, pokud jste někde poblíž, tak můžete zajít na Cestu do fantazie, tenhle legendární animovaný snímek, tentokrát v originálním znění z titulky. No a ve 20:30 pak Zlom vas, bav se, neumři, což je nové americké akční sci-fi drama Brno, kino Art. A na závěr ještě rychlá pozvánka na Prahu. Pražské kino Aero na Žižkově nabídne už o 7:30 Malou Amélii. O 8:30 pak návrat do roku 1963 dávají sci-fi snímek Jason a Argonauti. Praha, Aero.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít rost, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci, klidně si to nechte. Ne všichni můžeme mít rost, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci.

0: Ještě donedávna znamenala rakovina v těhotenství jedinou možnost. Zachraňuje se život matky a těhotenství tím pádem končí. To už dneska neplatí, no a ženy mají možnosti, jak se bezpečně a účinně léčit. Které to jsou a jak v těhotenství funguje chemoterapie, operace nebo ozařování? Na to se zeptáme Michaela Halašky, gynekologa, porodníka a odborníka na rakovinu v těhotenství, a to už za pár okamžiků, protože před námi stejně jako každou středu v tento okamžik jsou nové houpačky. Otázky už tím pádem bude pokládat má drahá kolegyně Míša Sladká a já se s vámi pro dnešní on-air vysílání loučím, ale uslyšíme se zase zítra odpoledne. Tak se mějte krásně, no a tady jsou nejnovější houpačky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Na Českém rozhlasu Radio Wave posloucháte pořad Houpačky, pořad pro rodiče, kteří se zajímají. Za mikrofonem je Michaela Sladká. Naproti mě je dnes lékař, gynekolog a porodník Michael Halaška. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Vy přicházíte z Královských Vinohrad, z fakultní nemocnice. Co je to za pracoviště?
5: Je to fakultní nemocnice, znamená, že je to vysoce specializovaná klinika, kde kromě léčby probíhá také věda a výuka mediků. Zpravidla fakultní nemocnice jsou ty nejvyšší pracoviště, takzvané terciální pracoviště, kde se koncentrují v zásadě, dá se říct, nejzávažnější případy, které léčíme.
4: Vy tam léčíte speciální věc, o které se dneska budeme bavit, nebo naše téma je rakovina v těhotenství, nebo nádory v těhotenství. A to vaše pracoviště je nejlepší?
5: Určitě. Spíše ono vždycky jde o lidi a samozřejmě tu atmosféru a okolí. Tohle téma, které je teda tématem dnešního rozhovoru, je v podstatě věc, které se věnují přes 20 let. Původně my jsme tohle téma rozvíjeli ještě, když naše skupina pracovala ve fakultní nemocnici v Motole. Asi před 10 lety jsme se přesunuli vlastně celý tým do Vinohrad, takže vlastně i to téma jsme si přesunuli k nám. A tím, že se tomu věnujeme dlouho a myslím si, že opravdu do hloubky, tak se dá říct, že jsme v tomhle expertní pracoviště a většina pracovišť v České republice nás i bere jako takové referující pracoviště ke konzultaci. Některé pacientky léčíme přímo my, některé zase odesíláme zpátky po té, co napíšeme třeba doporučení, co dovyšetřit, jak postupovat.
4: To téma zní docela strašidelně, nebo jako opravdu vážně, zvlášť když se v tom jako člověk nepohybuje. Kolika se týká žen?
5: Naštěstí se to netýká mnoha žen. Když si vezmeme, tak gynekologické nádory samozřejmě patří k velmi častým nádorům. Ať už mluvíme o karcinomu prsu, to je vůbec nejčastější nádor u žen, ale také jsou to nádory těla děložního nebo hodně známé karcinomy děložního hrdla. Tak to jsou samozřejmě běžné onemocnění, tam se pohybujeme ve stovkách až tisících pacientek za rok. Pokud mluvíme ale o nádorech v těhotenství, a tady nemluvíme, nebo my neřešíme pouze jenom gynekologické, ale vlastně jsme konzultační pracoviště i pro ostatní, jako jsou třeba lymfomy, melanomy, nádory gastrointestinálního traktu, tak obecně mluvíme o přibližně třeba 15 pacientkách za rok z celé České republiky. Takže naštěstí to není frekventní koincidence, nebo není to frekventní věc, ale samozřejmě v momentě, kdy k tomu dojde, tak je to náročné, protože my musíme pořešit nejenom jednoho pacienta a sledovat vlastně vedlejší účinky léčby jednoho pacienta, ale my musíme myslet na dva pacienty, protože musím říct, že to je velký úspěch posledních let. Ve většině případech se nám daří vlastně zachovat to těhotenství s ohledem na dítě. Před 20 lety většina takových případů končila tím, že se ukončilo předčasné těhotenství.
4: No já jsem četla, že to bylo, promiňte, v roce 98 ještě, 1998.
5: Co jsme měli, jak bylo v roce 94 dokonce. Aha. Byla první podaná chemoterapie u karcinomu ovária v těhotenství. Nicméně jako dohloubky nebo systematicky jsme se tomu začali věnovat někdy v roce 2005, si myslím. A od té doby to jako už jsou velký počty. Vlastně naším centrem prošlo přes 180 pacientek, kdy přibližně asi 40 jich mělo chemoterapii v těhotenství, neměli operační výkony v těhotenství, recentně někdy taky mají ozařování v těhotenství. Ale tam jde i o ten celý management, to znamená, jak skoordinovat tu jejich léčbu s tím těhotenstvím, aby to všechno dopadlo co nejlépe.
4: Takže dřív to bylo dost buď a nebo. těch devadesátkách?
5: V devadesátkách většinou, jakmile přišla taková diagnóza, tak bylo první doporučení, ukončíme těhotenství. Pokud to bylo do 24. týdne, tak to znamenalo potrat. Pokud to bylo na 24. týden, tak to znamenalo hodně předčasný porod. To znamená náročný život toho dítěte, protože předčasně narozené děti v současné době mají excelentní prognózu, ale stále samozřejmě je tam mnoho různých komplikací, které v tom životě ještě mohou provázet. Takže to tehdy byl velký problém vlastně pro to dítě nebo pro to těhotenství. Takže tak to bylo dřív většinou ukončit nebo předčasně porodit. Tuhle tu chvilku většinou se snažíme dotáhnout až do termínu a kombinujeme právě různé postupy a o tom je ta věda.
4: Asi můžou nastat dvě situace. Ta rakovina se objeví v průběhu těhotenství jako nějaká nová diagnóza, anebo máte i pacientky, které se třeba léčí dlouhodobě a do toho přijde to těhotenství?
5: Tak, začnu tou druhou skupinou. Stává se to vzácně, ale bohužel se to stává. Ať už je to žena, u které probíhá léčba, a většinou ty ženy, když podstupují systémovou léčbu, což je chemoterapie nebo nějaká biologická léčba, tak zpravidla nemají menstruaci a mají představu, že nemůžou otěhotnět. Ale ono se stane, že to tělo je tak silné, že i přesto otěhotnět můžou. Takže to je vlastně jedna skupina, že při léčbě otěhotní. A druhá část jsou to ženy, které byly léčeny pro nádor a vlastně v průběhu těhotenství u nich došlo k recidivě toho nádoru. To znamená návrat onemocnění. Ale zase tohle jsou spíš ty méně častý. Mnohem častěji se setkáme s tou první skupinou, kterou jste zmiňovala. To znamená, žena do té doby zcela zdravá a je u ní diagnostikován nádor. To, co je specifické a proč vlastně v posledních letech se o tom mluví více a více, je, že těch případů přibývá. Důvod, proč k těm případům přibývá, je jasný. Je to proto, že ženy v současné době odkládají, a to už je posledních 10-20 let, odkládají těhotenství do vyššího věku. To znamená, jakmile máme 40-letou ženu, která je těhotná, což je velmi časté, vlastně ve věku nad 35 máme teďka téměř 20% žen, které jsou těhotné, tak tam to riziko, že už se objeví u ní nádor, je už poměrně vysoké. U 20-leté ženy, tam, že by měla rakovinu něčeho, to je extrémně vzácný případ, většinou jsou to spíš třeba právě ty hematologické malignity. Ale ve 40 tam už jsou pacientky, které mají nádory prsu, nádory děložního hrdla. To je proto vlastně se to sejde, je to díky tomu vyššímu věku těch žen.
4: Vy jste tady jakoby pár těch typů vyjmenoval, ale co je to teda všechno za onemocnění? Jaké typy nádoru vidíte nejčastěji?
5: Takže vůbec nejčastěji jsou to nádory prsu, karcinomy prsu, jsou to hematologické malignity, to znamená lymfomy, karcinomy děložního hrdla, nádory štítné žlázy nebo karcinomy štítné žlázy, melanomy. To jsou takové vůbec nejčastější nádory. Pak jsou samozřejmě ostatní velmi vzácné, to jsou v podstatě v jednotkách případů za těch třeba 20 let, nádory plic, nádory žaludku. Samozřejmě v podstatě jakákoliv diagnóza se v tom těhotenství může objevit. A problém v těhotenství je, že často se setkáváme s tím, že ty ženy přichází pozdě s tou diagnózou. A je to dáno tím, že těhotenství samozřejmě je komplikovaný stav. Spousta žen má mnoho problémů jim na zvracení, mají nepravidelné krvácení, něco je bolí,
4: pořád něco, vám něco,
5: si,
4: je.
5: Něco se nahmatá v prsu. A to jsou všechno vlastně ale symptomy nebo projevy, které přesně mají i ty nádory. Ale to těhotenství je tak trošku maskuje. Takže jednak ta žena sama si řekne, ale to nic nebude, to je k těhotenství. Často ale bohužel je to i na straně lékařů, tím, že je to tak vzácné, tak taky úplně na to nemusí vždycky myslet, že to opravdu jako nádor je. Takže je to taková souhra několika faktorů, že spousta žen se k nám dostává opravdu jako v pozdním stádiu, nebo vyšším, než by museli.
4: Na to jsem se chtěla ptát, jak se na ty nádory přichází nejčastěji, jestli je to nějaký obvyklý screening, nebo musíme opravdu být jako pozorné sami k sobě a vlastně umět vytipovat, co už je jin, jako není k tomu těhotenství, což je hrozně těžký, si myslím.
5: Je. Takhle obecně prostě nepodceňovat, když se mnou něco je. Samozřejmě neznamená to, že běžím do služby, to někdy ve večerních nočních hodinách, to je největší chyba, protože tam samozřejmě nejsou k dispozici všechny diagnostické metody, neslouží všichni lékaři, kteří se třeba specializují, ty vyšetření jsou omezená a ta žena může být vlastně falešně ukonejšená, že vlastně nic z ního se neděje. To je vlastně ve službě by se měli řešit jenom, co je jako život ohrožující.
4: Myslíme
5: to
4: teda znamená, na pohotovosti.
5: Takže do pohotovosti, přesně tak. Takže to je první věc, kterou chci zdůraznit. Dobře, něco se mi nezdá, tak jdu za svým lékařem určitě a nepodceňuji to. Když budeme mluvit o nádorech prsu, tak to je vůbec ten nejčastější nádor, tak typicky něco jsem si nahmatala v prsu, dobře, tak půjdu a ideálně ke svému gynekologovi, který už má nějakou zkušenost s tím, jak vlastně vyšetřit prsy a on by jí měl poslat na mamografii. A zase tady narážíme na to, že spousta žen a i lékařů se bojí jakýkoliv rentgenového vyšetření v těhotenství, jestli mamografie, no to je rentgenové ozáření, to poškodí to miminko. Není tomu tak. Těch dat už právě máme hodně. Víme, která vyšetření nějakým způsobem jsou riziková pro to dítě a která ne, také závisí na týdnu těhotenství, jako stáří toho těhotenství. Takže rozhodně bych se nebál takové vyšetření udělat zavčasu, když bude zbytečné, nic se nestalo, ale bohužel v některých případech je to pozitivní a pak je potřeba to řešit. A v těch speciálně zrovna prsy v těhotenství jsou zvětšené, zdůřelé, těžko se to tam nahmatá, to znamená ten samotný pohmat, moc bych se na to nespolíhal. O to spíš právě důležitější ta zobrazovací metoda. To jsou nádory prsu. Když se posuneme k těm třeba dalším velmi častým, jsou karcinomy děložního hrdla. To je trošku výjimka, to je tím, že ženy chodí často na gynekologické vyšetření v těhotenství. Pro některé ženy, byste se divila, ale pro některé ženy je to třeba vůbec první gynekologické vyšetření v životě.
4: Jo, tak to se divím.
5: No, tak je tomu tak. Tak tím, že tam vlastně mají několik těch vyšetření, tak u karcinomu děložního hrdla tam naopak ty nádory najdeme v nižším stádiu, než normální u netěhotné ženy. Protože u ní chodí pravidelně po 4 týdnech, kdy na začátku tam vždycky je kolposkopické šetření spolu s cytologií ve 12. týdnu těhotenství. Takže tam máme šanci právě zase naopak najít je včas. Ale zase jsou další ještě nádory, melanomy, nějaký znamínka a tak podobně. Tak prostě neotálet a i v tom těhotenství si najít ten čas a jít k lékaři.
4: Když jsme něco našli, i teda už ve spolupráci s lékaři, tak jdeme léčit. Jak to teda probíhá?
5: Tam ještě mezi tím něco najdeme a něco léčíme. Ano. Jedna velká fáze, a ta je právě důležitá, tomu se říká staging. My nejdřív musíme vždycky zjistit, o jaký nádor se jedná a jak je rozsáhlej, kam třeba dokázal pokročit. A to je přesně fáze, která dřív byla vždycky strašně urychlovaná. Dostala se diagnóza, to je většinou pomocí nějaké biopsie, že se odebere kousíček tkáně. A tady bych chtěl takovou malou poznámku. Strašně často se setkáme s názorem, že pacient, a to nejsou vždycky jenom ženy, ale prostě i muži obecně, byla jsem v pohodě, dokud ode mě neudělali biopsii doktoři a v tu chvilku se mi ten nádor rozjel všude. A to je právě úplně mylná představa. To není tím, že když se toho nádoru dotkneme, tak on se dokáže dostat všude. Vlastně v tu chvilku začíná právě ten proces toho vyšetřování, že my máme diagnózu histologickou, co to je za typ nádoru, protože těch je mnoho typů, a doplňujeme vlastně většinou zobrazovací vyšetření, rezonance třeba v těhotenství bez kontrastu, to je to, co nám nejvíc pomáhá, nebo to prostě může být třeba ultrazvukové vyšetření jater.
4: A hledáme v těle ty
5: a hledáme,
4: stopy.
5: Kam se to mohlo dostat. A teprve, když máme tuhle informaci, a to trvá řekněme třeba týden, těch vyšetření třeba jsou 3 u karcinomu prsu, jich několik.
4: Pocitově to je rok
5: pro pacienty. Pocitově to samozřejmě rok, ale tohle je období, který právě musí proběhnout a na základě toho se pak určí. Budeme léčit primárně nejdřív budeme dělat operaci, nebo začneme chemoterapii a pak budeme dělat operaci, jak do toho vlastně naplánujeme těhotenství a tak podobně, nebo ukončení těhotenství jsem se ve smyslu porodu. A tohle je přesně ta fáze, kdy většina lidí se snaží strašně to uspěchat a má tendenci jako trošku zkratkovitě říct, ukončíme to rychle, ať se můžu v klidu léčit. Ale to není potřeba, to vlastně i mimo těhotenství by tady ten proces probíhal tak jako tak, tohle do vyšetření a ten proces toho naplánování taky. A to vždycky nějakou chvíli trvá, řekněme třeba týden, 2 týdny, A v tu chvilku ale většina těch pacientek by už měla být referovaná, pokud je to právě v tom těhotenství, do našeho centra. My máme na to specializovanou ambulanci, která je sice ve středu, nicméně ty všechny spolupracující centra ví, že buď mi zavolají nebo napíšou, buď mě nebo našemu přednostovi profesoru, který se tím taky právě zabývá touto léčbou, takže my vycházíme vstříc a v podstatě bereme ty pacienty tím, jak je to jsou speciální, tak je bereme třeba klidně druhý den, že přijedou z Ostravy a my spoustu těch věcí už si jsme schopni udělat taky u nás se speciálníma termínama, aby to se nečekalo na magnetickou rezonanci 3 týdny, ale jsme schopni to do několika dnů udělat. Samozřejmě ve většině případů se všechno dělá ambulantně v současnosti, málo kdy ta pacientka musí ležet, za hospitalizace to je zcela výjimečné. To znamená, je to ambulantní proces, na základě těchto informací se pak sejde takzvaný multidisciplinární tým. To je normální věc u každého pacienta, který má nádor, že to nerozhoduje jeden lékař, ale vždycky je to týmový rozhodnutí, kde je za nás třeba gynekolog, onkolog, radioterapeut, patolog, radiodiagnostik, je tam třeba někdy sestra a tak podobně. A vlastně my se podíváme na ten případ komplexně od A až do Z. Každý k tomu má vlastně svou poznámku, svůj názor a domluvíme se právě na té strategii léčby. Takže pak teprve začíná to léčení. A tady ta fáze je velmi důležitá.
4: To trošku z toho, co říkáte, zní, že nejenom, že ti sami pacientky nebo pacienti spěchají na to, aby už se začalo něco dít, čemuž rozumím, ale že vlastně to probíhající těhotenství trochu znervozňuje i ty samotní lékaře, že chtějí jako něco podniknout rychle.
5: Určitě. Samozřejmě ta informovanost všech nás, ono to trvá, než se dozvíme ty informace, co je bezpečné, co není bezpečné. A třeba takový strašně zajímavý příklad, jak se vyvíjí ty naše znalosti, je třeba před 15 lety bylo povoleno provádět magnetickou rezonanci s kontrastní látkou. Před 8 lety se přišlo na to, že ta kontrastní látka může škodit, takže se to zakázalo. Že velká změna. Druhá velká změna bylo právě třeba to rentgenové vyšetření. Donedávna, vlastně do předloňského roku, vždycky, když se provádělo rentgenové vyšetření žen, tak se dělalo takzvané stínění. Ta žena vlastně na to bříško s miminkem se položila taková olovněná zástěna, která vlastně chrání před těmi rentgenovými paprsky. Před 2 lety jsme zjistili díky různým právě studiím na základě našich pacientek, že to škodí, ono to nechává v podstatě, ono to nechrání, ale paradoxně ty rentgenové paprsky, které se odrazí některé, tak tam zůstávají díl, oni nejsou pohlceny kompletně
4: tím olovem,
5: ale ono se to částečně odráží. Takže to je třeba velká změna. A samozřejmě tohle to víme my, ale tuhle tu informaci my musíme předat samozřejmě té široké odborné veřejnosti, ale představte si samozřejmě, jak to i nám dlouho trvá, abychom tohle to sdělili. To je úplně nová věc, na kterou jsme přišli a my musíme na to napsat nějakou publikaci, to musí projít, musí to lidi přečíst. Pak objíždíme samozřejmě kongresy, abychom o tomhle abychom referovali, ale to samozřejmě všechno jsou věci, které se nedozví každý i hned. Představa, že využiju na to Instagram nebo něco, to samozřejmě teoreticky je možný, ale představte si, kolik takových informací my v podstatě dostáváme každý den. To je záplava takových informací. Jo, to znamená, to v tom bychom se úplně jako ztratili. Takže ono to není až tak jednoduchý, teď tím chci jako chránit ty samotný lékaře, kteří třeba taky nevždy tu informaci musí mít, protože ono se to takhle dynamicky vyvíjí.
4: Tak teď jsme tady my ještě taky tomu zkusíme pomoct zase z jiné strany. Ale hodně tak jako spontánně ze všech stran míříte k věcem, které si pacientky myslí, že třeba škodí, nebo že jsou nebezpeční, nebo že jsou naopak normální v tom těhotenství, když se bavíme teda o diagnoze rakoviny a nádoru. Tak co ještě vás napadá, kdybychom se teď zdrželi chvilku nad nějakými mýty nebo špatnými předpoklady nebo tak?
5: První věc je, pokud je to zrovna typ nádoru, kde potřebujeme začít třeba chemoterapii nebo dávat chemoterapii v těhotenství, tak první věc, kterou napadne každou pacientku, je, že no tak mě bylo do 12. týdne špatně, tak teď, když budu mít chemoterapii, to znám z filmu, u toho je mi taky špatně, no tak to, když se sečte, no tak to já nedám. To prostě, to já budu mít těch problémů mnohem víc. Ono to těhotenství jako je náročný samo o sobě. A do toho tohle, no tak to nedám. Mm-hmm. A třeba ukázalo se, a to zrovna třeba je projekt, který vedeme my s jedním centrem v Americe, že pacientky v těhotenství mají méně vedlejších účinků v důsledku chemoterapie než po těhotenství. V těhotenství je mnohem vyšší výkon ledvin i jater. Vlastně ty ledviny a játra mnohem rychleji očistí to tělo od těch splodin, které vznikají po chemoterapii. Když to vezmete, tak pacientka dostane do žíly nějakou látku, ta většinou rychle projde játrama, tam se částečně odbourá, pak se teprve dostane do toho těla a k tomu nádoru, tam nějakým způsobem zafunguje a rozpadá se. A ty vlastně její metabolity, to, co zbyde, tak cirkuluje tělem. No a díky tomu, že v těhotenství ledviny fungují o 40% víc, šup, už se to hnedka rychleji zvyčurá. A my jsme to vlastně poznali tak, že jsme se koukali na krevní obrazy v těhotenství. Zjistili jsme, že tam nejsou žádný výkyvy. Jakmile ta žena porodila a pokračovala v chemoterapii, tak tam byly obrovský výkyvy. Právě ty ženy mají chudokrevnost, spadají jim trombocity, bílé krvinky. Se říkali, no, jak je to možné? A takhle vlastně jsme dospěli k tomu, že jsme si odsledovali několik pacientek. Teďka už máme velký soubor asi 25 žen, které jsou spárované, co mají chemoterapii v těhotenství, a ženy, které jsou mimo těhotenství, a to teďka vlastně analyzujeme, abychom to měli přesně objektivizované. Ale tahle zkušenost je, že ty vedlejší účinky jsou menší. Takže to je třeba jeden z těch hlavních mýtů. A druhý samozřejmě velmi důležitý mýtus, no mýtus, je to logická obava, to není ani mýtus, je, že chemoterapie uškodí dítěti. Tak to je, na to bych se ptal já první samozřejmě taky, a to jsme se ptali na začátku. Můžeme my vůbec dát chemoterapii? Teď víme, že to je extrémně způsobuje to vrozené vývojové vady a tak podobně. Takže co nastalo? Nejdříve v podstatě jsme měli nějaké informace z náhodných pacientek, kde přesně to bylo tak, že vůbec nevěděli, že jsou těhotné a dostávali chemoterapii a pak se analyzovali. Takže to byly jednotky případů. No, takže třeba tamhle v Mexiku se objevily dvě pacientky, které dostaly chemoterapii kvůli Hodgkinovu lymfomu a ukázalo se, že porodili zdravý mimino. Některý jo, některý ne. Ty, co dostali chemoterapii v prvním trimestru, to znamená do 12. týdne těhotenství, tak tam byly vrozené vady. Ty, co ji dostávali od 17. týdne, tak byly úplně v pohodě. Takže nejdřív to byly jednotlivé případy, tomu se říká kazuistiky. Mm-hmm. A pak jsme to vlastně vzali, když už těch kazuistik bylo hodně, vyšla taková důležitá publikace v roce 2004, kde tohle to shromáždili z celého světa. A začali jsme to řešit komplexně. Vlastně my jsme zapojení do takového mezinárodního konzorcia, ale vlastně hlavní spolupracující centrum je v Belgii, v Levenu, kde se začalo nejdřív testovat chemoterapie u myší. Pak vlastně jedna PhD studentka jela do Afriky a tam vlastně se testovalo to na paviánech. Pak vlastně už na pacientkách, když se podala chemoterapie, tak se dělalo spousta různých odběrů. Třeba a 10 minut jsme nabrali krev, samozřejmě se souhlasem těch pacientek, oni to věděli. A tam jsme analyzovali, jak vlastně klesá třeba ta koncentrace toho cytostatika v krvi. Že pak se dělali různý modely, co se děje s placentou. Zjišťovali jsme, jak moc která chemoterapie prochází přes placentu, že některá chemoterapie projde jenom v 1%, některá v 60%. A tohle všechno, když jsme si dali dohromady, nebo jsme si dávali dohromady, tak nás vedlo k tomu, že jsme si pro každou diagnózu mohli určit, které cytostatikum je bezpečné a které ne. A na to navázalo samozřejmě dlouhodobé sledování dětí vystavených chemoterapii nebo operacím. Já hodně mluvím o chemoterapii, protože to je takové, to je takový to nejdůležitější téma, ale samozřejmě se to týká i dětí, které podstoupily operační léčbu a tak podobně. Tam taky samozřejmě vliv i toho nádoru samotného je tam vliv. Třeba když se vezmeme lymfomy, tak oni jak jsou hodně metabolicky aktivní, tak vlastně okrádají to dítě o živiny, takže ty děti vlastně zaostávají v růstu, se ukázalo. Takže je to už jenom i ten vliv toho nádoru, není to jakoby vliv jenom třeba chemoterapie nebo operace a celkové narkózy. No a když jsme to dali dohromady, tak jsme ty děti samozřejmě začali sledovat. A na to je protokol, který právě mají 4 centra v Evropě, úplně stejný. Je to domluveno různě, třeba máme v Motole, v dětském kardiocentru vyšetřují srdíčko, na dětské neurologii psychomotorické testy a magnetická rezonance u dětí v pravidelných intervalech přesně předepsaný, jak vyšetřovat. A tohle si dáváme dohromady a 3 roky vyhodnocujeme tu skupinu těch dětí, které tu chemoterapii podstoupily. A to je to důležité, že my už teďka máme 18-letý follow-up, to znamená 18-leté sledování a vidíme přesně, co se děje. A nejdůležitější výsledek je, že se ukazuje, že vývoj těch dětí je úplně stejný, jako těch, co nebyli vystavený chemoterapii, s jednou jedinou výjimkou. Předčasně narozený dítě. Ukázalo se, že každý týden, o který porodíme předčasně, tak znamená minus 2,5 bodu IQ. Takže v tuhle chvilku jsme tak daleko, že třeba když budeme mít pacientku, které najdeme nádor ve 32. týdnu těhotenství, většina pracovišť by řekla, dobře, tak počkáme týden nebo dva týdny, předčasně porodíme, dají se takové léky, aby byla lepší plicní zralost, to miminko, neonatologové vypiplají, to je v pohodě a paní budeme léčit. A my jsme v tuhle chvilku tak daleko, že máme dost podkladů na to, abychom řekli, je lepší dát jednu chemoterapii a dotáhnout to do 38. týdne těhotenství a tam porodit, než takhle předčasně. Takže znamená, že ta chemoterapie opravdu nám extrémně pomáhá. Samozřejmě správně vybraná chemoterapie, není to, že můžeme dát jakoukoliv. A ten hlavní cíl je dostat to do termínu.
4: Já bych se chtěla ještě doptat na ozařování a na ty operace, protože to jsou asi, jestli si to dobře představuju, tak ty tři nejtypičtější způsoby, nebo oni i se různě kombinují, že jo, a jdou v různém pořadí, tak ozařování je taky takhle bezpečný?
5: Ozařování není takhle moc bezpečný a je vzácný. Na rovinu můžeme ozařovat pouze nádory, které jsou nad bránicí. To všechno, co je pod, tak je neslučitelný se životem dítěte. Což ovšem občas jsou, měli jsme nádory právě jako v mozku, ty můžeme ozařovat, nebo některé nádory v mezi plícemi, mediastinu, třeba nějaké hodgkinské nádory. Takže tady se ozářit dá, ale záleží také na tom, v jakém stádiu těhotenství. U ozařování tam ten timing platí opačně, že vlastně spíše můžeme ozařovat pacientku, která je v prvním trimestru, než ve třetím. Ve třetím, si představíte, kam až dosahuje ta děloha.
4: Už je prostě veliký a zavazí tam tomu.
5: Tak, přesně tak. Takže je určitě dobrá poznámka, že radioterapie dá se použít, ale je to málo. To jsou jako opravdu jednotky. Operační léčba, ta je velmi častá. Operuje se nejenom kvůli nádorům. Máme pacientky, které přicházejí v těhotenství kvůli zánětu slepého střeva, kvůli zánětu žlučníku. Jsou různé komplikace, které se stávají a operování je, dá se říct, běžná věc. Není úplně běžný, zase tam je spousta věcí. Musí to vždycky provádět ten nejzkušenější chirurg, který nebo operatér, ten, který je na tom pracovišti, protože samozřejmě je to mnohem komplikovanější. Je mnohem vyšší riziko tromboembolí, je vyšší riziko krvácení, toho, že se třeba poraní děloha při té operaci. Znamená, to fakt musí dělat ten, kdo je nejzkušenější.
4: A je to tak, že anesteziolog sleduje všechny ty dýchání a tep a tlak matky. A jak se sleduje to dítě? Má taky svoje čidla, nebo jak se to dělá?
5: Výborná otázka. O tom se hodně polemizuje. Tak dítě vlastně prenatálně, když si každá žena představí, při porodu se monitoruje takzvaným kardiotokografem, kde se sleduje frekvence srdíčka toho dítěte. Tak úplně přesně tak můžeme v některých případech monitorovat to dítě během operace.
4: To jsou takový ty pásy.
5: Takový pás, jo. Kde je čidlo a to nám hlídá miminko. Takže třeba, když budu mít operaci pro karcinom prsu nahoře, mám dole místo na to, abych tam měl tady to čidlo, tak můžu to dítě monitorovat. V případě, že bych měl nějakou extrémně velkou krevní ztrátu nahoře, tak samozřejmě ono to může ovlivnit dítě, tak bych tam mohl zaznamenat, že se něco děje. A teoreticky bych měl být připraven k tomu udělat předčasný třeba císařský řez nebo nějakým způsobem třeba zastavit operaci a tak podobně. Samozřejmě v realitě ty krvní ztráty třeba u těch nádorů prsu nejsou až tak velký. Jo, ale jiná situace pak bude, když budu operovat břiše. Budu mít nádor tlustého střeva nebo přesně budu mít nádor karcinom děložního hrdla.
4: To se dá představit, třeba, tam hrozně blízko toho je všeho pohybuje.
5: No, to je to blízko. A tam třeba operujeme laparoskopicky, kdy se snažíme najít vlastně lymfatické uzliny, které jsou podél dělohy, protože to je strašně důležitá věc pro to, abychom viděli, jestli to onemocnění už vlastně vyselo metastázy nebo ne. Tak tam samozřejmě prakticky tam to monitorování nemůže probíhat, protože tam by to nebylo jak umístit.
4: No,
5: ale samozřejmě je to věc, která se jako řeší a u některých nádorů to určitě je otázka, jestli to nezapojit. A ještě druhá důležitá věc. Monitorujeme dítě jak před, tak po, ale to souvisí i třeba kvůli chemoterapii, třeba kvůli chudokrevnosti. A na to zase máme speciální ultrazvukové vyšetření. Zase to se nedělá při operaci, ale prostě třeba před operací a po, nebo přesně před chemoterapií a pak typicky 10. den po chemoterapii třeba. Mm-hmm. Takže těch speciálních monitoringů je tam určitě jako hodně.
4: No, zní to opravdu hodně dynamicky, jak jste říkal, že se to pořád vyvíjí, tak mě to teda teď je trochu srozumitelnější. Poslední věc, co prevence? Pojďme si možná ještě to, co jsme nakousli na začátku, shrnout, jak můžou se o sebe ženy hezky postarat v tomhle hledisku, aby se s vámi neviděli ideálně.
5: Prevence obecně je extrémně důležitá věc. Umožňuje nám vůbec zamezit tomu, aby nádory vznikaly. Druhá věc je, když tak přijít na nádory v časném stádiu, ideálně třeba ještě v takzvaných předrakovinových stádiích. Ty prevence se rozdělují primární, sekundární, terciální, to nebudu zatěžovat, ale třeba karcinom děložního hrdla, všichni víme, očkování. Žádné nesmysly o tom, že to škodí někomu. Ten přínos toho očkování je tak neuvěřitelný, že to prostě mění, třeba v Austrálii to téměř kompletně vymítilo karcinom děložního hrdla. S tím začali včas. Objevily se nějaký vzácnější typy nádorů děložního hrdla, ale prostě to, co způsobuje ten HPV virus, tak ty skoro zmizly. To samé už teďka vidíme ve Skandinávii, to jenom Česká republika se furt drží extrémně vysoko. To znamená, očkování neuvěřitelná věc. Sekundární prevence u karcinomu děložního hrdla jsou ty kontroly u lékařů, cytologie, HPV testace. Zase dokáže to najít časná stádia, takže určitě prevenci podporem. To samé je s mamografií, tam je problém, ale samozřejmě na mamografii, na screening začnou chodit ženy v 45, ale tady ty nádory my většinou najdeme kolem 38. Takže tam ta prevence není, ale je potřeba si dát pozor, jak je to v rodině, protože většina těch pacientek u karcinomu prsu jsou nosičky takzvaných BRCA mutací, to je, asi to můžou posluchačky znát od Angeliny Jolie, která to v dobrém zpropagovala, že se o tom začalo hodně mluvit a je to poměrně jako frekventní věc. A to jsou většinou teda ženy, které už v rodině, ale tam běhají nádory, typicky nádory prsu, vaječníků, tlustého střeva, melanomy. A to nejenom u žen, ale i u mužů. Takže pokud by žena měla takovou anamnézu, tak je dobrý to probrat třeba se svým praktickým lékařem, který může odeslat tu pacientku ke genetikovi, který to zváží a dokáže včas třeba vyšetřit. A to je určitě věc, na kterou v podstatě si může myslet skoro každý z nás, když zjistí, že tamhle teta, sestra maminky najednou má zdiagnostikovaný karcinom prsu ve 38 letech. Ten její praktický lékař to vůbec neví, takovou informaci, že? Protože ta anamnéza se většinou odebírá, když k němu přišla poprvé a on si zaznamenává to, co ví. A to, co se stalo v průběhu třeba po 10 letech od té doby, co k tomu praktikovi chodí, to už jako vůbec nemusí vědět. Takže to jsou věci, které by ty pacientce měly jako cinknout, hele, tohle to řeknu praktikovi, jestli náhodou to pro něco neznamená. Hmm. A to znamená, nemyslet jenom na sebe, ale jakoby koukat si i do toho blízkého okolí. Měli jsme případy, kdy třeba se dozvěděli takový raditní věci, že žena se dozvěděla, že má sestru, vůbec o ní nevěděla a zjistila, že ta sestra měla právě dvě takhle rakoviny. Takže hnedka šla na vyšetření, ukázalo se, že je přesně nosička BRCA mutace a tím, že se potom provádí speciální, ať už operační zákroky, které většinou na začátku straší, ale pak se ukáže, že jednak to pomáhá, jednak se to dá v tuhle chvilku zvládnout už kosmeticky všechno dobře, tak vlastně jí to zachránilo život. No, takže to jsou věci z hlediska prevence, které opravdu by se mělo myslet neustále. Ostatní nádory, třeba gastrointestinální trakt, tak samozřejmě tam je to o výživě, smažené věci, alkohol a tak podobně. A to, co je extrémně důležitá prevence, je obezita. Obezita v tuhle chvilku v České republice extrémně stoupá. Je to velký problém, který hraje roli v mnoha nádorech. V gynekologii jsou to karcinomy těla děložního, které sice teda zrovna v těhotenství nejsou, ale jinak mimo jsou neustále. A už se teďka setkáme se ženami, které mají karcinom endometria těla děložního třeba v 35 letech. Takže samozřejmě tam potom je to těžká, složitá léčba, tak abychom zachovali dělohu a tak podobně. Že chci ale podotknout, obezita to je i kvůli jiným nádorům gastrointestinálního traktu, ona hraje negativní roli téměř ve všech nádorech, tak to je další prevence, prostě zdravě jíst, pohybovat se, životospráva.
4: Sledujete telefon, co vás čeká dneska?
5: Dneska, teďka zrovna ještě jedna operace, karcinom těla děložního, taková složitější, protože pacientka má obrovskou kýlu, chceme operovat laparoskopicky, že to je jedna věc.
4: A je tam to dítě?
5: Ne, není.
4: To tam není.
5: To je normální.
4: Tak to už by bylo moc.
5: Nádory v těhotenství jsme řešili před 2 týdny, jsme měli z Ostravy referovanou pacientku, která měla B lymfom, to znamená hematologická malignita. Tam zase my se sejdeme s našima hematologama, kteří se tomu věnují. Všichni jsme dali zase hlavy dohromady. A ten výsledek právě byl chemoterapie, naplánování ukončení těhotenství až v termínu, to znamená porod. U té pacientky asi bude i možný normální spontánní porod, tam není důvod, proč ukončovat českým řezem. A pacientka normálně léčená dál v Ostravě. Tyto jsme měli před 2 týdny poslední.
4: Tak houpačky jsou u konce. Byl tady se mnou dneska Michal Halaška. Moc děkuju za to, že jste přišel.
5: Taky díky za pozvání. Mějte se hezky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
1: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
3: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
6: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
3: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
6: A pomlázka asi je, když padá listí, vidíte.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádio Wave.
7: Holahou. Čau,
4: Vilmuš. Hejho. Čau, Miruš.
8: Ahoj všichni, kdo nás dnes posloucháte anebo sledujete na YouTube Radia Wave. Vítejte u nový epizody Slejváku. My dneska se snažíme nemít takovou takzvaně zamračenou náladu, i když je to těžký. Já žiju přístup fake it till you make it.
7: Se snažím představit si, že nás někdo poslouchá třeba u bazénu nebo na balkóně nebo
8: moc.
7: Pod větrákem, to je jedno, a užívá si krásných slunečních dnů a tak dál.
8: A pak se cítíš líp.
7: Jo, jako vidíš. že prostě má někdo takovou jako pohodindu. Abych tady vrátil tohle slovo loňského roku do oběhu.
8: No, slovo roku. No, my tento týden jsme trošku emočně vyprázdnění a přijde mi, že i popkultura trochu stagnuje, jako moc se toho nedělo, mi přijde.
7: Na zároveň jako ty věci, které se děly, byly trošku turbulentní.
8: Jako třeba?
7: Jako třeba konec Honzy Dětka přes
8: to,
7: média.
8: To zní dramaticky.
7: Potom Halo, Miss Czech Republic
8: a jejich devět titulů, ano. Jakoby, co je grant?
7: Začala titul. Se řešit jedna kontroverzní influencerka, na to trošku nařukneme v této téma. Epizodě, ale možná to bude spíš téma příštího týdne. A potom, co ještě, můj X žije jenom jedním mužem v trenýrkách, který je syn Richarda Geera, Homer Geer, který se objevil v poslední Euforii.
8: A tu jsi viděl?
7: Ne, já jsem viděl jenom toho muže v těch trenýrkách.
8: Samozřejmě, že jsi viděl jenom toho muže v trenýrkách.
7: ale jakože já ho nevyhledával, to prostě algoritmus to
8: samo,
7: prostě se řeší
8: to
7: a
8: podle
7: mě to otevírá zajímavou diskuzi o tom, jakože...
8: mužích v trenkách.
7: Jako normalizujeme normální mužský těla.
8: Tačkovský trenky. Jo,
7: normální těla.
8: Já jsem slyšela, že údajně v té epizodě, která teď vyšla, což je myslím úplně předposlední epizoda, že prý je úplně šílená.
7: Zemře jedna z hlavních postav.
8: No, takže na to se podívám dneska asi. Jinak, co jsem sledovala já, byli Piráti z Karibiku s českým dubbingem, protože jsem cítila, že potřebuju vylečit zase kus svého vnitřního dítěte
7: Říká
8: a srovnat
7: Sperova.
8: Se svůj
7: To je strašně
8: systém.
7: Fakt jakoby v záležitost nultých let. No.
8: Je to skvělý. Já se tě chci zeptat, na koho jsi krašoval v Pirátech z Karibiku.
7: Jako můžu říct, že mi to zase tolik nebralo
8: ne,
7: nikdy.
8: Ne, musíš říct jméno jedno.
7: Asi Keira Knightley.
8: Já Commodore James Norrington.
7: Who is this?
8: To je ten pán, kterýho ona si musí vzít.
7: Ježiši, ten hrozný.
8: A pak se kvůli ní obětuje. Jak jako hrozný?
7: No, na začátku je hrozný, ne?
8: No on jenom takovej prostě to, no, takovej tutík. No.
7: Já si pamatuju jako fakt mlhavě tenhle film. Pak si pamatuju samozřejmě Orlanda Blooma a Jakea Sparrowa. A že to mělo hrozně dobrý CGI, si pamatuju.
8: No to se říká, že to byl peak CGI a od té doby jdeme jenom z kopce. No, jinak k těm víc aktuálním věcem. Ty jsi zmínil něco, já vím, že určitě budeš chtít zabrousit ještě na Harryho Stylese, protože se možná začíná lehce vykupovat. Co myslíš?
7: Minimálně asi si všímá některých komentářů, těch většinových.
8: Každopádně těch si všímáme i my, takže děkujeme, děkujeme, že nám píšete komentáře pod naše YouTubeový videa nebo do instagramového kanálu
7: Máme
8: Slejmily.
7: Z nich velkou radost.
8: Máme z nich radost, snažíme se
7: odpovídat. A děkujeme za vaše tipy, protože minulý týden nám někdo zanechal různý tipy. Ještě než se k ním dostanu, tak ještě bych vypíchnul, že se mě popkulturně bavila jedna kapela, konkrétně se jmenuje Zoo Blasters, na dobřišských majových slavnostech, které mě jako fakt velmi potěšili.
8: Já jsem čekala, jestli to vytáhneš.
7: A já jsem byl nadšený z tady té kapely, kterou jsem neznal doteďka. Hráli v 7 večer, byli před hlavní kapelou, což byly MiG 21, takže takový nevděčný spot, jako většinou moc lidi nepřijdou nebo čekají na tu hlavní kapelu, takže si to moc neužívají, ale oni měli tak hrozně dobrou energii a tak strašně si dokázali ty lidi získat, že to strašně tam žilo. Víc než na ty, podle mě, headlinery. A bylo to fakt strašně, strašně zábavný. Je to kapela, která donedávna hrála v gumových zvířecích maskách a teď se sundali a myslím si, že to je dobrý krok, protože mají fakt jakoby neuvěřitelnou energii a charisma. Bylo to strašně fajn.
8: Já jsem ráda, že tvůj vnitřní kritik zafungoval pozitivně, že jsi ustál tlaky popkulturní dobříšské a byl jsi spokojen.
7: Já jsem byl velice
8: Moje
7: spokojen.
8: Moje mise byla úspěšná.
7: Jsem byl velice spokojen a další den tak jsem zase jel na výlet na kolo a musím říct, že já jakožto největší odpůrce kola donedávna nenáviděl jsem to absolutně. Koupil jsem si kolo za jednu z mých prvních brigád. No. Abych na něm jel třeba třikrát a zjistil, že to je strašný a pak jsem ho prodal na bazaru. Tak jsem byl mile překvapen z toho, že jsem vyjel a že mě to i bavilo. Tak to bylo příjemné, tak uvidíme třeba. Jakoby dostavuje se možná taková, je to ten stereotyp, že prostě u mužů v nějaký krizový
8: krize
7: situaci.
8: Krize čtvrtečního věku.
7: Možná to ještě, už možná se to posunulo právě na quarter life crisis. Tak... tak najednou z ní propadnou cyklistice. Tak
8: já přemýšlím, co byla nebo je moje quarter life crisis. Mně přijde, že jakoby, než abych se hyperfixovala a zkoušela nějakou novou činnost, tak jakoby postupně rezignuju spíš. Ale to nevím, jestli je krize, to je možná jenom nějaká jakoby životní nihilistická
7: Je to hyperfixace
8: idea.
7: Na Adama Drivera.
8: A ten je za vším, stojí za vším. A jeho edity stojí za vším. No a já vím, ještě než se dostaneme k té slečně, o které určitě dneska budeš chtít mluvit, tak bylo finále The Boys. A mě jeden člověk z vás napsal, že si to kvůli mě celý pustil, celý ten seriál.
7: Tak to je ale krásný, to je krásný.
8: Takže jakoby extrémně děkuju a hlavně děkuju i za to, my vždycky vyzdviháváme to, když jste třeba k nám kritičtí nebo k tomu, co sledujeme, nebo máte třeba nějaký opačný názor a chcete to s námi probírat, tak s tohle osobou jsme právě řešili, že to finále se vlastně moc nepovedlo. Což je škoda, protože to gradovalo několik let a já jsem měla velké očekávání.
7: Je to
8: a
7: fakt
8: prostě...
7: škoda, když neukončíš seriál, který je strašně dobrý.
8: Ale to jsou to hrozný tlaky, jako vybav si jeden seriál, který skončil nějak jako topově. Jako spíš skončí třeba tak, že jsi jako
7: nějaký
8: v pohodě.
7: Nějaký jsou určitě.
8: Jo, tak ještě.
7: Počkej,
8: to
7: musíme ale nějaký vidět, říct, jako. Musíme nějaký říct.
8: Tak mně přijde, že většina těch seriálů třeba neví, jestli bude pokračovat, takže končí tak jako neurčitě.
7: Musíme nějaký říct.
8: Ale jakoby, takový ty velký,
7: který
8: jako...
7: Který seriál skončil hrozně dobře.
8: Game of Thrones, že jo,
7: no,
8: lidi kritizovali.
7: No, tak to byla tragédie.
8: Stranger Things
7: to byla
8: lidi
7: tragédie.
8: Kritizovali. Já nevím, no. Asi si člověk pamatuje jenom to špatný.
7: Tady s námi sedí Klárka Nováková a mě zajímá, jestli si pamatuje na nějaký seriál, který skončil dobře.
8: Pojď k nám, Klárko. Já ti pustím se.
7: Haló.
9: Zdravím vás všechny, zdravím vás. No právě, já jsem teďka přemýšlela na tu otázku a
7: ne?
9: Vlastně...
7: Tak proč jsme si tě povolali?
9: Proč jsme si jako povolali? No, samozřejmě, abych vás tady jako oblažila svou přítomností. Mě třeba napadly, ale to mělo vlastně potom jako být druhou sérii, tak třeba jako Sedmi lhářky, takový ten seriál od HBO,
7: okay,
9: podle mě první série.
7: Ale jako ty teď zase kutěj nějakou třetí, ne?
9: Cože? To
7: ale
9: ne,
7: možná to je
9: Cats. Nebyla moc dobrá. No Sedmi hlášky mě napadly, že jako většinou to jsou podle mě spíš ty minisérie, než jakoby fakt jako, že ty třeba, že mají fakt jenom těch 5-6 dílů.
7: Ale nějaký dlouhoběžící seriál,
9: nějaký
7: který skončil
9: seriál,
7: dobře?
9: No, jakoby, no.
7: Prosím vás, napište nám do komentářů nějaký dlouhoběžící seriál, který skončil jako
9: přemýšlím, že to
7: fakt
9: jakoby,
7: výborně.
9: No,
7: The Office
9: vlastně
7: aspoň dramaticky.
9: Taky ne, to bylo takový
7: mluví
9: jako,
7: se podle mě o Succession. Ale já jsem ho
9: jo,
7: neviděl,
9: okay,
7: bohužel.
9: Já jsem poslední díl neviděla, no. Poslední jsem neviděla. To jsem skončila u té poslední série, no. Na mě to bylo už moc chytrý. Ale pokud přijdu ještě na nějaký seriál, já budu tamhle v růžku koukat, zeptám se v různých internetových věcí a uvidím, jestli mě něco napadne nějaký
7: dobře,
9: seriál.
7: Dobře.
9: Když k vám skočím do jakéhokoliv tématu a prostě řeknu, že já teďka budu mít slovo. Dobrá, tak jo.
7: Děkujeme.
9: Děkuji.
8: Já myslím, že tady máme kandidátku na moderaci další české talk show, kterých je... Teď už trochu víc než dřív, ale pořád je těžký najít nějakou jako velmi kvalitní.
7: Ano.
8: A o to je těžší ještě najít kvalitní talk show, kterou vede žena. Takže tady je adeptka, zase Kláře Novákové. Už jsme trochu zabrousili na pana Honzu Dětka.
7: Já ještě hledám ten seriál,
8: hledáš
7: ale prostě
8: ty,
7: žádný
8: já
7: neexistuje.
8: Já jsem ti upadala brouka do hlavy.
7: Já to musím zjistit normálně.
10: První série Morning Show ještě.
8: První série Morning
7: ale ta
8: show.
7: Další jako byla hrozná a za mě už ta první byla docela hrozná, pardon. Jako měla momenty. Nesouhlasím. Klárka říká Morning Show a já nesouhlasím. A já jsem u mikrofonu. No, jako
8: pořád
7: já fakt
8: hledáš,
7: nevím. Já fakt
8: hledáš.
7: Nevím.
8: Sofie první skončila dobře.
7: My se fakt omlouváme, že je to takový chaos, ale mě normálně tady ta teďka věc nedá spát.
8: To úplně
7: vytrigovalo. Mě to nedá spát.
8: Já vám když tak, já totiž jsem si dneska připravila jako plán B hloubavé otázky, které ti nedají spát.
7: Ježiš,
8: takže
7: ne,
8: možná
7: podívej se,
8: nastavit.
7: Jak mi nedává spát tohle. No, tak prosím, budete nám muset napsat do komentářů. Ještě než se dostaneme k Honzovi Dětkovi, já jsem tady chtěl dát shoutout Dominice Dončince, která nám napsala cute pozdrav, mileniální pozdrav čafté.
8: Jakoby, pojďme si připomenout.
7: Asi jo, hele, pojďme psát zase místo V2TV.
8: Čeština je hrozně kreativní a vlastně teď už tak nostalgicky vzpomínám na období, kde jsme v průběhu slova měnili velikosti písem a všude tam psali dvojitý V a Q.
7: A Q a dvojtečka 3 smajlík.
8: Dobře.
7: Ten byl můj nejoblíbenější.
8: To vypovídá něco.
7: No každopádně, Dominika nám, kromě toho skvělého, krásného pozdravu, nám doporučila několik věcí a to konkrétně sérii chystající, nebo už vycházející seriál Off Campus, což má být taková teen romance, jestli se nepletu, a myslím si, že to by teoreticky mohlo bavit tebe, maybe.
8: Mě tam zaujal ten horor.
7: A pak tam jsou dva horory, ano, Holcomb a Obsession. Obsession je teďka v amerických kinech extrémní hit, dokonce to je to film, který je to jediný film v téhle dekádě, který mezi prvním víkendem, kdy vyšel, a druhým víkendem, kdy vyšel, jako v fakt tý plný celoamerický distribuci, mezivíkendově vyrostl o více jak 30%. Normálně na to přišlo druhý víkend, který vždycky ty filmy spadnou o nějaký, vždycky přijdou nejvíc. První víkend a pak to klesá. Tady v druhý víkend v kinech amerických přišlo o 38% lidí víc. A ten film má miniaturní rozpočet a viděla jenom v amerických kinech přes 100 milionů dolarů viděla.
8: Náhodná vsuvka, vím, že ty rád mluvíš o hororech a o tom, jak je tam jakoby nejbezpečnější prozkoumávat různý ty žánry a jako zkoušet nové věci. Tak mi přijde, že teďka éra i hororových her je taková ta z toho brněnského metra?
7: To ani nevím.
8: Co to je? To je nějaká jakoby hororová česká hra, kde jsi v podzemí a pak je nějaká ještě další a úplně se s tím teďka a přesně to jsou takové ty věci, které dělají lidi pro lidi se s nižším rozpočtem. Jo.

0: Ale jako trošku prostě nechci říkat víc, protože já už mám něco vyspoilerovaného, takže víc říkat nebudu, ale zároveň to rozvíjí dynamiku dvou kolegů z práce, kteří se zblíží romanticky a jak to může dopadnout. Ne dobře, ale víc neřeknu. A potom ještě doporučuji, ano, ještě horor Hokum, který je strašlivě chválený, oceňovaný. Hraje v něm Adam
1: Andrew
0: Scott.
1: Adam Scott, Adam
0: Adam
1: Scott.
0: Scott. A ten chce taky vidět, s Klárkou ho uvidíme. Takže příští
1: A četl
0: týden.
1: jsi z komentáře, co jsem tam pod to napsala?
0: Ty jsi napsala, že je to underrated pozdrav a Hokum tě taky zaujalo nejvíc. Jenom
1: Když
0: při
1: já to v
0: světle,
1: kyně asi
0: po boku
1: nedám.
0: mě.
1: Tak to bych musel
0: Ale
1: vidět
0: jsi
1: dvakrát.
0: zvána do kina.
1: Já
0: S
1: se budu
0: námi.
1: bát. Bude vám vadit, když se tam budu svítit?
0: Ale my ti můžeme držet za ruku.
1: Já se sednu mezi vás.
0: Jo, neboj.
1: Nevím, když tak můžu odejít. To je
0: Budu
1: vždycky
0: ječet s tebou,
1: možnost.
0: třeba.
1: Budeš ječet se mnou.
0: To bude
1: Já
0: sranda.
1: ječím spíš jakoby dovnitř, potichu. Já se
0: Musíš tomu nech
1: jakoby
0: dát jako
1: pustit to a pak
0: pust
1: to
0: to
1: není tak
0: ven.
1: traumatizující.
0: Jo.
1: Možná, a ono to mají do kin nějak jakoby
0: Už to je v
1: brzy.
0: kinech.
1: Už to je v kinech, i v Česku.
0: Tak to se ještě domluvíme po natáčení. Takže
1: Klárka
0: tak.
1: zvedá ruku.
2: Ano, napadlo mě finále, jedno dobrý.
1: Finále, dobrý finále. Jsi
0: Klárku
1: ready?
0: napadlo jedno dobrý finále, tak já ji sem
1: Seriálový.
0: pustím.
1: Tak jo, tak teďka pouští Míra.
2: Takhle, než bych jakoby byla spokojená s tím koncem, ale myslím si, že celkově ten seriál prostě jakoby od začátku do konce byl fakt úplně skvělý, bez jakýkoliv prostě jako nějakého špatného momentu, a to je Fleabag. Fleabag podle mě skončila dobře. Nebo teda jakoby ne jakože podle mých představ, ale myslím si, že ten seriál si pořád jakoby udržoval fakt jakoby mega, mega skvělou laťku, a vlastně i když to skončilo vlastně tak jakože si člověk řekl, ne, doha, je to je fakt smutný, tak to bylo pořád prostě jako strašně kvalitní.
1: Já jakoby předpokládám, že spoilerovat nebudem, protože to je show, která je už venku hodně dlouho a hodně lidí to vidělo, ale to končí nějak tím, že jakoby ten farář, a.k.a. kněz, jakoby
2: Jo,
1: odmítne
2: jo, jo.
1: a ona prostě jede dál.
2: Jo, a
1: A je to takový,
2: je to vlastně
1: není to
2: takový
1: jak co na té
2: hořkosladký.
1: zastávce, on jí
2: Jo,
1: říká it'll pass, to
2: přesně,
1: přejde.
2: přesně. A je to vlastně takový hořkosladký, ale je to
1: To je
2: něco,
1: skvělý
2: je to vlastně
1: seriál.
2: jako strašně asi realistický konec, bych řekla. Jako fakt, že prostě něco, co se děje, že tam není ten happy ending, ale vlastně je to něco, s
1: Máš
2: čím se člověk
1: pravdu, to bylo
2: ztotožní. Takže
1: skvělý, to bylo fakt
2: Fleabag.
1: skvělý.
2: Fleabag. Doporučuju, pokud
1: Věděli,
2: jste
1: kdy
2: neviděli.
1: skončit.
2: To je pravda, to je pravda.
1: Nejlepším.
2: Vlastně, jakoby, já bych si třeba možná i přála docela třetí série, ale vlastně by to bylo jenom ke škodě. Jakože ona Phoebe Waller-Bridge je podle mě geniální, ale myslím si, že už by prostě, že to je tak, jak to je to správně uzavřený. Takže tak, teď toť můj názor. Děkuji.
1: Krásně, děkujeme. Tak už máme trošku takový ten pocit zadosti
2: Tak.
1: učinění, že můžeme se posunout na další
0: Já
1: téma.
0: dokonce bych řekl,
1: S
0: že
1: klidnou
0: Fleabag je
1: myslí.
0: seriál, který je příklad, že ta druhá série je lepší než první.
2: To je pravda.
1: Taky
0: A
1: výjimečný
0: je to
1: hodně.
0: super. A taky bych chtěl třetí sérii, ale zároveň Phoebe Waller-Bridge, ona dělala toho nového Indiana Jonesa a to byla tragédie. Ona ho spolupsala. Takže
1: Nebyla
0: každý má někdy
1: jakože
0: flop éru, no.
1: byla jakože hej, tohle je side quest a já to udělám prostě for the plot, jen tak ironicky. Nemohla mít tenhle
0: Možná
1: přístup?
0: to vytrolila.
1: Právě no, třeba, doufejme.
2: Věřím tomu.
1: Každopádně ty jsi mluvila o tom hororu. Měli jsme tam
0: Ano.
1: ještě nějaký tipy?
0: Ne, byly to tyhle tři typy a pak ještě byly hudební typy, ale já bohužel jsem si je ještě nestihl poslechnout, takže
1: Já jo, to byly nějaký dva a bylo to obojí takový indíčko trošku,
0: Hot
1: nějaký indie
0: and
1: rock.
0: Freddy
1: Mě to splývá. Byl
0: a
1: to
0: potom Remy
1: trošku.
0: Wolf.
1: Já teď nejsem. Tebe by to podle mě bavilo. Já teď nejsem moc v indie fázi, já jsem v Europop fázi už teďka. Ale možná ještě ty by ses na to dokázal naladit, tedy na tu hudbu.
0: Já mám furt asi indie fázi.
1: Každopádně v kanále Slejmily je tam pro vás vždycky prostor si vyjádřit, co teď máte rádi, a my to takhle rádi zase potom si poslechneme a zrecenzujeme.
0: Je to tak. Tak
1: No.
0: jdeme na Honzu Dětka. Co se
1: Hele.
0: stalo?
1: Co se stalo, přišel příspěvek na jeho Instagramu, kdy s danou konkrétní televizí se rozkmotřil, respektive ho nezapojili do podzimního programu, jestli se nepletu, na té hlavní stanici. No a nabídli mu jakoby sesterskou stanici, se kterou už nebyl úplně
0: Což
1: spokojený.
0: dává smysl, protože tady ta cool stanice je podle mě jako byla relevantní první 2 roky
1: A
0: své
1: jakoby on je
0: existence.
1: relevantní, on si zaslouží tu hlavní stanici za tebe, já se ptám tebe.
0: Já myslím, že v konkurenci, aktuální konkurenci talk shows v českém prostředí
1: Ano.
0: je relevantní.
1: Uf, tak to vypovídá o současné situaci českých talk shows.
0: Je jako fakt opravdu jediná podle mě

0: kam by člověk chtěl vyloženě jít, je podle mě Adéla Banášová.
1: Je dobrý, já jsem se bála, že, jako, že bys chtěl jít k němu.
0: Ne, ale tak jako podle mě, když by tě pozvali, tak nemáš moc na výběr a prostě půjdeš, no, tak jako pak tady máš na výběr všechno party, to už je teda
1: ne,
0: velmi
1: přešla. Tak to už jakoby usínáme všichni společně s moderátorem.
0: Potom máš na výběr Jana Krause, tak tam řekneš tři slova no, během toho celého.
1: A to taky jakoby bylo postavené na takový tý zahraniční, jakoby ironický tóní, no, některá už
0: furt
1: nefunguje.
0: To,
1: a
0: furt to
1: trapa.
0: Prostě dojíme.
1: Dojíme, no. Co tam je?
0: No, Jakub Kotek, Honza Dědek. Jakože nevybereš si a myslím si, že každý pozvání vlastně je asi fajn. Jako myslím si ale, že prostě Adéla Vinčiová, Banášová je opravdu na jiný úrovni. A mrzí mě, že si myslím, že jí televize kecala do výběru hostů, protože ta skladba hostů není zas tak dobrá.
1: Škoda, já jsem viděla jenom kousek, přišlo mi to jak trošku z nějakého studia z roku 2001.
0: Nevypadá to ani moc hezky, no.
1: Což je velká škoda, ale chci tomu dát ještě šanci, protože
0: jako přijde mi to, že to je taková estetika těch daytime talk shows z Ameriky,
1: jo.
0: Ale ty už jsou taky pasa, bych řekl.
1: No.
0: No. Ale tady to prostě moc nikdy nefungovalo, že Leoš Mareš dělal nákladnou obrovskou late night talk show, která prostě jela o půlnoci. A nikdo na to nekoukal, no.
1: Jako jak dlouho to jelo?
0: No já nevím, tak podle mě 2 měsíce.
1: A to je Leoš Mareš, jakoby.
0: No hrozně to schořelo.
1: To je hrozně smutný. A teďka, že jo, v Americe je několik těch večerních, že jo, late night shows, což jsou asi zhruba 4 chlapy, kterých se mi všichni pletou. Ale ti se teďka, že jo, spojili a udělali nějaký ten díl spolu, což mi přišlo strašně cute.
0: Jo, taky se mi to líbilo, taky se mi to líbilo.
1: Představ si, že prostě se sejde jakoby Honza Dědek, Adéla Banášová, Karel Šíp a ten Kraus a budou jakoby, o čem by se bavili.
0: Díl.
1: O čem by se, jakoby to, já
0: úplně to potřebuju, stržte je všechny do jedné místnosti, prosím. Já to trošku chci vidět.
1: Nějakou escape room, dejme do escape room, nějakou jakoby tematizovaná escape room, nějaký prostě, já nevím, mnichovský řád, nebo prostě co je takovýho jakoby tematický. Prostě tematická escape room.
0: Hororová.
1: A potřebuju, přesně bude tam prostě demilovat to zpívat s duchama a bude tam ta jakoby noční kamera, že jo? Ježiš, já to hrozně potřebuju, úplně koncept prostě a potřebuju ho prodat. Klidně tady to máte zadarmo, hlavně to udělejte, prosím.
0: Nebo to uděláme my.
1: Nebo to uděláme my, ale nám by se asi neozvala většina z těch lidí. Uděláme to my dva spolu. Že se na to někdo bude koukat.
0: No, nevím,
1: a jak to bude fungovat v audiu.
0: To nevím.
1: No. Dobře, takže jakoby téma talk show, spalčivé téma máme za sebou. Ty jsi teďka něco sledoval v poslední době?
0: Ne, já jsem teď na nic nekoukal.
1: Ani na filmy?
0: Ani moc na filmy.
1: Ty hraješ?
0: Ani moc na filmy. Viděl jsem naposled, jsem si pustil z nostalgie film z roku 2016, který je podle mě esence roku 2016. No. Je v něm Emma Roberts a Dave Franco.
1: Jo, ten Nerv,
0: a jmenuje se to Nerv. A jako pokud se chcete vrátit o 10 let zpátky, tak si pustíte tenhle film, protože je to příběh, jako zápletka, totálně věc z roku 2016. Emma Roberts, která tady hraje teenagerku, se připojí do hry, která je na způsob pravda nebo úkol a buď teda seš jako hráč nebo seš divák a musíš všechno dokumentovat, co děláš a dělat prostě čím dál tím šílenější výzvy a čím dál tím víc riskantní výzvy, sbírat sledující a bojovat o postup do finále a peníze. Má to prostě nějaký jakoby bizarní pravidla, celý to je takový tajemný, pak tam prostě je hackerská sekvence, která je úplně strašně vtipná, taková ta jako teenageři hacknou prostě tady nějakou šílenou dark web věc.
1: Ano.
0: A do toho to je krásně nasvícený. Tam barvy jsou úplně, je tam spousta neonů, spousta barev. Scény ve tmě vůbec nejsou tmavý, prostě je to fakt hrozně hezký a je to velmi oddechový a zábavný a má to úžasný soundtrack. Fakt úžasný soundtrack.
1: Já přemýšlím, co jsou poslední barevný jako nový filmy, který jsem viděla, kromě Barbie. A nějakých věcí od Wes Andersona nebo...
0: Nevím, upřímně nevím.
1: Vůbec, Big Bang barvu.
0: Ale jakoby film Nerv té barvy má spoustu světel a je to fakt epic, Jež, takže...
1: A Emma Roberts je, nechci říct vnučka, neteř Emmy Roberts, viděl jsi to? Ne, ty, počkej, jak se jmenuje.
0: Já jsem
1: řekla,
0: teď...
1: že je jakoby sama svoje neteř.
0: To je nějaká dark prostě reference.
1: To je úplně temné. Ne, počkej, Ježíš, jak se jmenuje ta nejslavnější herečka. Julia Roberts. Ještě, že tady máme tu filmovou znalkyně Kláru Novákovou, zdravíme.
2: Já si pamatuju všechny.
1: No, že jsou příbuzní. Dobrý, to není vůbec zajímavý. Ale období, tady to období Emmy Roberts a Scream Queens, jestli se zkouká na ten
0: seriál.
1: Jo,
0: a American Horror Story.
1: A American Horror Story.
0: Já měl moc rád Emmy Roberts.
1: To byla, no, to byla dobrá, no.
0: Nicméně, ještě jsem chtěl právě zmínit tu jednu influencerku. Mm-hmm. Já bych to chtěl rozebrat spíš v dalším dílu, ale jako aby jsme to nastínili, tak poslední, já už nějakou dobu tady to pozoruju, není to aktuální nová věc, táhne se to fakt podle mě týdny až měsíce. A to je dění kolem influencerky, modelky, která se jmenuje Nessa Cara. A je to modelka, která je velice kontroverzní tím, co prohlašuje na sociálních sítích ohledně jezení, vztahu k tělu a hubnutí, kdy ona jako vyloženě popisuje prostě nějakou svoji, nějaký své stravování, kdy jako říká, když si chci dát celou, když si dát pizzu, tak to jako musím si dát jenom jeden kousek, který jim nějak strašně dlouho, vyloženě nám popisuje, jak se prostě jako dává tu pizzu, aby ji nesnědla naraz. A teď si teda jako ještě trošku jako přitvrdila a říká věci, jako že holky, který mají tady tu takzvanou poruchu příjmu potravy, jim jenom záviděj a víceméně lidi, co mají poruchu příjmu potravy, jsou jako líní, protože nejsou ochotní podle ní jako hubnout zdravě. Je to taková prostě zvrácená, bizarní argumentace, která jako je fakt jako zvláštní. Zhodí se zmínit, že víc než asi 70 odborníků teď 18. května zaslala otevřený dopis, což jsou to odborníci jako terapeuti, psychoterapeuti, nutriční specialisté a tak dále, zaslala otevřený dopis se stížností právě na Nessu Caru, kdy tady to její vyjadřování kritizujou. A víceméně tvrdí, že ta její prezentace překračuje nějaký akceptovatelný etický meze a chtěli by vydat nějaký veřejný prohlášení, konkrétně to je adresovaný agentuře Eskimo Bohemia.
1: Mám flashbacky, tam jsem měla být asi v 17 letech, ale jakoby to nechci tady kolautovat nějaký lidi, kteří už tam třeba vůbec nejsou, ale jakoby obecně tady ten průmysl. Pamatuju si, že jsem tam přišla na nějaký jakoby nafocení a naměření a už jsem měla jít podepsat smlouvu a oni mi prostě řekli, jo, takže do příště zvládnete tady zhubnout těch, já nevím, 5 cm přes boky. A já, no jakoby nezvládnu, jakoby proč to po mně teď najednou chcete, teď prostě jste říkali, že můžu být, já nevím, plus size kategorie, což jakoby je bizár samotné o sobě, že plus size kategorie jsou jakoby objektivně hodně štíhlý holky. No a nepodepsala jsem to a odešla jsem. A teď jsem za to ráda, no, že už se v tom nepohybuju, takže mě to vůbec nepřekvapuje.
0: Hustý. A právě tady ta agentura pravděpodobně teda Nessu Caru zastupuje. Ona má na svém na svých sociálních sítích prostě přes 60 tisíc sledujících. A dokonce po tom, co se zveřejnila tady, zveřejnil tenhle otevřený dopis, tak vznikla taky petice, kdy její autoři tvrdí, že influenceři s velkým dosahem mají jako významný vliv na mladé publikum a ta agentura by měla nést nějakou odpovědnost za obsah, který oni publikujou. Takže jsem zvědavý, no. A my jsme každopádně Nessu Caru oslovili o nějaký její komentář, ale zatím nám neodepsala, tak proto bych se k tomu ještě víc do detailu dostal příště, protože mě upřímně zajímá. Já jsem se jí právě v těch otázkách ptal na to, jestli tady tu kritiku zaznamenala, jak se k ní staví a jak vůbec ona přistupuje k tomu vlivu na mladí lidi na sociálních sítích a jak ona se to uvědomuje, jestli opravdu jako si uvědomuje, že některé ty věci můžou být vnímané hodně problematicky.
1: Já ještě chci vyzdvihnout Rýlsko o tu nutriční terapeutky Markéty Gajdošové právě tady na tu problematiku.
0: Ona právě je autorkou toho dopisu.
1: Vidíš,
0: to spoluautorkou. Takže tady to dění je něco, co teďka dlouhodobě sleduju. A jsem zvědavý, kam se to vyvine dál. A pak jsme ještě měli z českého kontextu Miss. A jako já fakt mám pocit, že pokud se tady s Nessou Carou vracíme do tady té diet culture, extrémní hubenosti, heroin chic, estetiky, tak tady to, že se do tady toho období, do těch nultých let vracíme, vypovídá o tom, že tady máme pořád mis. A jakoby dlouho jsem měl pocit, že mis už jako přestává být nějak relevantní, nebo že se mění. Měl jsem pocit, že se jako hodně mění a že se tak hledá ta soutěž, aby nebyla jenom o tom vzhledu, ale mám pocit, že se to jako zase vrátilo jako bumerang a jsme zase tam, kde jsme byli víceméně. S tím, že tady ta mis trvala, mám pocitově, tak 5 let. Prostě to bylo nekonečný. To bylo čtvrtfinále, semifinále a teď teda bylo konečně finále, který bylo v televizi. Moderovala to Daniela Brzobohatá, která tam prej pronesla vtipy, jako to bylo o prsa, ty moje. Jakože to dobře. Mělo být velmi těsný. A tak dál. No a...
1: Což jakoby minivsuvka z mojí strany, ano, jsem jakoby guilty, ano, poslouchám podcast Čestmíra a Daniely a ano, mám Danielu ráda.
0: Já taky, já
1: taky. A myslím
0: taky.
1: Si, vím, že oni občas řeší ten jejich styl moderování, že občas je jakoby odvážně vtipná, nebo jakoby nebojí se být trapně vtipná a furt si myslím, že to je jakoby dobrý a... I když zrovna tenhle konkrétní vtip je trošku cringe, no.
0: Asi jako kornatý mis je to celý takový divný a tahle ta mis teda udělala, jestli se nepletu, 9 titulů. A jeden z nich dostala teda Dominika Aládžia.
1: Dva?
0: Dokonce dva.
1: Jo,
0: jestli se nepletu, tak to je...
1: Popularita a grant, nebo
0: jo,
1: něco
0: grant,
1: takovýho.
0: Miss Grant, ano, to jsem viděl. A oni podle těch titulů budou vysílat na nějaký různý soutěže do světa asi. A je to fascinující. Odehrávali se tam takový věci, jakože třeba oni měli vystoupení a jak těch finalistek bylo hrozně moc a asi měli málo času. Tak řekli, že to bude, ta talentová show bude jako společná a protože tam byly třeba 3 naraz a bylo tam, doslova se tam odehrávalo to, že jedna hrála na klavír, druhá zpívala a třetí dělala nějakou malbu do toho všeho na nějakým lepidlem a pak to posypala třpitkama.
1: To je jako v RuPaul's Drag Race, kde jsou ty poslední 2 drag queens, který mezi sebou se utkávají v lip-synku a musí jakoby najednou tančit, ale jakoby jenom jedna z nich to
0: dělá. Ale to dělá aspoň stejnou věc, ale tady to lidi dělají úplně a teď jakoby koukáš a jsi jako, a kterou mám... Na který talent
1: jo,
0: si mám koukat,
1: jo.
0: Prostě
1: jedna
0: tady.
1: Nemusíš se u toho pouštět Subway Surfers aspoň, jakoby máš ty 3 obrazovky.
0: Možná to je prostě, ano, uspůsobený novým diváckým návykům, ale to mě přišlo opravdu bizarní, ale jako každopádně mně se to líbí a příští rok se na to chci koukat asi živě, protože já si opravdu, vždycky se mi potvrdí, že jakýkoliv televizní předávání cen v Česku je zážitek.
1: No já jsem si právě hledala, jakoby, úplně jsem si říkala, hele, tak to jakoby asi má jako prapůvodně nějaký přesah, ta soutěž, nebo je to celý takový jakoby kapitol, naše oblíbený téma. A zjistila jsem, že jakoby prakticky to přesah úplně nemá, ono jakoby součástí těch talentů, oni ty holky, oficiálně by měly splňovat hrozně moc talentů. Jako kromě toho, že jsou krásný, mají být i nějaký jakoby...
0: Vzdělaný, umět mluvit.
1: A nějak jakoby altruisticky jakoby podnikavý a takový jakoby pečovatelský, že jakoby dělají nějaký věci pro lidstvo dobrý údajně. A součástí toho, jo, nebo umět anglicky nebo různý jazyky. A já jsem trošku scrollovala na tom Instagramu a oni tam měli nějakou jako soutěž, že přednášeli. Jo, to byla soutěž o té angličtině a přednášeli tam o nějakých jako těžkých tématech, ale působilo to fakt komicky. Myslím, že tam byla právě i Domy. A jestli jsi to viděl, že o tom prostě nevím, děti trpí něco. A ještě jak je to jakoby sestřihaný. Teď je to s tou jakoby s tím podkresem té hudby a je to fakt jakoby absolutní Capitol vibes. A chtěla jsem ještě poslední myšlenku říct, než to zapomenu, že jsem nám do chatu psala, že prostě nějaká jakoby plus size positivity culture byla jenom éra prostě. A když se koukneš na statistiky, tak tady ty rozmanitý těla, ale jakoby obecně prostě rozmanitý typy měly jako pík trošku v tom průmyslu a ty to jde zase dolů a zase jsou všichni prostě bílí a štíhlí.
0: Jo.
1: A ještě,
0: doslova
1: pardon,
0: se to vrací, ještě tady teďka skrz ještě Ozempik, že jo, prostě jo. Se to opravdu vrací a je to, je to fakt zajímavý pozorovat přesně, když má člověk to srovnání, že vyrůstal nějak v období, kdy se fakt jako transformoval tento myšlení trošku a bylo to takový, že vlastně OK, lidi jsou různý a pokud jsou spokojení a nejsou nezdraví, tak je to prostě to hlavní a neměli bychom prostě oceňovat jenom extrémní hubenost a tak dál. A teď najednou pozorovat, že jako aha, Tak jsme zpátky.
1: Jsme zpátky, kde jsme byli, nic jsme se nenaučili.
0: Ale proto právě podle mě mezi lidma hrozně rezonuje ten Homer Gear, který hraje v té euforii, kde se tam objeví jako na vteřinku po nějaký sexuální scéně, kde jako nevím, jak moc co je vidět, ale každopádně objeví se potom jakože v trenkách někde tam si jde do lednice. A ten virální klip je díky tomu, je prostě fakt jako jenom jeho postava, která je jako průměrná mužská a jako lidi jsou z toho překvapený, protože vlastně tohle to dneska nevidíš. Ještě u těch kluků fakt nevidíš, prostě vidíš jenom vysekaný nebo hubený kluky, ale nevím, jako myslím si, že tady to je prostě mladý týpek, a který má normální postavu a vlastně myslím si, že proto to s lidma tolik rezonuje, protože to teďka ještě méně vidíme a je to neustálý téma a neustále na lidi skáče prostě obsah, kdy by měli prostě grindit a chodit do gymu a vysekat se, halo, blíží se léto, musíte makat, máte už jenom měsíc, no už vlastně nemáte, už jste to nestihli, smůla a jako vaše summer body prostě jako to... Je to fakt to a právě proto asi je fajn, když se někde objeví někdo, kdo... A ještě to je syn Richarda Geara, halo.
1: Richard Geara, šedý vlasy. No já jsem ráda, že to zmiňuješ i z toho pohledu toho kluka, protože jakoby většinou se to řeší jako přesně jakoby ta problematika těch ženských těl, ale prostě ten tlak je i na ty mužský. A i když jakoby furt se myslím, že tam je trochu nepoměr, že když jakoby porovnáš nějaký jakoby sociálně přijatelný, objektivně jakoby atraktivní mužský tělo třeba v 60 letech a ženský tělo v 60 letech, tak se to furt hodně odlišuje.
0: Ale jako u těch mladých nebo mladších mužů je to, si myslím, ten tlak dost podobný. No, je to prostě... No. Dost šílený.
1: A zase, já už jsem o tom mluvila, ale ve mně se to běje, jako ty různý kosmetické úpravy a takhle, tak jako na jednu stranu to soudím, když vidím, že ten člověk už to jakoby přehnal. Zároveň chápu, že to můžeš jednoduše přehnat a že ti třeba ani ty jakoby školení zdravotníci lomeno prostě šmelaři, jakoby záleží, ke komu chodíš, tě třeba o tom úplně neinformujou. Nebo doteď ve výzkumech se neví, co to přesně udělá za pár let. Takže jakoby chápu, že může vzniknout ten přešlap a můžeš prostě vypadat trošku jakoby ne úplně tak, jak jsi vysnil. A zároveň si říkám, takže jakoby trošku to soudím a pak si říkám, no jo, ale jakoby jak já budu se vyrovnávat s tím, až budu stárnout. Já taky nechci mít vrásky. Tak jako co budu dělat? A jakoby už...
0: Ale to
1: už...
0: je prostě hrozný tady ten tlak a vlastně fakt vnímám to, že vidíme jako na sociálních sítích v televizi, prostě všude kolem sebe, vidíme fakt jako normalizaci hroznou a jako botoxu a všeho a vlastně já to nikomu jako neberu, ale přesně jako jaký tlak to vytváří na nás a ještě jaký tlak to vytváří na lidi, kteří si to třeba nemůžou dovolit, víš? Jako
1: a pak přesně chodí
0: ty vlastně vyrůstáš šmářů. A žiješ s nějakou jako iluzí toho, že někdo vypadá ve 50 na 20 a nějaký lidi tak reálně vypadají jako přirozeně nebo s minimem nějaký úpravy, ale spousta lidí taky ne a jako nevím, já jsem z toho takový, prostě jsem vůči tomu takový skeptický, protože si myslím, že žijeme hodně jako v bublině toho, kde je to jakoby normální, že to lidi využívají, ale...
1: A přesně velký ukazatel toho, že se to jakoby děje a že to není úplně v pohodě, i když jak se to děje postupně a je to normalizovaný, tak nám to tak nepřijde, tak přesně když vidíš toho jakoby průměrného chlapa v trenkách v tom seriálu, nebo prostě já nevím, kohokoliv jakoby úplně obyčejného, tak mezi těma jakoby vysekanýma jako idealizovanýma lidma, tak je to úplně jak facka prostě, že si řekneš, aha, tak takhle vlastně můžou vypadat normální lidi, aha, tak moje tělo vlastně jakoby asi je v pohodě a vlastně jakoby nemusím s ním nic dělat. Já jsem dneska četla superový substack od Jany Patočkový, která mluví o nějakém stand-upu ženským, který je právě zaměřený na to, že jakoby všichni jsme vlastně hrozně nechutný, teď na ty jakoby ty lidský prvky, lidský tekutiny, ženský těla a že vlastně všechno normální a v pohodě. A je to zvláštní, jak prostě já nevím, tak pane bože, jako to už zabředáváme úplně do témat, které nejsou slejváčí, ale to, že se začala testovat mužská antikoncepce nebo zkoumat nějaký jakoby ženský cyklus a tyhle ty věci, nebo v reklamách se začala používat na menstruační potřeby červená barva namísto modrý, třeba v posledních letech až, nebo zkoumání ženského orgazmu, tak to je prostě bizar, že se to děje až teď, jakoby halo. Hlavně, že máme všichni dokonale napíchaný rty nějakou jakoby prapodivnou tekutinou, která nás možná zabije jednou. Na dobrý, chtěla bych to ukončila.
0: Tak to bylo, ale fakt,
1: feministický rent.
0: Ano, děkuju za něj. A
1: pardon.
0: Zároveň jako, fakt ne, jako vlastně nesoudím nikoho, kdo to dělá a kdo si prostě píchne do čela botox nebo někam, prostě pokud mu to vyhovuje, to je v pohodě.
1: Já jsem přemýšlela, že bych si ho píchla.
0: Ale
1: pak se ti prý začne potit nějaký jiný místo, nějaký tak jiný si ho mám schýzlit, no. Pak budu mít opocený ruce na místo pod...
0: Tady budeš mít prostě kůry.
1: Tady budu mít jakoby kolačko mokrý prostě na předlokti.
0: Tak no.
1: Jo, no. Je důležitý se o tom bavit.
0: Velmi jsme jako odběhli z klasických slivačích témat, ale já jsem rád, že jsme tady tu diskuzi měli. Ještě jsem chtěla zmínit v reakci na Domy Aláďu, ona tam nějak promovala nějakou svoji nadcházející písničku a mimochodem bude mít i písničku, to oznámil Krištof, že s ním bude mít písničku.
1: Ježíš, to je nějaký, jmenuje se něco jako půlnoční románek.
0: No něco takového, ale...
1: A je mezi nima kolik, 30 let? A tak to měla i s Benem Kristem podobně, takže pro ně nic novýho.
0: Já si říkám, já jako furt jí přeju nějakou pěveckou kariéru,
1: jo,
0: protože
1: taky.
0: Já si opravdu myslím, že ona může mít Edison Ray trajektorii.
1: Jo, jako ta influencerka. Tate McRae.
0: No já nemyslím jako stylem hudby nutně, ale jako to, že z influencerky, která rozhodně nebyla nějak spojená s hudbou, se stane víceméně nějaká popová hvězda, i když vlastně jako na život třeba Edison Ray tak dobrá není, ale furt to jako kompenzuje nějakou energii a tou prací usilovnou a tak dál. Myslím si, že Domy Aláďa se jako snaží, už to je hodně dlouho, co fakt se snaží prosadit nějak v té hudbě.
1: Má za sebou hlavní roli ve filmu.
0: No v Cool Girl, kde byla prej...
1: Cool Girl,
0: kde byla prej v Poho. Jako jediná.
1: Reálně tam možná byla, no to jsem taky slyšela, že tam byla jediná dobrá, ale přesně a zase jakoby, bouří to ve mně, jakoby na jednu stranu girl power, jakoby chci podpořit, je to mladá holka, fakt se snaží, prostě sekne jí to, má spoustu talentů, jenom to musí nějak správně jakoby vynaložit úsilí správným směrem, najít asi správný lidi a nějak jakoby mega držím palce, ale zároveň jsem viděla ty záběry s tím Miss a jakoby hodně jsem cringeovala u toho, hlavně u toho, tady toho představení, kde trošku minula lip sync a
0: jo, to bylo vlastně, netrefila.
1: No, ale to jsem
0: hele, uvidíme, co dál.
1: Uvidíme, co písně s Richardem.
0: Každopádně snaží se a to je mi sympatický, protože prostě jsme vidíme spoustu lidí, kteří se nesnaží, jako Marek Ztracený má za chvíli Eden a nedávno dával teprve plácá setlist.
1: Ne, jako Bobby, ten, ty jo, už bys měl... příspěvek o těch penězích.
0: No.
1: Pardon, to se když tak dohledejte, to není naše téma už dnešního dne, ale nechci mu věnovat víc prostoru.
0: Prostě
1: pardon.
0: Já fakt vidím jako úplně lowest effort a jsem z toho otrávený, takže Domy Aláďa, keep trying, jako musí
1: jo,
0: se někdo snažit.
1: Jo,
0: a ještě na tohle konto, Bibi Rexa, která je královna Kia Asylum, absolutně, ale to není důležitý.
1: Tak... Ne, to mě zajímá zrovna, proč je zrovna ona královna.
0: Tak já nevím, tak je to prostě, já to nemyslím vezem, ona má spoustu hitů, spoustu úspěšných věcí.
1: Jako.
0: No dobře.
1: Jak říká Kia Larson, I flopped.
0: Kia Supreme je Rita Ora.
1: A to je stejný fond jako Bibi Rexa.
0: Ale jako Bibi Rexa já mám od ní rád spoustu věcí, třeba tu písničku s tehdy s Nicki Minaj
1: no,
0: a
1: si vzpomenout.
0: Davidem Guettou, která mě hrozně bavila, ale nevzpomenu se, jak se jmenovala. Ano.
1: Věřím ti,
0: a jinak má spoustu jako přispívaných věcí a tak dále. Každá má hity, ale jako obecně je považována za to, že je teda rezidentkou Kia Asylum, pro ty, co neví, je to fiktivní nějaká taková instituce, kde se fiktivně nacházejí zpěvačky, které měly nějaký vrchol popularity a bohužel se mu nemůžou už dorovnat.
1: A mohou
0: no,
1: i fiktivně
0: uniknout. Ale jo, já bych chtěl podotknout. Bibi Rexa měla teďka velmi, velmi dobrý point, protože se zeptala, a jak se jmenuje Kia Asylum pro chlapy?
1: Tleskám.
0: No?
1: Tleskám.
0: Že neexistuje, ale jako já bych tam šoupnul jich spoustu. Shawn Mendes, ten by tam měl...
1: Benson Boone, let's go.
0: Ne, Benson Boone není Kia, ten
1: ne,
0: se snaží.
1: On potřebuje takový jakoby lázeňský pobyt,
0: ten
1: aby
0: se snaží.
1: Našel.
0: Jo, ten se snaží, je mi to sympatický. Benson Boone, Harry Styles Kia.
1: Harry Styles,
0: prostě
1: chvíli,
0: jako no. Spousta... Opravdu Kia Asylum rezidentů by se našla a my
1: ten,
0: o nich takhle
1: líbí,
0: nemluvíme.
1: Takovej ten rokovo-metalovej zpěvák ve strička.
0: Youngblood? To není Kia.
1: Já si myslím, že by se tam měl trošku jakoby...
0: To není Kia, on je úspěšný ve svém žánru. Bude teďka pořádat Bloodfest v Česku.
1: Velký, on tady má hrozně velkou fanbase.
0: Má a říkal teďka, proč to bude v Česku, říkal hrozně, oceňoval ty český fanoušky a zároveň říkal, že chce prostě vyjet do se svým festivalem, kde je jako několik jako velkých docela men, vyjet do místa, kam se běžně v těch tours nejezdí, jako můžeme vidět, jak často je Česko přeskakovaný a vlastně poměrně jako velká rocková hvězda, velká hvězda svého žánru v současnosti přijede a přiveze celý festiák do Česka. Mně to přijde vlastně extrémně sympatický a vlastně dá i šanci nějakým českým interpretům. Myslím si, že tam má vystupovat ten kluk, který tehdy na Rock for People mu hrál na tu kytaru. Myslím si, Pam Rabbit tam bude vystupovat. Vlastně spousta lidí dostane šanci a přijde mi to hrozně fajn. Ještě jedna věc, Akilas, reprezentant Řecka z Eurovize z písní Ferto, vydal album nebo EP hned prostě po Eurovizi, minulej týden to bylo a já se bavím opravdu pro mě je to objev týhle Eurovize, my jsme ho minule moc nezmínili v minulém díle, tak já bych mu chtěl dát dodatečně shoutout, protože mě opravdu bavila jeho energie a užil jsem si to. A Harry Styles, toho jsme zmínili, tak jenom ve zkratce, vzal si asi jeho někdo, kdo mu dělá tu tour, v srdci několik komentářů, takže mosty zmizely prej. Mosty už nejsou, přes který lidi neviděli. Stage je furt stejně prázdná a obrovská a trošku mu mění postupně jeho vizáž, která absolutně nefungovala.
1: Taky jsem někde viděla, že zpíval míň odflákle nějakou píseň.
0: No, ale takže
1: tak. You go. Man. Nevím. Ne, tak asi dobře, že to neignoruje ty požadavky. No, já tady mám pro tebe posledních pár střípků náhodných seskupených informací nakonec a budu chtít slyšet tvé jednoslovné vyjádření. Gen Z už nechce být slavná, střeží si své soukromí.
0: Nevím, nesouhlasím, nevím. Nemám rád generalizaci generace Z. Wow,
1: máme titulek. Teď se o tom nebudeme bavit v té epizodě, ale jsme tam. Kardashianky, Timothée Chalamet a Jacob Elordi spolu na rande, na double dateu.
0: Chtěl bych být moucha v tom autě.
1: Paris Hilton je brunetka.
0: Super.
1: Miley Cyrus má hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu.
0: Bezva, já myslím, že už má dávno, hustý. To už je long overdue.
1: A současným trendem barvy vlasů je soft copper.
0: Co to je za barvu? Zelená.
1: To má lehce mědi. Jakože když proběhne taková ta oxidace mědi, nebo takových těch ne, tak čeho, jako, že to
0: já
1: pak zazelená.
0: Já jsem si to spojil s koprem, koprovkou.
1: Jo, jakoby koprový vlasy. Míru v nový trend letošního léta, koprové vlasy.
0: Marvou parvou kopru.
1: Kopru, což je taková jakoby zelenkavá. Zelenkavá barva léta. No dobře, takže tento díl měl všechno, ale neměl ještě ikonu týdne.
2: Ikona týdne.
0: Já vím, kde je moje ikona. Já se budu opakovat.
1: Pojď.
0: Já jsem dlouho přemýšlel, napadla mě Iveta Jirkálová, tak ty dávám aspoň shoutout, ale já vnímám furt její obsah, který tvoří dost problematické, ale bohužel se nemůžu odtrhnout. A je to dospělá žena, tak svéprávná, nemůžu se odtrhnout. Pokud se taky díváte, já opravdu vím všechno o lidech v jejím životě a o aktivitách v jejím životě. A zvířátkách v jejím životě. Koukám na to desítky minut denně. Opravdu se bavím.
1: Živné. No, jestli jste přesycení z reality shows a je to už na vás moc vyumělkovaný a hledáte tu realitu, Iveta Jirkálová.
0: Ale zároveň je to opravdu depresivní a já to nechci dělat úplně jako ikonickou věc, protože si myslím, že je tam několik trošku problematických věcí. Jdeme dál. Moje ikona týdne je totiž opět už po několikátý paní, která je na profilu Ta, co ráda žere, protože paní Ta, co ráda žere, má jako opravdu úžasný content, neskutečně pozitivní. Ona si fakt užívá každý den.
1: Jak se jmenuje ta kámoška její?
0: Janička. Užívá si každý den, jak to jenom jde prostě. Ať už je v práci, ať už má volno, ať už je krásně, ať už je hnusně. Ale poslední den, jak bylo právě krásně, ona chodila na koupálko právě se svojí kamarádkou Janičkou. Vždycky tam Janička udělala nějaký hody.
1: Koláč, nebo ledový kafe.
0: Udělali si tam stoleček prostřenej, židličky, opalovali se, jedli, koupali se a já, jako mě to přijde úplně strašně jako krásný, příjemný, hezky se mi na to dívá, autentický a vlastně jako mile, moc mile pozitivní, že se to jako nehraje na nic, je to prostě reálnej takovej normální život, ale vlastně dost asi doufám teda pozitivního člověka a mě to baví. Doufám. A ještě se mi na tom líbí fakt to přátelství s tou Janičkou, prostě že tady je jako přátelství dvou starších žen, který spolu tráví víceméně každý den. jako I love it.
1: Občas tam je nějaký pán, nějaký manžel jeden z nich.
0: Manžel Janičky.
1: Manžel Janičky. Občas tam objeví. To je taky roztomilý.
0: Ale fakt jako sweet a baví mě to moc, takže to je moje totální ikona týdne.
1: To je asi jediný víc pozitivní člověk o trošku než Klárka Nováková. Zdravíme Klárku v rohu místnosti.
2: Titul nenechám vzít, v žádném případě.
1: Nenechá se vzít svůj titul.
2: Ano.
1: Budeš o něj muset bojovat s paní, možná začneš točit videa.
2: Bude to kolab.
1: Bude to dělat collab posty.
0: Collab posty.
1: Incoming. Moje ikona je, je TikTokový uživatel knížky s Vítkem. Takže jakoby opět další konkurence pro Klárku. Jo, my jsme se tady připravili prostě pohoršená. Triggering. Triggering.
2: Já čekám shoutout Klářiny knihy. Smutné.
1: Možná příště. Dneska to je knížky s Vítkem, který edukuje mladé nejen o literatuře a má fakt jakoby hrozně srandovní formou udělaný věci prostě od maturitních rozborů až přes nějaký takový krátký jakoby recenze a mluví jako přesně v těch češtinářských školských pojmech, který by měl každý z nás umět, ale všichni jsme hned po maturitě zapomněli a přijde mi to fajn a tyhle věci za nás prostě nebyly.
0: Je to super.
1: Takže víc těchto jakoby lehce edukativních, ale infotainment. Věcí.
0: Infotainment.
1: No tak jo, takže krásný týden vám všem.
0: Krásný týden, děkujeme, že jste tohle dokoukali. Pokud nás Sloukali. Nesledujete a nechcete si nechat ujít další epizody, tak nás začněte sledovat na Instagramu /radiowave. A nebo nám napište nějaký komentář, klidně kritický, klidně s náma nesouhlaste. Protože aspoň to je, aspoň není nuda.
1: No tak jo. Tak zase příště,
0: tak
1: papa.
0: Tak čus.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
0: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tu člověk, jehož jméno je aspoň pro mě trošku nejasné. Občansky se jmenuje Daniel Bečvář, ale ve skutečnosti je to složitější, protože jeho kámík, kterýho jsem nominoval, o něm tvrdí, že se jmenuje AD Adan Bečvář. Tak jak AD. Tomu je ve skutečnosti?
4: Počkej,
3: AD.
4: A AD psáno?
3: ADE.
4: AEDE.
3: E, jo, E, jako era.
4: Pojďme to probrat pořád, takže E.
3: Jako erotika, J, e. jako J.
4: Ano.
3: D, jako darmo chleba.
4: Mm-hmm.
3: I jako Indie a E jako Emmental.
4: Mm-hmm.
3: Ejdie.
4: Ejdie.
3: Ale ještě než se k tomu dostaneme, k tomuto topiku, jak říkáme my češtináři, tak bych ráda zmínila, že AD Daniel, whatever, je skautem, překladatelem Malého prince do plzeňštiny, geografem a doktorandem. A je tam toho víc. Mm. On o tobě totiž psal ten kámík, že jsi košatý člověk.
4: Košatý člověk, takže ahoj košatý člověče.
5: Košatý člověk, vítá zbytek republiky a děkuji za pozvání a za nominování.
4: Zbytek republiky, no.
3: To je tak na vizitku úplně, košatý člověk AD.
4: A považuješ se teda za košatého?
5: Rozhodně se považuji za košatého.
4: Taková a co je podle tebe opak košatého? Jako holý?
3: Holý no. Stromek?
4: Roman jako holý.
5: Takový.
4: Ouský.
3: Ouský. Mm-hmm. A ty jsi košatý, že kolik máš větví třeba, kdybys byl teda stromem, když jsme u tohoto?
5: Kdybych byl stromem, tak bych rozhodně byl lípou.
3: Aha.
5: A mám tak 5 větví, podle mě.
4: 5 je málo docela, ne? Teda. Mm. To není si moc košatá lípka.
5: Ty hlavní a ty se pak rozvětvuješ na konci. Že?
3: Jo, takhle. Takže 5 masivních větví bys měl. Ale lípa je teda docela silný alergen, ale jinak...
4: Dobře. A lípa, to nám tady, myslím, říkal jednou někdo, kdo byl architekt, že lípa není v strom vhodný do městského prostředí.
3: Jo, jo, jo.
4: Protože když
3: to je, se řešilo.
4: Když kvete, tak z ní nějak odkapává hodně toho, já jsem chtěla říct nepořádku, ale...
3: To říkal Tomáš Ott.
4: No někdo to říkal,
3: ten to říkal,
4: že?
3: Podle mě,
4: no, že ta lípa není ideální jako strom do městského prostředí. A že třeba dobrý je celkem platan kvůli tomu, že rychle roste.
3: Jo.
4: Když ho zasadíš akorát malý, tak rychle roste. Takže dobře, takže ty bys byl lípa, takže jsi nevhodný spíš do městského prostředí. No?
5: To je pravda.
4: No?
5: A protože, jak bylo zmíněno, já jsem regionální rozvoj, nebo regionální rozvoj je mým tématem, takže ty vesnice a venkov.
3: Rozvoj.
5: Takže já úplně přesně bych tím jako totožňoval.
3: A současně lípa je taky důležitým stromem v knize Babička a když lípa se poseká, tak babička umírá.
4: A proč lípa? Ty tam máš nějaký ten vlastenecký podtón, jakože lípka je takový ten československý strom, nebo se ti líbí ta lípa, nebo že má srdíčka, ty listy jako srdíčka, proč lípa?
5: Já v tom, jo, možná vlastenecký, ale mám v tom vyloženě vidět tu krásnou vesnickou jako náves, kde vyloženě uprostřed je ta kaplička a okolo ní jsou dvě velký lípy. Tak to,
4: to pro mě jako stotožňuje ten... Takže ty bys byl dvě lípy teda. Ty nechceš být lípa jedna samotná.
5: A tak nikdy nemůže být člověk sám, vlastně nějakýho kámoše taky musí být.
3: Takže potřebuješ druhou lípu k sobě.
5: Potřebuji druhou lípu.
4: Takže kdybys měl být teda lípou a nějak nám to popsat, tak ty bys byl jednou ze dvou líp na vesnickém náměstí, na dvoří, jak se to jmenuje, návsi. Na návsi.
5: Je to
4: a za tebou by byl kostelík, jo?
5: Samozřejmě.
4: A galanterie. A koloniál by tam byl u toho někde?
5: Koloniál, hospůdka, nějaký komunit, ale trochu i jakoby moderního, takže třeba nějaký jako dětský hřiště, komunitní prostor.
3: Trampolína.
4: Tak. Takže bys byl taková Lipka u trampolíny, jo?
5: Lipka u trampolíny,
4: nejlepší. To je krásný teda. Dobře.
3: Tak můžeme skončit.
4: Takže tím jsme teda uvedli tuto košatost, že jsi zhruba pětivětvá Lipka u trampolíny na návsi.
3: A já teda pocituji Vojtěcha Kutáka, což je předpokládám tvůj kámoš.
4: To je ta druhá lípa?
5: Nebo není to druhá není, lípa, jo? Ale
4: jedna z líp. No. Takže kdyby byla Alej, tak Kuták by byl lípa kolikátá v pořadí? Teď, aby se neurazil.
5: O, tak čtvrtá.
3: Čtvrtá lípa, jo. To není zase taková přední lípa.
4: A ale kdo tam je teda ty další lípy teda? Proč tě nepřihlásila druhá nebo třetí lípa?
5: Jednu lípu, kterou mám, tak ta už nežije totiž.
4: Aha. Takže to je jedna a pak jedna je obsazena, že tam máš nějaké kámožstvo nebo osobu blízkou.
5: No, jako další lípa by podle mě stotožňovala celý jakoby můj plzeňský, moje Plzeň, moje plzeňský jako prostředí, protože já se možná až trošku jako stotožňuji s tím městem. Takže
4: jsi zakořeněný, vlastně jako, jo?
5: V jsem, ano, a to je další metafora.
3: Plzeňská lípa. Vlastně, jo.
5: Takže, a pak ten zbytek bude to kámožstvo.
3: Takže chápeme, že někdo, kdo je na onom světě, tě nemohl nominovat, takže tě nominoval Vojtěch Kuták.
5: Je to tak.
3: A s tím se znáte ze skautu, tady s tím bojem.
5: Je to tak, boje ze skauta.
3: Takže Vojtěch Kuták píše, zdravím, ve vašich podcastech, které si pouštím pro chvíle klidu, pohody a pobavení, často zmiňujete.
4: Reklama na nějaký kafíčko pro chvíle to je, klidu a pohody.
3: Často zmiňujete, že hosty vám lidé nominují emailem. Nevím, jestli to tak ve své mozku Vojtěch Kuták takhle vyslovoval, já bych řekla, že by se to mohla vyslovat nominují emailem.
4: No.
3: Ten se mi ale nepodařilo dohledat, a tak zkouším štěstí touto cestou.
4: No, protože Zuzko, to bylo totiž tak, že já jsem Kuták mi psal na Instagram. Rozumíš? Chápeš to? Proto tam je věta. Ten e-mail se mi ale nepodařilo dohledat.
3: Takže to je přeposlaný.
4: Zatímco ty už to čteš z e-mailu. A já píšu Vojtovi Kutákovi, napiš mi prosím na ivana.veselková@rozhlas.cz, aby mi to zde nezapadlo. A Vojta Kuták, protože je technologicky zdatný, tak nepsal ten e-mail celý znovu, ale skopíroval to z toho Instagramu.
3: Ctrl-Včko.
4: No Zuzko, ty si ajťák. There is
3: no tomorrow. Rád bych nominoval svého skautského kamaráda Adyho. Tady další mutace tvého jména, řečeného Adan. Tak já už jsem z toho úplně perplex, jak se jmenuješ. Je to zajímavý, podnikavý a velmi uvozovky dole, uvozovky nahoře, košatý člověk.
4: Tady jsme se už o té košatosti jsme se pobavili. To se mi líbilo, to byla podle mě pěkná část dnešního podcastu.
3: Kromě toho, že dosluhujícím skautským vedoucím působí také jako instruktor ve skautském vzdělávání. Je nadšeným geografem a zároveň jediným člověkem, kterého znám a který pracuje v Institutu lázeňství a balneologie. Tak to bys mohl okomentovat.
4: No já bych to vzala Zuzko chronologicky. Okay. Ať v tom nemáme zmatek, musí to mít systém, tahle naše metoda. Takže si dosluhující skautský vedoucí. Vysvětl teda, proč si dosluhující, od kdy si skautským vedoucím, kdy si vstoupil do skautu, co se tam dělá a tak dál.
5: Můžu začít s tím, že jsem čtvrtá generace skautská, takže mám to trošku v genech. Dosluhující jsem proto, že ten oddíl, který momentálně vedu, tak od léta bude mít nový vedení. Mladší.
4: A proč? Že už jsi starý na to?
5: Já jsem starý. Je to tak?
3: Je
5: mě 28, ale takový průměr, kdy ty vedoucí ty oddíly předávají, je o dost míň. Třeba v Plzni máme nějakých 33 oddílů nebo něco takového a ve svých 28 jsem asi čtvrtý nejstarší. Jo. A pak tam někteří jsou jako úplně úplný vykopávky, ale tak to už asi...
4: Matadoři.
3: Takže jsi takový stařeš národ.
4: No ale počkej, a teď když nebudeš tím skautským vedoucím, teď si dosloující a pak nebudeš, tak zůstaneš nějak ještě v kontaktu s tím oddílem, nebo to oni tě vykoření jako lípu a přesadí tě někam úplně jinam?
5: Ne, právě ne. Bloknou tě. Nemůžu mě vykořenit, to jako už nejde. Máme vždycky nakroji ty nášivky, či jakoby číslo oddílu, takže pokud by mě ho vyloženě jako neodpárali, anebo ještě teda pak je druhá věc, že máme skautský systém jako informační. Takže kdyby mě o tom tať jako vyhodili, tak to teoreticky je možný, ale jako prakticky spíš ne.
4: Takže ty pořád budeš členem toho oddílu,
5: jo? Já budu pořád členem toho oddílu a budu jim do toho jenom kecat.
4: Aha.
3: A to tam, a co když tě třeba vyhodí? Ty tam můžeš takhle přicmen dávat, i když už tam nebudeš formálně?
5: No, tak musím přicmen dávat tak, abych je moc nenaštval.
4: Jo. A to tam takhle jsou i lidi, že tam jsou 60. jako ti mladší členové, pak je tam vedoucí a pak tam je i nějaká skupinka takhle jako starších lidí, kteří tam dochází třeba nějak, tak ty nebudeš chodit asi na všechny ty schůzky, ne?
5: No rozhodně, no to už nechodím ani teďka. my jsme zrovna specificky tím, že tady těch lidí máme moc, ale ta generace nad náma tam ještě je. Oni se jim pak samozřejmě vrací tím, když mají svoje děti, tak se jim najednou hrozně moc líbí a hodí přijet na ten tábor a tam ty děti jako vypustit a vrátit se zpátky do těch let, kdy tam byli jako vedoucí a chvíli nemusí myslet na to, že se musí stát o děti. Takže takový tam jsou a takováhle role by se mi možná do budoucna taky líbilo.
3: Jo, že kdybys byl teda otcem nebo rodičem, tak bys tam zase přivedl ty děti a tak zase tam bys se tam nějak pohyboval, jo?
5: Jo, tak už vlastně máme v tom oddíle teďka děti, který jejich rodiče tam chodili prostě kdysá, takže...
4: A když tam, v kolika jsi tam začal chodit do toho skauta?
5: Já jsem začal chodit v 9 letech.
4: A to se tak chodí, tam je nějaká vstupní hranice, nebo tam můžeš jít kdykoliv, tě tam někdo přivede?
5: A můžeš jako kdykoliv. Máme teďka docela velký trend, jsou dospělí nováčci. Prostě lidi, který natchne ta skautská myšlenka v 25.
3: A třeba v 43, že bychom zašli.
4: Kdybychom my začali chodit do skautu.
3: Já si myslím, že Ivanka, ta by ten řád, to by se to líbilo.
5: A tak řád, jako ne všechny oddíly mají tak jako striktně řád. A je naopak jako velká výhoda
3: jako free
5: toho.
3: Free jsou nějaký oddíly,
5: někdy jsou jako hodně free.
4: Takže to je variabilní.
5: Je to velmi variabilní.
4: Že ty si můžeš vybrat oddíl podle svého gusta. Že můžeš mít.
3: Aha, já jsem myslela, že tam všude morálka. Volnost. Já mám takovou představu, že tam řád a morálka a systém. Ne.
5: No, to jsou jim takový ty vygenerovaný AI videa a AI obrázky skautíků z Ameriky, kde prostě mají ty všechny klobouky, šátky a takový jako jasný kroj, bych řekl, no, stejno kroj, možná to je lepší výraz. My ho samozřejmě máme, my si jako kroj používáme, ale vidíte nás v tom asi tak jako 1% času, nebo nosíme ho 1% času.
3: Jo, že máte jiné tváře.
5: Máme jiné tváře a jinak se odíváme.
4: A nechodíte každý den v kroj, ten se bere jenom na nějaké slavnostní příležitosti.
5: Je to tak. Používáme je, když jako na táboře třeba prostě ty ranní nástupy nebo prostě jako rituálech třeba skautského slibu a na svatýho Jiří, což je náš jako patron skautský.
4: Vylézají hadi a štíři.
5: A skauti.
4: Taky jo.
3: Zděr. No ale držíte se nějakých morálních zásad? Doufám, že to není, že je to nějaký zvrácený oddíl, ten váš postmoderní, níčovský nebo
5: není,
3: tak?
5: Není ani postmoderní. Je zkrátka zachovávající tradice s ohledem na 21. století.
3: Jo, že používáte třeba, že máte jako Instagram mobil. Nebo něco takového, jo?
5: Máme Instagram, máme mapy v mobilu, které jsou prostě rozpražitější než papírová mapa, Buzola už taky, jako snažíme se to těm dětem ukázat, že něco takového existuje, ale...
3: Není potřeba,
5: zároveň
3: to by nikdy nešlo.
5: Už asi dneska se jako neocitnou úplně bez telefonu někde jako ztracený, tak dává smysl, aby pochopili, co jim říká ten telefon a ta mapa v tom telefonu spíš než...
4: A na tábor, když jezdíte, tak spíte tam ve stanech s podsadou a vykopáváte si latrínky, anebo to už je taky takový modernější, jakože tam spíš v hotýlku na postýlce a chodíš na jídlo do restaurace?
5: Ani jedno.
4: Ani jedno.
5: My máme zde týpka, ty indiánský stany.
4: Jo, týpka, za týpka jako osobu, že máte jednoho
5: týpka. Máme spoustu týpků i týpek.
4: Takže máte týpí, jo?
5: Máme týpí a latrínu víceméně vykopáváme.
3: Mm-hmm. A jak víceméně? Co to znamená víceméně?
5: Máme kadibutku. To znamená, jako vykopat se to musí.
4: Mm-hmm. A pak
5: na klandru se tam taky tak nějak sedí, ale má to střížku a je to takový intimnější.
4: Jo, že jsi zakrytej v domečku.
3: Jo, což to je trapné defekovat, když ti u toho někdo vidí do obličeje, ne?
4: Že kakáš v domečku, ale
5: no,
4: do díry.
5: Ale jakoby většina těch skautských latin, těch jako pravověrných, tak tam se defekuje jako v několik letech třeba, no, bez toho intimního prostředí.
3: Jako, jako že vás současně jako...
5: No, u nás už ne, ale jsou ty oddíly, kteří fakt mají ten klandr a tam vedle sebe kádí třeba tři.
4: A to bylo přeci v nějakých těch starých římských lázních takhle, že oni tam taky měli ty záchůdky, že mohli sedět vedle sebe a tam jako debatovat a koukat se na sebe a přitom se vyprazdňovat, ale přitom probrat i důležitý věci. To je asi takzvaně otázkou nějakých
3: zvyku.
4: Zvyku. Dobře, takže vy máte teda týpička a záchůdek s domečkem. No a teď teda možná, když pokročíme v tom mailiku dál, tam je teda, že si dosluhující skautský vedoucí, tak to jsme si objasnili, že ty ale z oddílu se necháš vykořenit, že dál budeš spolu s nimi žít.
3: Je to zajímavý, život. To bys mohl okomentovat, zajímavý, podnikavý a velmi košatý člověk. Tak
4: jo,
3: co nám to
4: tak
3: říkáš?
4: Čím jsi zajímavý?
3: Podle tebe.
4: A čím jsi podnikavý?
5: Podnikavý jsem tím, že mám OSVČ.
4: To my máme taky z crazy.
5: Zajímavý, myslím si, že ten hlavní důvod, proč mě tam on, nebo jsem k vám nanominoval, tak je tady ta knížka, tu ten Malý princ, což je překlad Malého prince do plzeňštiny.
4: Tak. Mm-hmm. A ty si právě říkal, že Plzeň, teda to je tvůj region, to je tvoje město.
3: Revír.
4: Tím ty žiješ, tam si jako

0: pubertě jsme se potřebovali velmi vyhraňovat vůči rodičům a proti mamce jsme se ho začali vyhraňovat nářečím.
1: To je zajímavý.
2: Aby ti nerozuměla mamka?
0: Aby mi nerozuměla, abych tím naštval, že abych prostě jako jí prudil tím, že nepoužívám tu krásnou obecnou češtinu, ale prostě říkám já pá. Tuto a tak.
2: No, ale současně já si občas všímám toho, že někteří obyvatelé, nemluvím o všech, ale někteří obyvatelé Prahy si myslí, že mluví takzvaně krásnou obecnou češtinou, ale mluví praštinou.
1: A v čem třeba spočívá, Zuzko, ta praština? V takovém tom V nebo ej v otevřených?
2: No, přesně tak.
1: Otevřené samohlásky, nebo co tomu říká. Že tam se nerozlišuje to a, e, i, o, u.
2: Hele, patám.
1: Hodně. No, to je
2: tak to třeba není obecná čeština.
1: Ale pecen.
2: Hala, káma, pacám.
1: A já nevím, kdo mluví takovou správnou, hezkou
2: češtinu.
1: Ty mluvíš
2: docela hezky?
1: No to jo, ale myslím tím, jako kdyby zela geograficky.
2: Asi nikdo.
1: Že, protože třeba lidi v Brně, lidi v Ostravě, že... Ne.
0: Vysočina.
1: Vysočina.
0: To je taková jakoby no. Mezi tím, že nenachytává ani ty pražský vlivy a ani ty moravský.
2: Jo, že nejvíc takže, neutrální.
0: Takže myslím, že nejvíc neutrální bude Vysočina reálně.
1: Já nevím, já neznám nikoho z Vysočiny, rodák z Vysočiny.
2: Taky, bylo jich tu málo, můžete se ozvat.
1: Tak, či máte někdo krásnou češtinu z Vysočiny a my jsme se mohli pobavit o krásách Vysočiny. Dobře, ale takže teda to nářečí.
2: Revolta.
1: Tak, jak ses k tomu nářečí dostal? Ty to nějak intenzivně si pak začal studovat, nebo jenom co si takzvaně, jak si sám říkal, nachytal ve škole?
0: No, tak začal jsem s tím nachytáváním ve škole, potom mě velmi ovlivnilo...
1: Od spolužáku, jo? Nepředpokládám,
0: od spolužáku,
1: že jste tam měli hodinu
0: plzemštiny. Babi není klasická plzeňačka,
2: babička,
0: je naopak klasická, ano, ano. A je klasická přistěhovalkyně, prostě migrantka. Migrantka z venkova. Přeštice, Plzeň jich, to je úplně to jako...
1: Přeštice?
0: Přeštice.
1: Tam mají sochu prasete, ne?
0: Dokonce dvou.
1: No.
2: A to znamená, že jsi šel třeba k babičce na oběd a vzal si zápisník a zapisoval si nějaké specifické výrazy, které ona používá? Nebo
0: nezapisoval jsem si je, ale zaznamenával jsem si jako do hlavy a potom, když jsem jako zjišťoval, že těch výrazů je poměrně dost, tak v tu chvíli přibližně přišlo slavný okamžik, kdy plzeňská škodovka hokejová vyhrála titul a tehdy byl kapitánem Martin Straka, což je rodilej Plzeňák a on potom utkání řekl, no to bylo tak krásné tkání. A mě v tu chvíli, jako jsem říkal, tyjo, na to něco bude, protože jsem to tak znal od těch spolužáků nebo od té baby a tak. A v tu chvíli jsem zaznamenal, že to říká i někdo zvenčí. Že se mi to jakoby propojilo.
2: Jako že to možná, spojuje ta slova.
0: Že to možná opravdu je specifický, že to není jenom ten můj vesmír, jenom věc mojí babičky. A v tu chvíli jsem řekl, OK, to asi dává smysl.
1: Krásnutkání.
0: Tak a to se všechny ty dlouhé části, které tam můžeš protáhnout, tak on protáhnul.
1: A spojil ještě tak dohromady. To stlilo v takový jeden slepenec trochu.
2: Já když si to řekl, tak jsem rozuměla krásný nutkání. Takže bych tomu asi nerozuměla.
0: Myslím, že asi taky měli nutkání.
1: Ale bylo to teda krásné... utkání.
0: Ano, on řekl protože vyhráli. No,
2: a v tu chvíli ses rozhodl, že budeš takovým, dejme tomu, amatérským dobrém slova smyslu překladatelem do tohoto jazyka nářečí.
0: Tehdy ještě vůbec to nebylo jako překladatelství, tehdy to bylo jenom jako zájem.
1: A co třeba používala ta tvoje babička, mě zajímá za ta slova, tak zasvěť nás do nějakých teda typických frází, iniciačních, co zažehli plamínek v tobě plzeňského nářečí.
0: Ano, tak jsou to rozhodně ty japa, copa, tuto. To jsou takový
2: japato.
0: Japato. Mm-hmm. Kolipa je hodin a tuhle to.
2: Jo, místo kolik pak.
1: Mm-hmm. Takže ano, japa,
0: japa to, je, vlastně to znamená jak, jakákoliv pak, jako otázací
1: copa.
0: Slovo, prostě copak, jak pak, tak se vlastně na to dá odpovědět, kolipa je hodin, jaký pamáš boty, jako velikost a podobně, co pasi obědval a tak. To byl základ. A pak jsem se začal všímat jednoho slova, který možná jako na první pohled není tak velký rozdíl, ale myslím si, že v tom právě je ta krása, že oni to nejsou úplně jiný slova. Pro mě ty slova některý moravský jsou jako úplně odlišný, ale já vnímám, že ty plzeňský jsou jenom lehce odchýlený.
2: Jako niance.
0: Niance, ano. Třeba jednotka. Babička vždycky neříkala, jestli si ve škole dostal jedničku, nebo že jako jede tramvaj jedničkou, ale prostě jednotka.
1: Aha.
0: Taková, vlastně člověk ten výraz zná, ale většinou ho jako nepoužije, zatímco babi ho...
1: Nebo ho použiješ v jiném významu, jako že třeba měrná jednotka, jednička jako známka.
0: O měrných jednotkách jsem se s babičkou dlouho nebavil, tak nevím, jestli na to nemá třeba nějaký speciální výraz, ale pro číslovku jedna, tak má výraz jednotka. Tak
2: a to už tě teda úplně odpálilo k nějakému jako výraznějšímu zájmu.
0: Ano, jednotka mě odpálila k lingvistickým a překladatelským výšinám. Postupně se to stupňovalo, napsal

0: jsem první slam poetry o Plzni, o tomhle tom našem specifickém vesmíru.
1: A to si napsal tady v tom nářečí už, jo? Že jsi tam použil ta specifická slova.
0: Jako byly tam samozřejmě taky použitý, ale bylo to o nějakém jako folkloru nebo místním, protože i v Plzni, ač si to ne všichni myslí, tak je folklor, máme plzeňský kroje, vyloženě taková ta, to, co si každý představí, když se řekne folklor.
1: Tak no, to máte ten, v Plzni
0: taky. Ten lidový, takže ano, to taky máme v Plzni.
1: A o tom si napsal slam poetry, jo?
0: Já naopak, já jsem právě chtěl ukázat, že tenhle ten folklor, který všichni jako vnímají ten tradiční, takže se dá dělat i jiným způsobem.
1: Jako moderně.
0: Moderně, jo, třeba jsem začal všímat specifik plzeňských maturáků. Plzeňský maturitní plesy, prostě v čase, kdy jsem se tomu já věnoval, to znamená, chodil jsem na ně...
1: Ty jsi dělal takovýhle terénní výzkum, že jsi obrážel maturáky.
2: Jak je to? Jaká specifika mají plzeňské maturáky?
1: A ty jsi pak dělal nějakou srovnávací studii, že jsi chodil na maturáky v Brně třeba a v Praze, abys viděl ty rozdíly proti Plzni?
0: Nechodil, ale ptal jsem se na to. Byla to jako jedna z otázek.
2: Takový kvalitativní výzkum spíš.
0: Velmi kvalitativní.
1: Tak počkej, k čemu jsi teda dospěl, k jakým závěrům tohoto důležitého výzkumu? Specifika maturáků v Plzni.
0: Specifika maturáků v Plzni jsou jako jasná struktura, jasný pořadí těch aktivit. Člověk, ať to byla jakákoliv střední škola, tak prostě věděl, že nemá smysl chodit před čtvrt na devět. Vždycky ve čtvrt na devět začíná přetančení. To je prostě...
1: Jako vždycky všude, jo? Že všechny maturáky mají vždycky ve čtvrt na devět.
2: Ale jak jsi to studoval? To jsi zase zapisoval si to někam, nebo jsi to zapisoval jenom do hlavičky?
0: Zapisoval jsem to jenom do hlavičky.
2: A ty jsi chodil teda na různé maturáky různých tříd a gymnázií, jo?
1: Nebo a nebylo to podezřelé, že myslím,
2: že kradeš?
1: Kdo to tady zase je tady?
0: Nebylo to podezřelý, jako zaplatil jsem lístek, takže...
1: Takže jsi jim dal vidět. No takže teda vždycky ve čtvrt na devět začne předtančení. A to je jak starý výzkum? Bavíme se o nějakých aktuálních datech? A
0: bavíme
1: nebo to
0: se
1: je
0: o předcovidových, teda pravda.
2: Chodil i takhle po 20 teda na ty maturáky.
0: Tak ono už je to jako lehce po 20.
1: Takže dobře, takže předcovidový výzkum.
0: Ono, když je člověk v tom skautském oddíle, tak jak má ty přátelé z těch jako různých jako věkovek, my si moc nehráme na to, že se musíme bavit jenom s těma, kteří jsou plus minus 2 roky, ale...
1: Jo, takže ty jsi chodil i na ty maturáky třeba těch svých kámošů.
2: Že to nebylo podezřelé teda.
0: Nebylo to podezřelé.
1: Takže dobře, ale tak je to teda, dejme tomu, starší výzkum, jako úplně aktuální. Není předcovidový výzkum maturáků v Plzni, tak ve čtvrt na devět přetančení.
0: Ve čtvrt na devět přetančení.
2: Co následuje?
0: Po přetančení je chvilku pauza, potom je první
1: napínavý
0: blok. Většinou nějaké jako vystoupení externího, nějaký jako taneční
2: souboru,
0: nebo tak nějakého, ano,
2: dancing
0: tak.
2: Prostě.
0: Pak následuje solo, respektive solo s rodičema, solo s učitelema. Pak tam máme šerpování.
2: Starý dobrý šerping.
1: To jsme taky měli, no.
0: No to jo, ale...
1: šerpování, u nás už si tam podle mě nastupoval s tou šerpou.
0: Ne, tak u nás právě je to tak, že každý si vychutnal tu svoji chvíli slávy na tu svoji písničku a procházel.
1: Každý po jednom.
0: Po jednom případně po dvou, že jsme vlastně, my jsme měli dvě třídy dohromady, takže že zrovna my jsme to měli, takže jsme měli.
1: A každý šel sám na svoji písničku, nebo ta písnička se usekla třeba po 40 sekundách. Některý písničky třeba
0: tak jako minuta na člověka třeba. Takže
1: docela dost
0: 40 ne, ale zase to jakoby...
1: A tam mu dali tu šerpu, jo? A pak
0: nebo
1: šel další.
0: Ještě, já jsem řekl šeplání, ale jako stužkování, ten jako oficiální výraz.
1: Já nevím, ale stužkování je podle mě takový to, když přicházíš na gymnázium, ne?
0: To jsme neměli.
1: Měli stužkování, jakože když ses dostal na gymnázium, tak bylo oficiálně stužkování, že tě nějak jako uvítali, že jsi členem toho gymnázia. A pak, když jsme měli maturitní ples, tak jsme měli na sobě takovou tu šerpu právě, co mě taky tak to třeba bylo dřív na mis, nebo já nevím.
2: Tancuješ s tátou.
1: A tancuješ s tátou, no.
2: Já
1: ale
2: nevím.
0: No tak, elitní církevní gymnázium v Plzni toto nemělo.
1: Takže tam si, ale dostal si teda něco, nějaký fáborek, jo?
0: No tu klasickou šerpu.
2: A proč to nemělo? Jako, že by tam došlo k nějakému kontaktu žena mužů, nebo proč?
1: Ne, že neměli
0: ten nástup jako
1: specifické. Ten nástup.
2: Jo, takhle.
1: Jako, že by bylo to stužkování na začátku v prváku, jo?
0: To tam nebylo. My jsme vždycky měli jako zahájení v kostele, ale to bylo všecko, co jsme se...
1: Takže u křtitelnice. Dobře, takže teda pokračujeme v tom, jak se to jmenuje. Maturák v Plzni. Takže šerpování teď tam po jednom teda oni nastupujou, každý má zhruba minutu a půl písnička, na to já už bych se tam dělá samozřejmě k smrti, že jo?
0: No nejhorší jsou ty, kteří dostanou na začátku, nebo jdou první a dostanou to šáňo, a musí to držet v té ruce. A on je pak hrozně steplá, že?
1: Jo, ty dostaneš ještě sklenku, jo?
0: Bolí tě ruka, koukáš na všechny strany, musí prostě...
1: A takže čekáš třeba 40 minut, než dojdou všichni ty ostatní spolužáci se skleničkou v ruce.
0: A taky se hází, to jsem taky neviděl úplně všude, jako házení mincí. To nemají všude.
2: Já znám jenom házení mincí do fontány di Trevi.
1: To my jsme měli házení mincí, že se tím vybíralo na ten maturitní večírek, kde si samozřejmě pil kapučíno a čokoládku a že jsme chodili s takovým velkým prostěradlem a rodiče ti to házeli, nebo ty lidi, co byli v těch ochozech, ti to házeli do toho prostěradla mince.
0: Tak to u nás ne do prostěradla, prostě jako na ty maturanty, kteří procházeli, tak cílem je bylo jako trefit.
2: A to bolí, ne?
1: A pak se to pozbíralo, ty penízky.
0: Jo, jako když jsou to jedno koruny, dvou koruny, prostě klasický stříbrňáky, tak ty nebolí tolik. Ale tak. Samozřejmě, když to pak někdo vzal 20, tak to už bylo.
2: A jaká je teda z toho pointa?
1: A ještě něco tam bylo teda specifického dál?
0: Vybral peníze.
2: Vybrat, jo, ale pointa těch tvých výzkumů, já jsem se v tom trochu ztratila, ačkoliv je to velmi zajímavé.
0: Pointa mých výzkumů je, že zjišťuju, že některé věci v Plzni se dělají jinak než jinde.
2: Jo.
0: A zapomněl jsem třeba ještě zmínit jako velký specifikum plzeňských maturáků je mazec.
2: Jaký mazec?
0: Mazec je after party, asi je ten oficiální název. Ale
2: a to je potom maturáku ještě after party.
0: Ano, přesně tak.
2: Jo. O ten samý den.
0: No, se končí ten maturák a jde se někam. Na mazec.
1: To my jsme šli taky někam, no. Mm-hmm.
0: Ale jakoby já neříkám, že nemají tu afterparty, jenom výraz mazec, mi přijde plzeňský.
1: Ano, mazec to mazec asi je, protože mazec jsme tomu úplně neříkali. Ne. Já znám jenom, to bude sekec mazec, což nám říkala babička, když nás chtěla seřezat.
2: Jednu dobu, když něco bylo jako crazy.
1: Že to je mazec.
2: To je mazec, úlet.
1: No, jo, ale je to, řekla bych, už takové trochu archaické slovo. Že dneska, kdyby si někam zavítal a řekl, tak to je mazec. Že úplně...
2: A pak byla ještě taková talk show s Martinem Dejdarem tohoto názvu.
1: Taky jo, tak to teda vůbec nevím. Mazec. To je mazec. Dobře, takže mazec party. No a vrcholem teda těch tvých snah dosavadních je, že si přeložil teda Malého prince do plzeňštiny. A to jsi neměl nějaký problém s autorskými právy, nebo to si někdo dědic toho autora, nebo někdo se jako nevyhranil vůči tomu, že se to bude překládat do plzeňštiny?
0: Ne, tak my hlavně už jsme 8. regionální vydání. To znamená, my pokračujeme vlastně v této jako, přesně tak. My jsme první na západ od Prahy, se tím hrdě můžeme pyšnit.
2: V rámci České republiky,
0: tak jsme 8. celosvětově jsou to prostě stovky v těch
2: kruhů. No ale přece jenom zpět k ivančtinné otázce, tam se nemusíš někoho dotazovat, jestli to můžeš přeložit a vydat pod tímto názvem?
0: My jsme hlavně o to byli požádaný.
2: Kým? Jako Exiperim?
0: Exiperim úplně ne, to jsme se nestihli potkat.
1: Jak je taková ta tabulka, ty tam napíše. Víš, jak se pohybuje ty písmena, jak komunikuješ se záhrobím, tak on ti to tam takhle napsal do tabulky?
0: Ne, tak já jsem komunikoval s živou osobou. Martina Dlabajová, taková žena, která se... To není úplně Exipery. Ona dlouho žila v zahraničí, kde začala sbírat ty Malý prince. Potom, co se vrátila do Čech, tak rozjela tuhletu iniciativu. Začali Hantecem a pak postup...
2: Klasika, Hantec musí být.
1: To by Stanislav Zajíček podle mě ocenil. Ten to má určitě doma v knihovničce. Vždycky večer si to leští, podle mě. Takže Hantec
0: potom,
1: to začal.
0: Potom právě byly jako různý hanáčtina, slováčtina, laština a tak. Pak teda kerkonoština, což je podkrkonošský nářečí. A my jsme se teď stali 8. nářečím prvním na západ od Prahy.
1: A takže vy jste byli osloveni, abyste to teda
0: přeložili? My jsme byli osloveni, ta Martina to tak jako vyhazovala různě na sítě a my jsme se jako chytili na udičku.
2: A když říkáš my, tak ty máš nějakého kopřekladatelku.
0: Mám kopřekladatelku, my jsme byli rozděleni, takže já jsem vlastně psal tu kreativní část a ona je vystudovaná lingvistka, vložně překladatelka z francouzštiny, dokonce měla předmět Malý princ v různých typech, nebo já nevím, co takového. Jsme měla vyloženě jeden předmět na filozofické fakultě o Malých princech, kde řešili tyhle ty různé překlady, takže ona mi dělala tu korekturu, takže mi to jako všechno sesekávalo, já jsem to měl tak jako hrozně, ještě košetější, než to teď.
1: A ty jsi to překládal do té plzeňštiny z češtiny nebo z francouzštiny?
0: Já z češtiny a ona to četla ve francouzštině a říkala, že třeba už tady jsem se jako moc odchýlil, takže porovnával to a sesekala mi to, že řekla, no tak toto už ne, to je prostě moc se oddaluje.
2: Aby to nebylo jako z takového toho okřídleného a možná neexistujícího překladu, o kterém se občas mluví, ale je to asi spíš pověst, kdy překladatel z angličtiny do slovenštiny údajně přeložil Kerouaka tak, že usalašil som sa na Manhattan, aby tam něco takového nevzniklo, jo? Nějaký takový
0: jsou tam jako různé narážky jako na Plzeň, na plzeňské reálie.
2: A to tam Exupéry měl?
0: To tam Exupéry neměl, ale mají tam všechny ty překlady do těch českých nářečí nebo do moravských.
1: Že tam jako mají nějaké reference na tu lokální.
0: Ano, jo, přesně, jsou to reference.
2: Tam se Exupéry neobrazí v hrobečku.
1: To mě zajímá, co on mi na to teda říkal. No dobře, a jak jsi s tím teda spokojený, nebo jak dlouho ti to trvalo a co ten výsledek?
0: Trvalo nám to přibližně rok.
2: Jako intenzivní práce?
0: Ne, intenzivní práce nebylo to, že jsem se k tomu každý týden sednul, něco jsem sepsal, pak jsem zase chvilku nedělal vůbec nic, takže nelze asi říct, kolik hodin přesně to bylo, tak samozřejmě bude to jako ve vyšších desítkách každopádně. A ona zase ta knížka není tak tlustá.
1: Takže tak zhruba plus minus rok a jsi s tím spokojený, jo?
0: Jsem s tím velmi spokojený. V příštím týdnu nás čeká křest oficiální.
2: A bude pak mazec?
0: Bude pak mazec.
2: A můžeš nám, já bych chtěla, kdybys nám mohl možná kousíček přečíst.
1: Musíš, že to hodně malej kousíček.
2: Ale nějaký takový sprofanovaný kousíček, ať...
0: Sprofanovaný kousíček je asi ten začátek, přesně tak.
2: Dobře.
1: A nebo namaluj mi beránka.
0: Tak dáme namaluj mi beránka. To asi může...
1: Já jsem dlouho byla, ne, nechci říct nepřítelem Malého prince, ale dlouho jsem to jako četla, tak, že jsem asi nechápala opět ten hluboký toho význam. Trochu jsem se posmívala lidem, kteří se u toho dojímali. A teď jsem to nedávno slyšela v rozhlasovém zpracování. Myslím, že to četl Ladislav Mrkvička, který má jako dobrý hlas. A dojala jsem se teda.
2: Tak Mrkvička, ten by mohl číst ty telefonní seznam.
1: Tam jsem se jako dojala a vlastně se mi to líbilo. No tak kousek nám teda přečti tvého veledíla. Tu ten Malý princ se to jmenuje, kdyby vás to teda zajímalo, že už ten název není Malý princ, ale Tu ten Malý princ.
0: Tuto mě poudal. Sim vás, nakresli mě beránko. Čeho? Nakresli mě beránka. Vyhop jsem, jak kdyby mě na vídle brali. Pořádně jsem si protřel oči. Chvíli jsem čubrněl pře sebe, až jsem zmerčil taký podivuhodný tintítko, který na mě brýlal svým vážným ksichtíkem. Až díl jsem se ho snažil nakreslit a tlen ten portrét je asi nejlepší. Můj obrázek ale není zase jít tak akurátní a nemá taky šmrnc jako předloha. Ale ajci, dospěláci mě zašlajfovali malířskou kariéru v 6 letech, jak jsem i mrvére kresl tuhle ty zavřený a otevřený hroznejše, dál jsem se nedostal.
1: Takže slyšeli jste tedy krásnou ukázku plzeňštiny.
2: A já pokračuji plynule dál.
1: V mailíku.
2: Ano, od Kutyho. On tady o tobě dál píše. Je nadšeným, je nadšeným geografem a zároveň jediným člověkem, kterého znám a který pracuje v Institutu lázeňství a balneologie. Slovo balneologie slyším poprvé a možná naposledy v životě, tak mohl bys osvětlit, o čem je tvoje povolání?
0: Moje povolání je o tom, že v Institutu lázeňství a balneologie já teda znám víc lidí, než jenom sebe. Je to veřejná výzkumná instituce v Karlovarském kraji, protože tam nemáme vysokou školu, tak si hold musíme vystačit i s tím. A je to instituce, která se snaží o rozvoj výzkumu v lázeňství.
1: Aby se to jako taky nějak posunovalo dál na základě nějakých vědeckých poznatků, aby se tam bahno neplácal furt stejně.
0: Je to tak. Cílem je zkrátka evidence-based medicína v lázeňství, tedy jak pracovat s těmi prameny, s těmi bahny, byť to by mě teda kolegové určitě hnali, kdybych řekl bahny.
1: Jo, a jak se tomu teda říká?
0: Peloidy je oficiální.
2: Peloidy.
1: Název. Peloidy. To se píše jako peloidy s někým i?
0: Ano.
1: Takže peloidy,
2: no
1: ano.
2: A na jakém třeba výzkumu ty takhle jako...
1: Na čem tam makáš?
2: Fáráš.
0: Já tam hákuju, to je hezký plzeňský slovo. Mm-hmm. Možná taky někde jinde, to je ještě zpátky tomu nářečí. Ono těch slov, kterými si říkáme, jsou plzeňský, tak je spoustu. Pak vždycky, když to někde přečtu nebo někomu řeknu, tak oni mi řeknu, no to známe taky. No. Takže to je těžký, ale... Hákovat.
1: Ale ty si myslíš, že to je plzeňský.
0: Ale já si myslím, že hákovat je někde jako od nás. Takže hákuju na výzkumu, který se zabývá rezidentama v těch lázeňských místech, aby se na ně nezapomínalo. Aby vlastně jak oni, ty lidi z těch Karlových Varů, Mariánských lázní, Františkových lázní, vnímají to lázeňství.
1: Jo, aby to jako nějak neutlačovalo tam ten průmysl, jo, lázeňský, nebo...
0: Jo, jednak ten průmysl, ale hlavně ty návštěvníci, kteří tam přicházejí, jako Vary jsou v létě prostě overturismem zasažený docela výrazně. Takže a ty lidi
1: mají... Takže spíš mají takové to spolužití teda nějaký, jo, nebo soužití.
0: Jo, to je takový spolužití a i zároveň nějaký jako využití toho města, protože... Ty Vary nemají přirozený centrum. To přirozené centrum je to lázeňské město, no tam není žádné jako vložně náměstí.
2: Náměstí
0: jako,
2: s Lípou, že?
0: Náměstí s Lípou tam určitě není.
2: Není, no.
0: Oni mají jenom to lázeňské místo, ale to je jim vlastně trošku ukradený.
1: protože oni tam
0: nechodí smyslech, tolik. Obou smyslech, takže jim to bylo ukradené někým, ale i jim je to ukradené, protože tam už je někdo jiný.
2: Krásná slovní příčka.
0: Jsou tam turisti a co by tam ty lidi dělali, když tam oběd stojí prostě 300
1: pade? Tak to je jako v Praze, podle mě taky většina Pražáků nechodí se napapat na Staromák.
0: No, jasně, ale v Praze je Mírák, jsou Dejvice a jiný.
1: V Karlových Varech toho nemáš těch alternativ.
0: A v Karlových
1: alternativ.
0: Varech toho nemáš tolik, prostě máš to centrum máš jenom jedno.
1: A tím ty se teda zabýváš.
2: Ale jak třeba, že uděláš nějaký kulatý stůl těch turistů s neturisty, nebo co
0: ne, do teďka to budeme šířit, nebo budeme to dělat i jiným způsobem, ale teďka jsou to jako kvantitativní data. Vyloženě jako výzkum kvanty mezi těmi rezidenty.
1: Takže my jsme si spíš se Zuzkou mysleli, že ty třeba zkoumáš právě nějaká ta bahna nebo nějaké zábaly, jestli to funguje na kolena revmatická, to ty ne. To ty se spíš věnuješ tady těm urbanistickým záležitostem, které se týkají obyvatel.
2: Ale já si pamatuju, že když jsem byla v KV na festivalu, což mě teda moc vlastně nebaví, lidi to milují a mě se tam nelíbilo, že tam moc lidí a právě, že jsem tam pořádně nemohla najít běžný obchod s potravinami, že tam všude byly jenom restaurace, to mě rozčilovalo.
1: Mně se líbí hrozně, ale v Karlových Varech to vřídlo. Zaprvé samozřejmě ho znám z filmu Vrchní prchní, který jsem viděla asi tak 300 milionkrát, kde to graduje, ale že vůbec i dneska, když tam jdeš, tak u toho vřídla jsou pořád takové poměrně staré piktogramy, co vypadá, jako kdyby byly nakreslený někdy třeba v 80. letech, tak to se mi líbí jako ten font, nebo ta typografie, nebo já nevím, co tomu říká u toho piktogramu, ale vůbec jako to vřídlo jako takový, tak to je za mě banger teda. Dobře, ale tím ty se nezabýváš, tak to je škoda, my jsme tě chtěli stáhnout o nějaké rady na to třeba, jakou minerální vodu si patlat na obličej, aby si byl stále mlád, ale to ty teda nevíš, protože ty se zajímáš o to, aby se lidem ve městě je dobře žilo, že?
0: Je to tak, ale určitě předvázně tam vám poradí.
1: Si nic nevezmeme.
2: A jak vypadá tvůj typický den?
1: A co to
2: taky
1: znamená
2: zajímá?
1: To slovo balneologie? No. Nám ještě vysvětli teda. To je něco jako wellness nebo
0: ne,
1: balneologie?
0: Ne, to je zakázané slovo. Wellness je u nás zakázané slovo. Protože ten wellness totiž je bez zdravotní...
1: Cancelled.
0: To je hodně cancelled. To je red flag svítí. Protože naše české lázeňství je specifický tím, že tam má lázeňskýho doktora. Když přijedete do těch lázní, tak vás vyšetří člověk, který je vzdělaný a napíše vám podle toho, podle těch...
2: Na bahno.
1: Jo. A to teda ve wellnessu není ten
0: ne,
1: doktor.
0: Wellness je prostě relax, jen tak nějaké jako masáže, bublinky a tak, ale chybí tam to zdraví.
1: Ten lékař, to není teda ta lékařka. Takže dobře, a co teda znamená ta balneologie?
0: No to je přesně tohleto, ta věda o lidsky řečeno o pramenech a přírodních léčivých zdrojích.
1: Přírodní léčivé,
2: ale vždycky přišlo zajímavé, co znám lidi, kteří byli někde v nějakých lázních, že oni tam většinou si kupou plnou penzi a sice mají ty léčebné různé úkony, ale pak třeba se přejídají anebo se přepí různých jako omamných nápojů a tak, hopsinkových, tak to mi přišlo takový zajímavý jako paradox, že sice se někde léčíš, ale pak vlastně se věnuješ obžerství.
1: Tak dobře ješ.
0: Působí ten klid a ta jako pohoda, takže možná i s těmi omamnými látkami se to jakoby vynuluje, protože vlastně chodíš na procházky.
2: Jako
0: takové,
2: a to bys mohl udělat další výzkum, jestli se to vynuluje.
1: Jako jestli máš chlastat v lázních. Jo?
2: To by byl dobrý výzkum. A nebo ještě jsou taková kliše, která se pojí k lázním, ale taky mi to už někdo říkal, že do lázní lidé jezdí obcovat s cizími lidmi.
1: Se balit, jako, že tam jezdí.
2: No, nebo tak balit. To je si myslelo,
1: docela
2: ale...
1: fajn. Já bych jela někdy do lázní teda. Odpočívat.
0: No.
1: To je moje představa. Ale nevím, jestli by mě to bavilo, no. Tak nevím, jak dlouho by mě to bavilo.
0: My vlastně, co se i to jde trošku i za náma, snažíme ten pohled na to lázenství změnit, aby to právě nebylo jenom o tom, že tam jezdí ty křížkaři. Ty lidi, kteří už mají křížkaři jsou ty, kteří mají na kahánku a jdou tam vyloženě jako dožít víceméně.
1: Křížkaři, takhle to teda říkáte. Že aby tam jezdili i lidé v produktivním věku si takzvaně
0: tak,
1: užít. Místo wellnessu, že máš jet do lázní.
0: Ano, přesně.
1: Kde lékař ti předepíše bahno.
0: Velmi správně.
1: Dobře. No tak jo, a je něco ještě, co máme v mailíku a co jsme neprobrali.
2: Mrknu.
1: A nebo ještě, co ty bys chtěl, aby zaznělo?
2: Tady je pak ještě napsaný Adan, jo? Já ti říkám jedním z tvých mnoha jmen. Adan je velký chodský a plzeňský patriot, to teda už víme, což se snadno projevilo naplno v jeho posledním počinu. To už víme, přeložil Malého prince do plzeňštiny. Pak nám poslal tvůj Instagramový profil a to je asi všechno. S pozdravem, Vojta Kuták.
1: Takže zdravíme tě, Vojto, děkujeme tady za dohození hostíka rozkošatělého, naší Lipky rozmilé. A je teda něco, ty Lipko, co bys ještě chtěl zmínit?
0: No, mě přezvláštní, že mě tady oslovuje skautku přezdívku a sám ji nenapsal.
1: A jakou má teda Vojta Kuták?
0: Vojta je Bodlák.
2: Bodlák. A podle čeho, jak se tvoří vlastně ty skautské přezdívky a jak dlouho se s člověkem táhnou, jestli po celý život?
0: Táhnou se většinou po celý život.
2: Jakože umřeš a budeš mít na parte Bodlák.
0: A tady zrovna u něj se to táhne i přes další generaci, proto jsem to zmínil, protože jeho táta byl kaktus.
1: Aha, takže on pak přišel a už...
0: Nebo je pořád kaktus, takže vlastně i...
2: A to je taková pichlavá rodina v čem? Proč jsou takový pichlavy?
0: No, oni jsou kaktusáři vyloženě, že sbírají kaktusy.
2: A jo, že sbírají, že to takhle doslovně. Já jsem myslela, že má
0: třeba
2: pichlavou energii nebo charakter.
0: Ne, je to jako velmi přízemní, si podle toho, že sbírá kaktusy.
1: A ta tvoje přezdívka teda? AD, jak to tam bylo, Zuzko? AD je...
0: Já to možná myslím, to je
2: příš...
0: Adan. Ano, a tím Adanem.
1: A Danem to začalo.
0: A myslím si, že většina těch lidí, co do toho oddílu přijdou a nějakou přezdívku dostanou, tak ji většinou dostávají někdy na začátku.
2: Jako a kdo jim tu přezdívku dá? Je tam konkrétní osoba, která je za to zodpovědná?
1: Nebo to vznikne
0: u nás
1: organicky?
0: Ne, u nás je to organickým vznikem. Teď třeba ta moje přezdívka vznikla na prvním táboře, kdy my jsme s bráchou přišli do toho oddílu v květnu a hned v červenci jsme jeli na tábor, tam žádný jako jsme moc nemohli diskutovat. A tak jsme tam jeli a nikoho jsme moc neznali. Tak jsme se s bráchou, my jsme o 2 roky, drželi prostě furt u sebe. A byl tam nějaký oheň večerní, přijela nějaká návštěva, seděli jsme všichni u toho ohně a nevím, kdo se rozhodl jako představit ty lidi, který ten nový člověk neznal. Takže jsme jeli takový kolečko, kde se ty lidi představovali a brácha mladší seděl přede mnou a teda řekl, že je Kamík, nebo Kamil, nevím, co tehdy řekl.
2: A on se jmenuje Kamil.
0: Jmenuje se Kamil. Mm-hmm. A já, abych jako dokázal, že jsme bráchové, že jsme před tam jako spolu, protože tam nikoho jiného nemáme, tak jsem řekl, že to je Kamil a Dan. Abychom jako vytvořili pocit té dvojice.
1: Takže tvůj brácha řekl Kamil a ty si rychle doplnil Adan.
0: Ano.
2: Je to přesně tak. Adan.
0: Z toho vzniklo Adan.
2: Taková přezdívka krásná.
0: A to je vlastně ten, jako to moje oficiální pojmenování. A
2: můžeš
0: AD...
2: ho odmítnout? Když se ti třeba, já si představím, že někdo by mi udělal nějakou škaredou přezdívku. Jako fakt nějakou odpudivou, takže bych to nechtěla přijmout třeba.
0: Rozhodně, já si myslím, že ta přezdívka se rozšíří až v čase, kdy ten člověk se sám tak bude identifikovat, bude se tím podepisovat nebo někam to jakoby psát, čili...
1: Jak by to byla taková šikana trochu, že?
0: Ano.
1: Takže tobě jako... se přezdívka Adan líbila.
0: Mně se přezdívka Adan velmi líbila.
1: A pak
0: přišla v nějakých 13 nebo kolika taková teenagerská móda po angličťování, tak jsme tak ty přezdívky různě jako po angličťovali, takže jako s Adam vznikl Aiden, byť
2: a
0: asi...
2: A Bečvář?
0: To ne, no, tam... tam
2: jenom u toho křestního.
0: Tak protože my ty příjmení vlastně nepoužíváme.
2: To není důležitý.
0: Už to není důležitý, přesně tak.
2: A když se třeba představuješ v nějakém, dejme tomu, balneologickém prostředí, nějakým novým lidem, tak říkáš, že jsi Adam, Aiden nebo Daniel?
0: Říkáme sem Dan nebo Daniel.
1: Dobře, a je teda něco, co by si chtěl říct závěrem, případně nějaký pozdrav plzeňský, teda v tom nářečí, třeba když se takhle
2: nebo nějakou
1: loučíš,
2: agendu,
1: tak jak se to řekne?
2: Kterou máš?
0: Nějakou agendu, tak mojí agendou, kromě toho těch lázní, tak je vyloženě regionální rozvoj.
1: To je zajímavé.
0: Boj za to, aby se, mám dokonce jako v bio na Instagramu, bojovník proti pragocentrizmu, protože mám pocit, že se na tyhle ty místa, jako je Karlovarský kraj, Tachovsko a podobně, trošku zapomíná.
2: Ale Karlovarská je izomandias.
1: To jsme hodně teď udělali pro regionální rozvoj. Není, já myslím, že byl od někač z Pardubic, Karlových Varů.
2: Já si myslím, že to je ta kru, je Karlovarská, ne? Ale prostě z regionu.
1: Ale já nejsem odborník, takže nevím.
2: Takže aby se regiony rozvíjely a lidé zůstávali na různých místech, jo?
0: Jednak, aby tam zůstávali a jednak, aby tam pro ně byla jako kvalitní infrastruktura, pracovní příležitosti.
1: A kvalitní bahno.
0: Přesně bahno, bahno pro každého.
2: Ale mě tam musí být dobrý obchod s potravinami a galanterie. A
1: pozdrav,
2: bazén.
1: A plzeňský pozdrav je teda jaký? Nazdar, čau, ahoj, nebo...
0: To asi nemáš specifický.
1: Nemáte?
0: Takže asi jenom nazdar, no.
1: Nemáte, takže jenom teda nazdar. A ještě než se úplně plzeňsky rozloučíme, tak připomínáme, že vás zveme na Buchty o Bibli živě.
2: Ano, 18.6. v Praze na Hradbách.
1: To je čtvrtek? Čtvrtek. A říká se v Brně taky čtvrtek, Zuzko?
2: Někdy jo, nebo čtvrtek.
1: Cože? Čtvrtek jenom?
2: Někdo říká čtvrtek.
1: Čtvrtek, tak už jsem ještě neslyšela. Já znám teda čtvrtek.
2: Čtvrtek,
1: říká,
2: no.
1: Čím toto čtvrtek, říká š.
2: Čtvrtek.
1: Tak to bude ve čtvrtek.
2: A pak 21.6. v Brně, v kabinetu Můz.
1: V neděli, tak.
2: Je to tak.
1: Takže prosím vás, přijďte, zakupte si lístečky na internetu, jinak na hradby je vstupné dobrovolné, což je podle mě vždycky takový komplikovaný, že pak třeba můžeš dobrovolně jako dát hodně málo. Ale...
2: A nebo hodně.
1: Nebo hodně, ale to samozřejmě necháváme.
2: Já vás nabádám na spíš k té vyšší částce.
1: Takže hlavně prosím vás, přijďte.
2: Složenky se neptají.
1: Nazdar, ahoj, čau. Pozdrav pánbů, pán Bůh.
3: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Planetu zničit nedokážeme, ale podmínky pro život na ní ano. I nemožné sny, jako stát se astronautem, mohou jednou za čas vyjít. Na mezinárodní vesmírné stanici vám dojde, že všichni plaveme v tom samém minestrone. I to říká italský astronaut Paolo Nespoli, který se musel na pozici astronauta přihlásit celkem 3x, než ho vybrali. Do vesmíru se tak dostal, až když mu bylo 50 a na mezinárodní vesmírnou stanici nakonec letěl celkem 3x. Jaké je vidět naši planetu z vesmíru a jak to člověka změní? A proč musela Paolova crew při první misi podniknout krizový spacewalk? I o tom je další díl podcastu Bedny, tentokrát s italským astronautem Paolem Nespolim.
1: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct.
3: The space station travels at the speed of 8 kilometers a second. You can be over deserts, forests, oceans, mountains, glaciers. We are all together in this soup, which is the Earth, like a minestrone. If we would be so disgraceful to destroy the condition that allow us to stay on this planet, the Earth is going to be back with or without humans. People need to dream something impossible and then work on it, because even the impossible things, once in a while, they can become true.
2: Paolo Nespoli je známý italský astronaut. Na jeho poslední misi v roce 2017 mu bylo 60 a stal se tak nejstarším evropským astronautem, který do té doby letěl do vesmíru. Když mu bylo 26, sloužil ve vojenských silách OSN v Bejrútu. V tomto období se rozhodl vydat za zdánlivě nemožným cílem stát se astronautem. Opustil armádu a vystudoval aerospace inženýrství v New Yorku. Jak na člověka působí pohled na Zemi z vesmíru? Jak můžeme najít odvahu změnit kariéru směrem k dávnému snu? A mají vůbec ještě dnes cesty do vesmíru smysl? Jsem rád, že můžu Paolo Nespolimu tyto otázky položit a zjistit, co by poradil mladým Evropanům s cíly, které se zdají podobně nedosažitelné jako ten, jejž měl kdysi on sám. Paolo, vítejte v podcastu Bedny.
4: Paolo, it is my pleasure to welcome you to the program.
3: Hello, Jan.
5: Dobrý den, Jane.
4: Paolo, aboard the ISS, it's very busy. You're responsible for the daily functioning of the station and you work on scientific...
2: Paolo, na mezinárodní vesmírné stanici je rušno. Musíte se starat o každodenní fungování stanice a provádět vědecké experimenty z různých oblastí. Ale začněme chvílemi, kdy jste nepracoval a mohl jste se podívat ven. Jaké je dívat se dolů, anebo vlastně nahoru na planetu Zemi z kupoly stanice?
4: How would you describe that view?
3: Yes, Jan, listen to your question and should...
5: Ano, pozorně jsem poslouchal vaši otázku, ale musím nejdřív říct, že jsem hlavně duší i tělem inženýr a inženýři bývají trochu nemotorní, když jde o emoce. Nejsme schopni se příliš odpoutat od reality. To se vlastně děje, i když jste na vesmírné stanici, protože tam máte jasný úkol. Jste pracovní silou a musíte nutně vykonat všechny aktivity, které stanice vyžaduje. Když je něco špatně s hydraulickým systémem, nemůžete si zavolat instalatéra, aby vám ho opravil. Musíte to opravit sám. Stejně je to u elektrických a life support systémů. Prostředí, ve kterém tohle děláte, není optimální a stanice je zároveň vytvořená na práci, ne pro potěšení. To ale neznamená, že na ní nic příjemného nezažíváte. S posádkou se snažíte pořád si z věcí trochu dělat legraci. Jste zavření ve velmi malém prostoru s 5 až 8 lidmi, třeba 6 měsíců. Každý den 12 hodin pracujete na tom, co vám zadali. Zároveň ale vlastně máte dalších 12 hodin volných.
3: What they ask you to do. In fact, then you have 12 hours of free time. you try to find something that makes sense. You can watch a movie, you can listen to music, you can do
5: physical. V tomhle čase se snažíte dělat věci, které vás naplňují. Můžete si pustit film, poslouchat hudbu, cvičit, volat si s kamarád, psát nebo si číst. Jeden z nejlepších aspektů stanice je, že obíhá zemi v nadmořské výšce 400 km, letí volným pádem rychlosti 8 km za sekundu, což znamená, že obletíte celý svět za hodinu a půl. To se zdá nenormální, ale zvyknete si na to. Na zemi o půlnoci vyjdete ven a je tma, pokud zrovna nejste v létě na severním pólu. Když ale na stanici zajdete do kupoly, světlo a tma se střídají náhodně. Je noc, počkáte pár minut a najednou je den. Ve dne vidíte zemskou geografii, barvy, spousty věcí. V noci se země rozsvítí a světla signalizují lidskou přítomnost. Díváte se na něco, co vypadá dost jako vánoční stromek. Světla jsou jeho obrys. Z kupoly máte vždycky nádherný výhled a tohle panorama se rychle mění. Chvíli jste nad pouští, pak nad lesem, potom nad oceány, horami nebo ledovci. Háček je v tom, že se země točí opravdu rychle. Nemáte půl hodiny na to si věci prohlédnout. Ukážou se a pak se rychle ztratí, takže se musíte třeba jako já naučit zachytit ten pohled fotoaparátem a podívat se na fotku později, abyste si mohl užít detaily, protože je nevnímáte v momentech, kdy se věci, které fotíte, dějí.
3: And enjoy the details that you don't have a way to look at when this happens.
4: What's going through your mind? Co vás v tu chvíli napadá?
3: It's actually an interesting view. You can even do some philosophical considerations, for example, that.
5: Je to zajímavý pohled. Napadají vás filozofické myšlenky, třeba že všichni plaveme v polévce, kterou je naše země, jako minestrone se vším, co v ní plave. Nemůžete určit místo, kam přesně v polévce patří hrášek a kam mrkev. My jsme podobně namíchaní. Když jsme na zemi, nevnímáme, že jsme všichni v jednom minestrone. Chováme se, jako kdybychom byli různé entity, různé národy, které kontrolují svět. Takhle to ale není. Ať už ve vesmíru děláte cokoliv, chápete, že to, co děláte doma, má vliv na celý svět. Jsme všichni v tomhle minestrone a musíme se snažit spolu vycházet a uchovávat náš svět v obyvatelném stavu. To je něco, co vás v kupole napadá každou chvíli. Myslím, že všichni astronauti získají tenhle nadhled. Ve vesmíru patříte k nějaké zemi a vesmírné agentuře, ale ve skutečnosti se spíš cítíte jako součást lidské rasy. Jedním z nejlepších aspektů je, že tam jste s lidmi různých kultur, kteří mluví různými jazyky, mají odlišné zvyky, náboženství a gender. Tyhle rozdíly ale ve vesmíru nevnímáte. Máte jako lidé jeden k druhému blízko. Poslední věc, co řeknu a pak vám přenechám slovo, je, že na Zemi nám často přijde, že máte schopnost kontrolovat a zásadně ovlivňovat, co se na planetě děje. Často slýchám, že Zemi ničíme, ale mně přijde, že schopnost zničit planetu Zemi nemáme. Jsme jen schopní zničit podmínky, díky kterým na Zemi můžeme být. Můžeme změnit teplotu, můžeme všechno spálit, ale Země nezmizí, ani ji nezničíme. Jak dlouho jsme na planetě jako lidé? 200 nebo 300 tisíc let? Ale Země je tu 4,5 miliardy let. Takže když ostudně zničíme podmínky, díky kterým na této planetě můžeme dál být, zmizíme. Ale Země nezmizí. A můžu s nadsázkou říct, že za pár milionů let planeta obnoví lesy a všechno ostatní, co je potřeba. A Země bude zpátky, ať už s lidmi, nebo bez
4: nich. Právě jste popsal něco, co často nazýváte jednou ze dvou vesmírných transformací, kterými jste prošel. Kromě určité filozofické proměny zmiňujete, že jste se kvůli mikrogravitaci musel stát mimozemským člověkem.
6: Just by the virtue of living in microgravity.
3: When I talk about the change between terrestrial to extraterrestrial, which is the beginning of.
5: Když mluvím o tom, jak se z pozemšťana stane mimozemšťan, myslím tím, že si musíte zvyknout na prostředí, kde není gravitace. Když jste mluvil o pohledu z kupoly, nastínil jste, že ve vesmíru není žádné nahoře a dole. Na Zemi, co je nahoře a dole, určuje gravitace. Ve vesmíru musíte změnit svoji referenční soustavu. Když vás na začátku pobytu ve vesmíru požádají, abyste udělali experiment nebo jinou aktivitu na stropě Mezinárodní vesmírné stanice, říkáte si, jasně, ale jak se tam nahoru dostanu? Pamatuju si, že jsem se takhle zeptal jednoho amerického astronauta, který se na mě podíval stylem, a co je za problém, prostě se odstrčíš a jdeš nahoru. Řekl jsem, no dobře, věřím ti, ale co ucítím, když se tam vydám? A on mi krátce odvětil, nic. Řekl jsem mu, že mu nevěřím. Odstrčil jsem se a pevně jsem se chytil. Přišlo mi, že když to neudělám, spadnu dolů. Ale pak jsem se pustil a nespadl jsem. Referenčním bodem se ve vesmíru postupně stanete vy sám. Cokoliv nad vámi je strop a cokoliv pod vámi je podlaha. Když se otočíte vzhůru nohama, je to, jako by se otáčela vzhůru nohama celá stanice. Takže když jste se ptal, jestli jsem se z kupoly díval nahoru nebo dolů, vlastně sám nevím. Podobný pocit zažíváte, ať už na stanici děláte cokoliv. Máte v ruce pero a pustíte ho. Chvíli zůstane na jednom místě a pak začne odplouvat. Na zemi pojmete pozici několika věcí okolo sebe najednou a máte nad nimi kontrolu. Ve vesmíru jsou to nanejvýš 3 nebo 4 věci. První věc dáte na jednu stranu a druhou na druhou. A když umisťujete třetí, první už pluje jinam. Určitě znáte slavnou fotku astronautů, kteří mají v ruce lentilky M&M, rozevřou dlaně a lentilky se rozutečou do všech stran. A nejde jenom o umístění věcí. Co když se otáčím, ale vlastně si toho nevšimnu? Najednou věc není tam, kde byla. Ale ne proto, že tam není, ale proto, že já sám jsem se vzdálil a ani jsem si to neuvědomil. To je velmi zneklidňující. Soubor dovedností, který potřebujete na zvládnutí podobné situace, je jiný, než na který jste zvyklí na Zemi. Zážitek mikrogravitace je ale zároveň pocitem svobody. Už nejste připoután k Zemi, ale můžete jít, kam se vám zachce. Můžete cokoliv vzít do ruky a nemusíte řešit těžiště, ta věc nespadne. Něco hodíte a letí to rovně na místo křivky. Tyhle věci jsou zpočátku zvláštní, ale baví vás, jakmile je pro sebe objevíte.
3: Which I think at the beginning are kind of strange, but they can be very fun when you discover them.
4: Let's go back to how you became an astronaut.
2: Vraťme se k tomu, jak jste se stal astronautem. Nebyla to totiž jednoduchá cesta. Jako mladý voják jste sloužil jako peacekeeper v Libanonu a v 26 jste si myslel, že jste moc starý na to se astronautem stát. Co vás přimělo k návratu na univerzitu s cílem letět do vesmíru?
6: University and aim for going to space.
3: Well, you know, when I was a kid, when I was around 10, I used to follow the American astronaut.
5: Víte, když mi bylo asi 10, sledoval jsem americké astronauty a sovětské kosmonauty, kteří se snažili dobýt vesmír. Politici se shodli, že kdo ovládne měsíc jako první, zároveň ovládne moderní technologie, výzkum, možnosti a že výhra bude něco vypovídat také o tom, který z modelů vládnutí, tedy kapitalismus nebo komunismus, je lepší. Tenhle závod jsme sledovali. Měli jsme mnohem víc informací o Američanech než o Rusech, kteří informovali jenom o tom, co se jim povedlo. Američané byli otevřenější. A když jste se zeptal 12-letých dětí, čím by chtěli být, běžná odpověď zněla astronautem. Astronaut v té době stělesňoval člověka, který objevuje věci a riskuje život pro něco většího. Všichni jsme takoví chtěli být. Taky jsem jako malý říkával, že chci být astronautem. Potom jsem si ale uvědomil, že to chtějí všichni a že je to zjevně nedosažitelné pro malého kluka z Itálie. Tak jsem tenhle sen jako semínko dal do šuplíku a ten jsem zavřel s tím, že je to nemožný sen. Když jste dítě a ptají se vás, čím chcete být, na něco přijdete. Ale víte, jestli na to máte schopnosti? Nechá vás zatím společnost jít? Budete se schopni danou věcí uživit? Možná budete muset zaopatřit rodinu. Možná, jako některé děti dneska, jsem i já tehdy vnímal svou budoucnost temně. Mladým často říkám, že je budoucnost potřeba vidět optimisticky. Musíte vědět, že když máte nějaký sen, musíte se o něj tvrdě snažit. Uděláte chyby, ale díky nim jste odolnější a i velmi složité sny můžou vyjít.
3: You try and you make a mistake and you get a little bit of resilience. Even very complicated dream can happen.
6: Although that's not always possible.
2: To se ale nevždy povede, přeci jen ne každý se může stát astronautem.
3: I do understand that it's not so easy and so when I eventually went to.
5: Já rozumím, že to vždycky není tak jednoduché. Když jsem byl na střední, svůj vlastní sen jsem odsunul. V té době mě povolali do armády. Nebyla to moje volba, tehdy byla vojenská služba pro mladé Italy povinná. Tak jsem nastoupil a překvapivě jsem si na to prostředí docela zvykl. Řekl jsem si, tak dobře, zůstanu. Stal jsem se výsadkářem a byl jsem ve speciálních jednotkách. Plnili jsme hodně praktických úkolů, což procvičilo mé operační schopnosti a schopnost řešit problémy. V té době jsem dospěl a jeden člověk se mě zeptal, co jsem chtěl jako malý dělat. V tu chvíli se mi na mysl poprvé vrátila stará myšlenka. Dobře, jsem v armádě a jde mi to, ale nebylo tu přece něco, co bych chtěl skutečně dělat? Jako dvacátníkovi se vám nezdá, že je něco, co byste nemohl dokázat. A z toho, co jsem do té

0: Yes, you're right. Sometimes some strange occasion happen, you don't know why they are happening.
1: Ano, máte pravdu. Někdy se v životě dějí zvláštní věci, kterým nerozumíte. Poštěstilo se mi a mohl jsem pracovat s Orianou Falaci a stát se jejím kamarádem. Jednu z jejich knih jsem četl jako malý. Byla to právě ona, kdo mě přiměl vrátit se ke zmíněnému semínku, které se ztratilo někde v šuplíku. Vrátil jste se na vysokou školu a v USA jste vystudoval letecké inženýrství a kosmonautiku. Mimo jiné jste se musel naučit anglicky. Pak jste se mohl hlásit na pozici astronauta. Jak dlouho tenhle proces trval a kolikrát jste se musel přihlásit, než vás vzali?
2: And how many times did you have to apply before they accepted you?
0: So I was lucky enough because when I finished my university degree in the United States.
1: Řekněme, že jsem měl štěstí, protože když jsem dokončil studium v USA a vrátil jsem se do Itálie, italská kosmická agentura vůbec poprvé vypsala výběrové řízení na prvního italského astronauta. Přišlo mi, že jsem splňoval všechno, co tahle role vyžadovala. Přihlásil jsem se, ale nevybrali mě. Nevzal jsem to moc dobře. Na chvíli jsem totiž uvěřil, že by se to mohlo povést. Nestalo se tak a já jsem se vrátil k inženýrství. Věděl jsem, že šance být astronautem je velmi malá. Inženýrskou práci jsem ale dělat chtěl. Snažil jsem se hledat věci, které by mi mohly pomoct uspět v dalším výběrovém řízení, což mimochodem nastalo až po 4 letech, a to na evropské úrovni. Přihlásil jsem se, pozvali mě na pohovor, ale nevzali mě. Věci mi přišly ještě temnější než předtím, ale pokračoval jsem v tom, co mě bavilo dělat. Získával jsem dovednosti, zkušenosti a schopnosti, abych se připravil na další výběrové řízení, které bylo v roce 1997. Mezitím jsem zestárl, v té době mi bylo 40, což už byl na astronauta starší věk. Přesto jsem se přihlásil. Věděl jsem, že mám dostatek schopností, zkušeností a znalostí, aby mě zvážili, i když jsem byl starší, než se očekávalo. A v roce 1998 mě vybrali jako jednoho z Italů do sboru astronautů v Kolíně nad Rýnem v Německu.
2: And then there were many years of training and you got onto your first mission named STS-1.
3: Následovalo mnoho let výcviku. Vaše první mise nesla název STS-120 Esperia a účastnilo se jí 6 Američanů a vy. Dokonce říkáte, že jste byl, cituji, ten zatracený cizinec. Cílem mise bylo napojit jeden z modulů dnešní mezinárodní vesmírné stanice Node 2 na její ostatní části. Stanice se v té době ještě vytvářela a vámi instalovaný modul přispěl k tomu, že se mohla stát skutečně mezinárodní. Hned na začátku své kariéry astronauta jste zažil intenzivní okamžik, kterému lidé z NASA někdy říkají malé Apollo 13. Co se tehdy stalo?
1: Ano, rád bych jen řekl, že jsem si i hned, co mě Evropská kosmická agentura zaměstnala, uvědomil, že nedokáže samostatně vysílat astronauty do vesmíru. Byli závislí na jiných agenturách. Je tomu tak mimochodem dodnes, 30 let poté, čemuž úplně nerozumím. Poslali mě do NASA Johnson Space Center na výcvik, abych se mohl stát členem posádky lodi Space Shuttle, kterou se v té době létalo. Muselo vyletět spousta Američanů a cizinci byli vždycky ti poslední v řadě. Trvalo to 8 let, než mě přidělili k misi STS-120 na Space Shuttle Discovery. Byl to let s cílem stavět vesmírnou stanici. Do vesmíru jsme měli vynést modul a připevnit ho ke stávající stanici. Italského astronauta vyslali, protože tenhle modul, Node 2, vyrobili v Itálii. Jedním z úkolů byla změna pozice solárních panelů, se kterými nastaly velké komplikace. Nebyli jsme v tak stresující situaci jako posádka Apollo 13. Ti nevěděli, jestli se vůbec vrátí na Zem. Situace ale náročná byla, protože panel mohl zablokovat chodbu pro odpojení vesmírné lodi. Taky jsme mohli ztratit část elektrického proudu ve stanici, což by způsobilo velké problémy. Velící středisko v Houstonu navrhlo, abychom podnikli něco jako krizový spacewalk. To byla výzva. Museli jsme astronauta dostat na místo, kam normálně nemůže. Museli jsme použít robotické rameno a vytvořit různé zajišťovací zástrčky. Na stanici není sklad, do kterého můžete zajít a prostě vzít kabel nebo něco podobného, co zrovna potřebujete. Využili jsme cokoliv jsme jen mohli na stanici najít. Nakonec jsme tenhle stresující spacewalk úspěšně uskutečnili. Americký prezident tehdy přijel do Houstonu, což bylo v té době hodně výjimečné. Pogratuloval posádce a inženýrům NASA za skvělou práci. Byl to opravdu velmi zajímavý moment. Přišlo nám, že jsme

0: společně dokázali něco nemožného.
1: Pokud se nepletu, strávili jste ve vesmíru déle, než bylo v plánu. V zásobníku vám asi nezbylo moc kyslíku.
0: Máte pravdu, s tím se ale tak trochu počítá. Když plánují misi, zjistí, kolik kyslíku je na palubě potřeba. Běžně jsou tam 2 dny kyslíku navíc pro případ krize. Loď by mohla mít závadu nebo by z různých důvodů nemusela být schopná rychle přistát, třeba kvůli špatnému počasí na přistávací plošině. Záložní kyslík nesmíte použít, pokud nejste v nouzové situaci. V našem případě to byla velmi nouzová situace a všechen kyslík jsme využili. Nemohli bychom tam zůstat ani o den déle. Možná bychom v tu chvíli nějak použili kyslík ze samotné stanice, ale to by nebyl dobrý nápad. Ve Space Shuttle je zároveň velmi málo prostoru a nenajdete v něm jídlo na 3 měsíce. Nebo se vám může stát, že naplníte záchod. Se všemi těmito věcmi se počítá po dobu mise plus 2 dny. Doufáte, že ty 2 dny nemusíte využít. Během nich je na lodi dusno. My jsme ale možnosti Space Shuttle využili a úspěšně jsme dokončili misi.
1: So you're talking about the capabilities of the shuttle and how much space you had there, but you had even less. Mluvíte o možnostech Space Shuttle a o tom, že v něm nebylo moc místa. V Sojuzu, ve kterém jste 2x letěl, jste měl prostoru, ale ještě méně. Jednou jste dokonce přirovnal Space Shuttle k Ferrari a Sojuz k Fiatu 500. Vy jste navíc vysoký. Není zvláštní, že vás vůbec nechali letět?
2: How did they allow you to fly in the first place?
3: Well, I heard you before mentioning that I had the record of being the oldest European astronaut that flew in space on a long duration mission. Actually, when I flew, it was the oldest in the whole world.
0: No, před chvílí jste zmiňoval, že držím rekord nejstaršího evropského astronauta, který kdy letěl do vesmíru na delší období. V době letu jsem byl vůbec nejstarší na světě. Díky tomu se ví, že můžete letět, i když nejste úplně mladý, pokud jste schopen výkonu, který od vás potřebují. A ano, je pravda, že shuttle postavili Američané s ohledem na komfort a různé funkční schopnosti lodi. Oproti tomu je Sojuz navržen prostě tak, aby vzal 3 astronauty do vesmíru a zpátky. Přistání v Sojuzu bylo docela tvrdé. Cítil jsem se být naživu, ale asi tak, jako se cítí být naživu člověk, který se právě ocitl v autohavárii. Jste sotva živý, auto a všechno okolo vás rozbité a říkáte si, že je zázrak, že jste vůbec přežili. Zeptal jsem se ruských techniků, tomuhle říkáte měkké přistání? A jeden z nich odpověděl, jste naživu? Pokud ano, bylo přistání měkké, jinak byste nepřežil. Na papíře je shuttle prostě lepší než Sojuz. Je pohodlnější, dokáže hodně věcí, co Sojuz neumí. Nakonec je to ale jako když jedete vlakem do města. Přijedete, objednáte si taxík ke svému hotelu a nevybíráte si stylem. Chci taxík, velmi pohodlný, modrý nebo oranžový. Ne, chcete něco, co vás dopraví tam a třeba i zpátky. To je Sojuz a je to v pořádku, i když není pohodlný. Ale zmiňoval jste můj rekord. Kromě věku jsem taky nejvyšší astronaut, který kdy letěl v Sojuzu. Teoreticky bych se do něj neměl vejít, ale Rusové jsou zajímaví. Trochu loď upravili na jedné straně, trochu na druhé. Je to pohodlné? Není, ale vejdete se. Pořád si vzpomínám na moment, když nám dělali takzvaný fit check. Přišlo mi, že se do lodi nemůžu vejít. Při tom fit checku jsem pak měl nulovou rezervu. Ta by přitom měla být nejméně 1 až 1,5 cm, abyste se mohl aspoň trochu hýbat. Přesto jsem ale 2x letěl. Dá se to.
1: The next question is from Johanna, who is a high school student and další otázka je od Johany, středoškolské studentky a mladé demonstrátorky na Štefánikově hvězdárně v Praze. Ptá se, jaké byly výzkumné cíle vašich cest do vesmíru? Vím, že jste mimo jiné přispěl k výzkumu osteoporózy. Jaké další experimenty byste vyzdvihl?
3: Well, you know, it's kind of difficult to talk about the experiments because there were really, really many experiments in very many fields. And I have to be honest,
0: Víte, je docela náročné mluvit o experimentech, protože jich na stanici děláte opravdu spoustu, z různých oborů. Přiznám se, že u některých jsem vůbec netušil, co dělám. Jsem inženýr, ne doktor ani nic podobného. Některým věcem jsem plně nerozuměl a nemůžu proto říct, jak smysluplné byly. Když je ale po vás agentura chtěla, znamenalo to, že důležité byly a dělal jsem je nejlépe, jak jsem dokázal. O něco víc jsem si užil experimenty, které souvisely s inženýrstvím. Několik se týkalo ohně v mikrogravitaci, což souvisí s tím, jak se oheň šíří v místnosti. Řešíte teplotní změny, stratifikaci. Zjišťovat, jak věci hoří, je velmi zajímavé a může nám to pomoct řešit požáry na Zemi. Při zmíněném experimentu jsme hodně věcí zapalovali. Při jiném pokusu jsme pracovali s koulí, která po stisknutí vytvářela interferenční čáry. Něco takového jsem dělal i na univerzitě, ale tehdy byl experiment vždycky ovlivněn gravitací, které jste se nemohli zbavit. Ve vesmíru se jí zbavíte a najednou jsou linky úplně jiné. Vidíte přesně to, co se ve stavu bez tíže očekává. Nad těmito pokusy, které jsou možné jen ve vesmíru, jsem neustále žasnul. Ale kdybyste se zeptal lékaře, asi by se na vás podíval a řekl by, že třeba sekvenoval DNA. Při několika experimentech jsme testovali přítomnost určité nemoci z lidských slin. Tyto testy tak můžete dělat i na dálku na Zemi bez toho, abyste musel do nemocnice. Bavily mě tyhle experimenty tak, jako ty, které jsem si oblíbil? Asi ne, ale rozuměl jsem, že jsou asi užitečné. Byl jsem rád, že tam můžu být a proto jsem se snažil a soustředil se na ně.
4: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
2: There's a question that keeps appearing. Několik studentů, kteří mi poslali otázky, se ptalo na znečištění, které způsobují lety do vesmíru. Oxidy vodíku, černý uhlík, oxid uhličitý nebo částice oxidu hlinitého. Potom je tu taky problém kosmického smetí. Proč je důležité do vesmíru létat, přestože tyhle cesty způsobují znečištění, kterému zatím úplně neumíme zabránit?
1: There's a degree of pollution that we can't really avoid at the moment.
3: You know, it's inevitable that whatever we do causes a changes on Earth. No, it's not that the Romans are that.
0: Nemůžete se vyhnout tomu, že věci, které na Zemi děláme, planetu mění. Není to nutně tak, že Římané byli v myšlenkách opatrnější co do spotřeby zdrojů. V té době ale bylo mnohem méně lidí a jejich dopad na planetu byl minimální. Dnes je nás na Zemi moc a svět nedokáže vstřebat, co děláme. Něco podobného se ve vesmíru děje s kosmickým smetím. Zpočátku jsme ani nerozuměli tomu, že vytváříme odpad, který bude Zemi obíhat po desítky nebo stovky let. Dnes je to problém. Na oběžné dráze je smetí hodně. Taky víme, že když letíme do vesmíru, vypouštíme plyny, které škodí. Ale tak jako se u aut snažíme, aby používala jiné typy pohonu, tak i u letů do vesmíru se lidé snaží množství odpadu omezit, což tak před 50 lety nebylo. Daří se to marginálně. Ale věřím, že se nám to nakonec povede. Jsem přesvědčený, že rizika vnímáme, že nechceme spáchat sebevraždu a že s nimi něco dělat musíme.
2: Ano, vy často mluvíte o vlivu člověka na životní prostředí. Zmínil jste třeba, že v noci z kupoly Země vypadá jako lidský řetěz, ve kterém každý z nás hraje svou roli. Z kupoly jste vyfotil za 6 měsíců zhruba 27 tisíc fotek a později publikoval knihu s umělcem Ronaldem Millerem. Jakou fotku byste vyzdvihl? Mě třeba zaujala bouře nad Itálií.
3: Well, yeah, Jan, you mentioned 27,000 photos. In fact, this is true, but that was my first long duration mission. The second one, I actually did many more.
0: Zmínil jste 27 tisíc fotek. To je pravda, ale to bylo na mé první dlouhé misi. Na druhé jsem jich vyfotil snad 500,000 kvůli značnému množství timelapsů. Lidé jsou zajímaví, unavuje nás běžnost a soustředíme se na věci, které se vymykají normálu. Proto si při pohledu z vesmíru všimnete bouře nebo chvil, kdy měsíc a slunce klesají pod obzor a vypadají, jako by se smrskávali, kvůli tomu, že jejich svit prochází atmosférou. Spousta z momentů, které jsem nafotil, se mi vryla do paměti, třeba ohňostroje. Je neuvěřitelné, že i ty můžete z vesmíru vidět. Vidíte malé i velké lodě v Indickém oceánu, které chytají ryby. Při pohledu na podobné věci objevujete části světa, které sám dobře neznáte. Tušíte, že jsem asi musel vyfotit nepřeberné množství snímků Itálie. Když s celou stanicí klesáte pod obzor, letíte jednou za čas velmi blízko Itálii. Tu zemi znám velmi dobře. Dokážu rozlišit města, sopky, jezera, hory, prostě všechno.
1: Yeah, one of these mountains that you've taken. Ano, jednou z těchto hor, které jste vyfotil, je i sopka Vezuv.
3: Yes, yes, yes. And you know, even I went down to note at a certain point.
0: Ano, ano. Jednou jsem taky nad kouskem Itálie viděl zamlžený prostor a nebyl jsem si jistý, jestli to bylo znečištění. Udělal jsem si z toho trochu legraci. No a starosta Milána kvůli tomu přerušil na dva dny veškerou dopravu, aby snížil úroveň škodlivin.
3: To take the level of pollutants below.
0: Kamarád mi ve zprávách psal, abych zmlknul. Divil se, proč jsem něco takového vůbec řekl. Je vlastně vtipné, kolik věcí takhle z vesmíru můžete vidět.
3: Kind of funny, you can see all of these things.
1: Yeah, yeah, that's very funny. Well, maybe there are some 26-year-olds like you once were.
2: Možná nás poslouchají lidé, kterým je 26, tak jako vám, když jste cítil, že se vaše kariéra neubírá směrem, o něm jste dříve snil. Možná se tito lidé také museli svých nadějí vzdát, třeba kvůli nejistým finančním vyhlídkám. Co byste jim řekl? Je někdy moc pozdě na to jít za něčím, co jsme si vytyčili? A jakou nejdůležitější radu byste mladým lidem dal?
1: Single most important advice to young people.
3: Dream. This is a complicated thing because there are many.
0: Sny jsou složitá věc. Je tu několik aspektů. Jeden je, co chcete dělat vy sám. Další je, čeho jste schopen a co od vás chce společnost. Oženíte se, máte děti. Každý si nemůže dovolit být umělcem a moc nevydělávat. Musíte tyhle věci zvážit. Rozumím, že není jednoduché si vybrat směr. Říkám lidem, že nejlepší je dívat se sami do sebe a zjistit, co vás činí šťastnými. Podle mě je třeba najít si něco, co byste rád dělal i jako koníček. Něco, co byste dělal jen ze zájmu. Když se vám povede z koníčku udělat práci, máte z ní radost. Takhle jsem já vnímal inženýrství. Ano, chtěl jsem být astronautem, přihlásil jsem se a měl jsem štěstí, že mě vybrali. Naprosto rozumím, že jsem nebyl vybrán kvůli tomu, že bych byl výjimečným člověkem. Vybrali mě, protože jsem se ocitl ve správné situaci, v tom správném čase a splňoval jsem požadavky. Nebylo to čisté štěstí, protože jsem na tomhle cíli tvrdě pracoval, ale i tak se to nemuselo povést. Dneska si dokonce troufám říct, že ve výběrovém řízení byli lépe kvalifikovaní lidé, které nevybrali. Nevím proč. Když se mě zároveň lidé ptají, co by měli dělat, když se chtějí stát astronauty, říkám, že nevím. Neexistuje cesta, kterou byste šli a na jejím konci se s jistotou stanete astronautem. Možná, že za 100 let to bude jinak, asi jako dneska stát se pilotem. Lidem prostě říkám, že musí najít něco, co jednoduše propojuje vaše schopnosti s tím, co chcete dělat. Klidně to vlastně může být sen, něco, co v tu chvíli prostě není. Skoro z definice je sen něco nemožného. Musíte rozumět tomu, že pokud máte odvahu, schopnosti a koncentraci, i nemožné věci se můžou stát. Když se podíváte na lidskou historii, zjistíte, že kdykoliv jsme měli problém, bylo hlavní si to uvědomit, protože pak někdo našel řešení. Najít samotný problém je dost složité samo o sobě. Lidé musí snít i o nemožných věcech, protože i ty nemožné věci můžou jednou za čas vyjít.
1: And your actual childhood dream was to drive the rover on the moon's surface.
2: No a konkrétně vaším dětským snem bylo jezdit s lunárním vozítkem na povrchu měsíce. Na rok 2028 se plánuje mise Artemis 4, při které by se mělo přistát na jeho povrchu. Máte zájem?
1: Are you interested?
3: Yes, of course I am. I would actually say we should go to.
0: Samozřejmě, že mě ta mise zajímá. Řekl bych, že bychom spíš měli letět na Mars než na měsíc. Možná nám cesty na měsíc pomůžou vyvinout věci, které potřebujeme pro let na Mars, ale myslím, že soustředit se na měsíc by mohlo odvést pozornost od Marsu ještě o něco více než dnes. Kdybych měl sám možnost zaletět na měsíc nebo na Mars a řídit tam vozítko, samozřejmě bych to přijal. Když se mě lidé ptají, jestli bych znovu letěl, říkám, že ano, pokud po mně nebudou chtít práci jako na stanici, kde 12 hodin denně překonáváte různé komplikované výzvy. Musíte být opatrný, soustředit se, je jednoduché něco rozbít. V tu chvíli zničíte věci za miliony dolarů, které jsou výsledkem lidské práce. Váš mozek navíc řeší to, že je v mikrogravitaci. Nemůžete chodit, normálně spát a jíst, vaše schopnosti jsou tímhle omezeny. Takže bych letěl za dvou podmínek. Že bych nemusel pracovat tolik jako na stanici a že bych mohl dělat, co chci, trochu jako turista. Na stanici bych chtěl být třeba 2-3 týdny, ale rozhodně ne 6 měsíců.
3: but not 6 months.
1: Well, thank you very much for the...
2: Moc díky za rozhovor.
3: Oh, you're welcome, Jan.
0: Nemáte zač, Jene. Díky.
4: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Díky, že jste doposlouchali až sem. Příští rozhovor bude s českým astronautem Alešem Svobodou, který by se do vesmíru mohl podívat už na konci příštího roku. Loučí se Honza Žižka, mějte se fajn, naslyšenou příště.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

kože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák. Playák. Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

my senses tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.